0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalená, jak drobná mince.

boki, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu.

otevření, že jsi vlastně zbytečná. Jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
2: For

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021. A tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro...

0: víno.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je potřetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 zkompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

0: Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík. A zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.
1: Na cestách kočárem, kdo svírá bič, ten pravdu má.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

kolem známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desítce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi 10 nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: Děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého Slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což ji řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Ročí končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slyšte z toho strudona.
5: My bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, děkuji, děkuji.
6: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně
1: nemohla
0: strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no, ty ne, už tu jsi,
1: já to budu nabízet.
0: Jo, takhle.
1: Tak,
0: aha,
1: já to
0: prosím.
1: A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s vámi. Vy nevíte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Horko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, Ježiši Kristu.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všecko mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelenu. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hlejte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej. Celý bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, neleste tam, znáte tu příhodu o těch zbloudilých koulích? Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dáme. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešný luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všetky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečel ze mě generál? Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělal Čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let. A pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano. Máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, ale nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy a vykřikoval: nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá: a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek? Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je dnešní humoriáda, posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
5: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
3: Zdravíme.
4: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
3: Máme zapsáno a děkujeme.
5: Hezký Pavle, děkujeme.
3: Ano.
4: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
3: Aha, podám prst.
4: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou vše to byl pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
3: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol a no, nevím, jestli dnes splním. Neslibuji.
4: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde. Svět se nezbudí.
3: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
5: Naschledanou.
3: Tak další prosím, kdo je tu? Haló.
6: Dobrý den. Paní Dana, Sustí nad Labem.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
5: Děkuju, děkuju.
6: Nemáte zač.
3: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
6: No, ke všem, co budou, i těm, co byli.
3: Bereme, dobrá. A?
6: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
3: Máme zapsáno.
6: Ať je. Ať je,
3: Ažije, Ústí a...
5: Ano.
3: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
7: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
5: Dobrý den.
7: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás. Mm-hmm. Vás teda.
3: Tak teda dík. A?
7: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
3: No to byste si ani nedovolil, že?
5: Ne.
3: Tak, a tak, hlasujete A nebo B?
7: Bčko, asi.
3: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Dobré odpoledne.
8: Haló?
3: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
8: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku.
5: Dobrý den.
8: A chtěl bych Ačko.
3: A kdo?
8: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
3: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno místo.
8: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně Opava.
3: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
5: A děkujeme.
3: Přesně tak, a zveme dalšího ještě. Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
9: Já vás oba dva zdraví.
3: Ano.
9: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
5: Děkujeme.
3: Ano, děkujeme. Nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to
5: ano.
3: Vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
10: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
11: Ne, to si nespomínám.
10: Nikdy?
11: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
10: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
11: To jo!
10: Jo, zmlátit jo!
11: To pozor! To... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad... A doufám, jediný herec,

0: do portálu někoho vokřikovat, jo, musíte hrát dál a dál. A teď já jsem slyšel jenom, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik, to jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, já ti dám. První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tolerance. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě svískala. Byla děkovačka, my jsme se klanili, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení. Tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou. Že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: Mám to nový.
1: To je všechno. Kvůli nám, že je pátek, že je svátek, tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem
1: vás
2: si řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na
2: ano.
1: jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem byla.
1: Aby
2: jsem
1: to neměli
2: trhu.
1: Všichni stejné potom, aby nechodili
2: ne,
1: Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Poncho?
2: No není to přímo poncho, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: A to jsem si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: To je pravda. No. Vidíš tam, tak to děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Mm-hmm. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko.
1: No,
2: tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi. Jo? A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Ano. Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano. K tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si... Třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval. A a vidím souseda, který jí špenát, tak ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát. Ale český divák je tak zařízen, že říká, moment, vedoucí, jak to, že vůbec vaříte špenát, čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání k našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Hi. Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: A umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No, tak jo, hello, Dolly. Tak, prosím vás, pojďme dále. Teď ano. Česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. Mm. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. Mhm. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juta, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo? Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já tě slyším, že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš. Ale, no.
5: Vy jste, když jsi byla poslední v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak dej.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle bude
4: kratší.
6: To ne, to radši kratší.
5: Aby... Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď tam nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Mánkovice, já jsem měl, to bylo v únoru, já jsem byl v bačo v nějakých trepkách, jakože z práce a tak v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, že mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volo v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy. Ano.
5: 14 kilometrů do Teplice, tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: hele,
4: jízda.
5: Vybral bych si horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Broumovský.
4: Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vyprávěla, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Ale budeme to vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale
7: já,
4: hůl má
7: tak,
4: sebou.
7: To chápu.
6: Ano,
7: tak jo. Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky.
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Rapotic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: a
4: den.
8: Volila bych pana Horníčka.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju.
4: Naslyšenou. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
9: Naschledanou.
4: Naschledanou. Taková nečekaná setkání tu máme
6: to,
4: v Moriádě.
6: To je úžasný. Ale...
4: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuju, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký
10: musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne. Čímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječným papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papíře.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měří. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. Ty toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: Kdo jsou ti kamarádi? Tvoj!
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršili Klukové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: Tchuj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Teď si vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Líbilo se mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló.
3: Haló.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už?
4: To jste vy?
3: Dobrý den.
2: Tak stlumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
4: Tady Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
4: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
4: A chtěl bych sem hlasovat Bečko.
2: Aha. Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam. Děkujeme. Krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Haló, tady krásná Plzeň, ano. Tady Mirka.
2: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
5: Uršulko, ano. Stejná krevní skupina, vyšší zdravotnická škola.
3: Ano.
2: Sestřičky porodnice, se nám tu sešly.
3: Porodnice. A, jsme byli spolu.
5: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
5: Následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
5: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
5: chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme.
2: Naschledanou. Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
6: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříně mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázně, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo a šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně beraniduc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na beraniduc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: Pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem nevěděla.
2: No, tak už to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfordovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro jmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
3: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
2: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Boršice na Uherskohradišťsku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Ve Vsetíně dnes budou jednat zastupitelé města. Fotbalisté Slovácka v lize uhráli remízu s ostravským Baníkem. Dnes bude oblačno, na teploměru až 17 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Boršice na Uherskohradišťsku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec s necelými 2200 obyvateli uspěla díky rozvoji obce, práci s mládeží i podpoře místních tradic.
2: Je to paráda.
3: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále.
4: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře. Jsme za to rádi.
5: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije.
6: Tak hodnotili úspěch obce lidé přímo v Boršicích. Chvíli po slavnostním vyhlášení na Pardubicku se s prvními dojmy podělil i nezávislý starosta obce Petr Dula.
7: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
6: Z Boršic na Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Ve Vsetíně se dnes sejdou zastupitelé města. Podle mluvčí radnice Jany Raškové začíná jejich zasedání v 15 hodin a přenos je možné sledovat i online na internetu.
8: Zastupitelé budou například schvalovat sloučení mateřské školy Benátky se základní školou Rokytnice, ke kterému by mělo dojít od ledna příštího roku. Rozdělí taky dotace na sociální služby a na obnovu staveb a projednají i žádosti o podporu 2 vsetínských sportovních klubů, Zbrojovky a Fastavu.
0: Ve Schwarzenberském sále Třeboňského zámku dnes zahájí vítězové mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Zahájí tak tradiční jihočeský festival, v rámci kterého se představí tento týden ještě v Bechyni, Táboře i Jindřichově Hradci. Letos mladí hudebníci soutěžili v kategoriích dechových a klávesových a strunných nástrojů.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka v 9. ligovém kole remizovali na svém hřišti s Baníkem Ostrava 2-2. Tým z Uherského Hradiště byl blízko k plnému bodovému zisku. Hosté vyrovnali až v závěru druhého poločasu, pokračuje trenér Jan Jelínek.
9: Hrozně těžce se mi hodnotí na základě toho výsledku, protože bych hrozně klukům přál to vítězství za tu předvedenou hru, za to, jak jsme se prezentovali, jakým způsobem jsme si vytvářeli příležitosti a tak dále. Myslím si, že jsme ukázali nějaký potenciál a musíme pracovat na tom, aby jsme to zvládli do 95. minuty.
0: Slovácko je v tabulce na 15. místě před posledním Zlínem.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v regionu proměnlivou oblačnost, ráno a zpočátku dopoledne i skoro jasno. Odpoledne a večer spíše v severní a východní polovině kraje se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty budou 12 až 17 stupňů, aktuální jsou 9 až 13 a povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor na osobní auto, které havarovalo do stromu v ulici Palackého ve Valašském Meziříčí. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Víkend je za námi, to vždycky nějak zázračně, 2 dny volna rychle utečou a máme tu nový týden. Už ve znamení přicházejícího podzimu, i když podzimní rovnodennost nastane až ve středu. Dnes je 21. září, přeju dobré pondělní ráno a pohodu u vstávání. Helena Vondráčková nabídne uvítací písničku, zatímco já už chystám krátké časové odbočení směrem do historie. Za chvíli nabídnu pravidelné kalendárium. Teď je 5 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do nového týdne. Český rozhlas Zlín přeje svým probuzeným posluchačům dobré pondělní ráno. Vybírám z kalendária pro 21. září. Dnes je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Symptomy nemoci v roce 1907 poprvé popsal německý psychiatr Alois Alzheimer. V té době byla choroba považována za velmi vzácné onemocnění. Aktuální odhady ukazují, že v Evropě žije asi 9 milionů lidí s demencí a okolo 140 tisíc z nich v České republice. V roce 1847 byly na ostrově Mauritius vydány nejznámější a nejvzácnější poštovní známky na světě. Červený a modrý Mauritius s chybným nápisem Poštovní úřad místo správného Poštovné zaplaceno. Kvůli této chybě se z nich staly filatelistické rarity. Červených se dochovalo 15 kusů a modrých jen 12. V roce 1913 se narodila herečka Věra Ferbasová, o 10 let později herečka Luba Skořepová. V roce 1937 se pohřeb prezidenta Masaryka stal symbolem zármutku i víry v budoucnost. Už o pouhý rok později zástupci Anglie a Francie požádali ultimativně prezidenta Beneše o odstoupení Sudet Německu. Vláda pak vyslovila souhlas s navrhovaným odstoupením území Sudet Německu, což v zápětí, jak víme, potvrdila Mnichovská dohoda. V roce 1963 se uskutečnila premiéra filmu režiséra Karla Zemana Baron Prášil, vznikl ve zlínských ateliérech. A v roce 1968 začal v Československu pětidenní pracovní týden, kdy byly volné soboty, tedy až na výjimky a přesuny například kvůli svátkům.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Z pohledu prodejů a tím spojeného umístění v hitparádách se jedná o jednu z nejúspěšnějších písniček anglického Cliffa Richarda. Vydáme se do roku 87 a za chvíli už vám povím o dnešním počasí.

0: Před 2 minutami bylo 5:45, dostáváme se k informacím, které nám přiblíží úvod nového týdne v pohledu meteorologů. Krátkou předpověď začnu číselně.
1: Počasí.
0: 12 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Bojkovicích a v Luhačovicích. 9 stupňů to je stav Bystřice pod Hostýnem a Vsetína. 8 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Hošťálková a Valašská Senice. 11 stupňů to je hodnota ve Zlíně a ve Strání, 10 stupňů ve Vizovicích, ve Štítné nad Bláří, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. Valašské Meziříčí a Vsetín uvádějí stupňů 9. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno a zpočátku dopoledne i skoro jasno. Odpoledne a večer se spíše v severní a východní polovině kraje vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a oblačnost tady bude převážně větší. Nejvyšší teploty 12 až 15, na západě kraje při déle trvajícím slunečním svitu až 17 stupňů. Povane mírný severovýchodní vítr rychlostí 3 až 7, během dne místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli bude v našem vysílání řeč o květinách. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík zaměří konkrétně na tulipány.
2: Rakovina prsu dokáže zasáhnout do života nečekaně. Přesto existuje něco, co máme všechny ve svých rukou. Prevence. Proč jsou pravidelná samovyšetření a mamografické kontroly tak důležité? Jak poznat varovné signály a co dnes nabízí moderní medicína? I na vaše otázky bude odpovídat vedoucí lékařka Mamodiagnostického centra Zlínské Baťovy nemocnice Ivana Vávrová. Už 23. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Už od roku 1944 se studenti střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí učí sklářskému řemeslu. Jak se škola proměňovala spolu s dobou a vývojem sklářství? Jaké obory dnes nabízí a jak propojuje výuku s praxí? Dozvíte se už v pondělí před 15:30 odpoledne v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Řidiče v Kroměříži navádějí na volná parkovací místa nové informační panely. Jsou na náměstí Míru, Milíčově náměstí a v ulici 1. máje. Radnice za ně zaplatila 700 tisíc korun. Slibuje si od nich větší komfort pro řidiče a efektivnější využití parkovacích ploch.

0: Velehrad představuje tamní turistické centrum. V přízemí nově vzniknou dvě ordinace pro praktického a zubního lékaře. Ti dosud působí v soukromém objektu, který je hůř přístupný zejména pro starší lidi. Vybudování ordinace bude stát 9,5 milionu korun. Hotové by měly být do konce října. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na valném shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Hlavním cílem prezidentovy cesty je podle jeho slov podpora kandidatury Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macínka z motoristů. Vsetínští hokejisté zvítězili ve čtvrtém kole Maxa ligy nad Litoměřicemi doma 5-2. Valaši tak vyhráli i čtvrtý zápas v sezóně. I přes třígolový rozdíl ve skóre byli Severočeši podle vsetínského trenéra Luboše Jenáčka zatím nejtěžším soupeřem. Zlínští hokejisté prohráli 3-5 na ledě pražské Slavie. Dnes čekejte v regionu proměnlivou oblačnost, ráno a zpočátku dopoledne i skoro jasno. Odpoledne a večer se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty budou 12 až 17 stupňů, aktuální jsou 8 až 12 a povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli se vydáme do Beskyd. Desítky dobrovolníků teď ochráncům přírody pomáhají uklízet vzácné horské louky na Radhošti. V reportáži přidáme podrobnosti. Teď je 5:30. Dobré pondělní ráno.

0: Kancelářské židle vyměnili za hrábě a vidle. 50 dobrovolníků z pivovaru tradičně pomáhá uklízet horské louky na Radhošti v Beskydech. Spolu s ochránci přírody ze spolku Salamandr z Rožnova pod Radhoštěm hrabali a odklízeli posečenou trávu, aby na loukách zůstalo místo pro vzácné beskydské rostliny.
1: Jarda má teď v pravé ruce takovou plachtu, kamarád si nasazuje rukavice, asi kolega z práce. Vy jste docela zadýchaný.
2: No, jsem, my stahujeme teďka momentálně seschlou travu a dáváme ji do vyhnívacích pásů přímo pod stromy, tak aby to tady nezavazalo, nevyhnívalo, ať příští rok ta trava může zdravě růst.
1: Říká Kamil Kupča, to jak si teď s kamarádem poradí v tom nakládání už usušeného sena, sleduje Vojtěch Bajer z rožnovského Salamandru.
3: Tady jde opravdu jenom o to odklidit trávu, aby tu nevznikala stařina, aby se tu nehromadila a aby se tu obnovovaly ty louky.
1: Dá se vůbec tady na Radhošti usušit seno?
3: No, je to prakticky nemožné. I když je hodně suché léto, tak tady zkoušet usušit. Kdysi jsme to dělali, ale nešlo to. Teď v podstatě jakoby tu trávu sice nevyužíváme, ale musí se odklidit z těch ploch, aby tady bylo pestro, aby to kvetlo, protože jinak by zůstávala hlavně jenom ta tráva a ty květiny mezi tím by nevyrostly.
1: Zatímco usušenou trávu na těch rovných plochách sbírá zhrnovačka, tak když tady kousek popojdu, tak tady už mají lidé v ruce hrábě, vidle a dělají kupky sami. Mirka má tričko s nápisem Jsem živel. Jde vás tady na louce docela slyšet. Vy to teď děláte úplně přesně, jako dříve předci tady na Valašsku.
4: Přesně.
1: No a jaká je to práce? Je to dřina, není to dřina?
4: Ne, je to zábava. Když jako vypadnete z kanceláře nebo ze židla, tak si vlastně protáhnete celé tělo a musíte jít do fitka. Našim předkům to nezávidím, protože ale je to spíše pro zábavu, aby jsme se odreagovali a vyčistili hlavu.
1: Mirka teď pokračuje v práci. Já se vracím k Vojtěchu Bajerovi ze Salamandru. Sbírání tisu nebo sečení luk. Je to trend, že lidé takto společně pomáhají přírodě?
3: Vidíme, že to často není někde jako nařízení vedení, ale že to jde ze spodu. A za to jsme opravdu rádi, že ti lidi se k nám ještě navíc vracejí, že mají pocit, že tady pomůžou opravdu s něčím smysluplným, takže to je i pro nás potom radost spolupracovat.
1: Jde hlavně o tu druhovou pestrost. A jaké květiny se tady daří zachovávat na těch horských loukách v Beskydech?
3: Třeba tady zrovna na Radhošti je to mochna zlatá, taková vzácná květina bývalých pastvin, která nikde jinde moc v Beskydech neroste. Nějaké zase neobvyklé česneky, anebo potom tady kousek od nás omněj tuhý moravský, to je takový endemit, tady jako nejen beskydský, u nás ještě roste v Jeseníkách, ale nikde jinde, dál už u nás v Čechách nikde neroste.
1: ČSOP Salamandra z Rožnova pod Radhoštěm pomáhalo uklízet louky na Radhošti. 50 dobrovolníků. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15, navážu krátkou předpovědí. Zjistíme, jak vidí současný stav i další vývoj meteorologové. A nejdřív nahlížím do aktuálních údajů měřících stanic.
1: Počasí.
0: 12 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Bojkovicích a v Luhačovicích. 9 stupňů to je Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí a Vsetín. 8 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Hošťálková a Valašská Senice. 11 stupňů to je situace ve Zlíně a ve Strání. Když se podíváme na hodnotu 10 stupňů, tak ji vidím ve Vizovicích, ve Štítné nad Bláří, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, ráno a zpočátku dopoledne i skoro jasno. Odpoledne a večer se spíše v severní a východní polovině kraje vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, tady může být oblačnost i větší. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na západě kraje při déle trvajícím slunečním svitu až 17 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, během dne místy z nárazy kolem 15. U toho máme a vydrží velmi dobré rozptylové podmínky s mírnou biozátěží na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dobré pondělní ráno, už za chvíli vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás na Českém rozhlase Zlín vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude zpěvačka Jitka Zelenková. A tady je malá ochutnávka.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi. Vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka. A vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla: Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro...
0: Pořad Osobnosti Česká si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude majitelka sametového hlasu, zpěvačka Jitka Zelenková. My si teď počkáme na nové zprávy, 6 hodin bude za 7,5 minuty.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zítra bude městská hromadná doprava ve Zlíně, Otrokovicích a v Vsetíně zdarma. V centru Halenkova na Vsetínsku přibudou stovky stromů a keřů. Automobilový závodník Dominik Stříteský z Kelče se stal mistrem republiky v rally. Dnes bude oblačno, na teploměru až 17 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Jízdenky na městskou hromadnou dopravu mohou zítra nechat doma obyvatelé Zlína, Otrokovic a Vsetína. Cestovat budou zadarmo. Revizoři nebudou celý den kontrolovat jízdenky ani časové průkazy cestujících. Dopravní společnost Zlín, Otrokovice a Z Group Bus tak podpoří Mezinárodní den bez aut a udržitelnou dopravu ve městech, říká mluvčí dopravní společnosti Zlín, Otrokovice Zdeněk Dvořák.
3: A tato akce je pravidelná. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se k ní připojuje každý rok. A budeme rádi, pokud lidé opravdu nechají svá auta doma a využijí služeb MHD.
1: Dnem bez aut končí Evropský týden mobility, který i ve Zlínském kraji připomněl udržitelnost a bezpečnost dopravy. V centru Halenkova začne výsadba nové zeleně. Dělníci teď upravují terén a zpevňují plochy. Hotovo má být nejpozději na konci října. Pak nastoupí zahradnická firma.
4: V Halenkově plánují, že vysadí přes 700 kusů dřevin, z toho téměř 50 stromů. Přibudou taky trvalkové záhony. Staré stromy tam museli pokácet, protože byly nemocné, nakloněné na chodník nebo v kolizi se stavbou. Výsadba by měla být hotová do konce dubna příštího roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: O konečné výši schodku státního rozpočtu na příští rok má dnes rozhodnout vláda. Ministerstvo financí původně navrhlo deficit 389 miliard korun. Koalice ho ale chce ještě o několik miliard snížit. Opozice považuje tak vysoký schodek v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Například podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL začal kabinet hledat úspory příliš pozdě.
2: Sport.
1: Automobilový pilot Dominik Stříteský se stal podruhé v kariéře mistrem České republiky. Rozhodl o tom triumfem v závěrečném závodě šampionátu v Pačejově. Jezdce z Kelče na Vsetínsku těší triumf o to více, že kvůli zranění ze závodu v Polsku musel se spolujezdcem Ondřejem Krajčou vynechat domácí Barum Rally.
5: O toho Polska ty dva měsíce. Nebylo to nic jednoduchého ani pro jednoho z nás, nicméně celá ta sezona dopadla nádherně a i bez Barunky se nám podařilo urvat ten mistrovský titul, takže velké díky patří jak Ondrovi, partnerům, týmu, rodině, všem, kteří stáli za náma a pomohli nám tady stát.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte v regionu proměnlivou oblačnost. Ráno a zpočátku dopoledne i skoro jasno. Odpoledne a večer se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty naměříme 12 až 17 stupňů. Aktuální jsou 9 až 13 a povane mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po víkendu vás, milí posluchači, zdravím na startu nového týdne, přeju klidné pondělní vstávání. Než uvaříte kafe, nachystáte snídani, podívejme se společně do kalendáře, ať máme jistotu v orientaci. Dnes je pondělí 21. září, svátek oslaví Matoušové a Mezinárodní den Alzheimerovy choroby už si nechám na krátké povídání v historickém souhrnu kalendária. Teď je 6 hodin 4,5 minuty. Na dobré ráno posílám písničku Karla Gotta.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do nového týdne. Český rozhlas Zlín přeje svým probuzeným posluchačům dobré pondělní ráno. Vybírám z kalendária pro 21. září. Dnes je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Symptomy nemoci v roce 1907 poprvé popsal německý psychiatr Alois Alzheimer. V té době byla choroba považována za velmi vzácné onemocnění. Aktuální odhady ukazují, že v Evropě žije asi 9 milionů lidí s demencí a okolo 140 tisíc z nich v České republice. V roce 1847 byly na ostrově Mauritius vydány nejznámější a nejvzácnější poštovní známky na světě. Červený a modrý Mauritius s chybným nápisem Poštovní úřad, místo správného, poštovné zaplaceno. Kvůli této chybě se z nich staly filatelistické rarity. Červených se dochovalo 15 kusů a modrých jen 12. V roce 1913 se narodila herečka Věra Ferbasová, o 10 let později potom herečka Luba Skořepová. V roce 1937 se pohřeb prezidenta Masaryka stal symbolem zármutku i víry v budoucnost. Už o pouhý rok později zástupci Anglie a Francie požádali ultimativně prezidenta Beneše o odstoupení Sudet v Německu. Vláda pak vyslovila souhlas s navrhovaným odstoupením území Sudet Německu, což, jak víme, v zápětí potvrdila Mnichovská dohoda. V roce 1963 se uskutečnila premiéra filmu režiséra Karla Zemana Baron Prášil, vznikl ve zlínských ateliérech. A v roce 1968 začal v Československu pětidenní pracovní týden, kdy byly volné soboty, tedy až na výjimky a přesuny například kvůli svátkům. Tolik z kalendária, za necelé 3 týdny se opět otevřou volební místnosti. Tentokrát budou lidé volit členy městských a obecních zastupitelstev a někde i senátory. Členové komisí se už teď na volby připravují, školí se a další informace přidáme za chvíli v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Beatles nahráli v roce 64 album Perný den, stejně se jmenuje i film, kde tato písnička zazněla. Všichni ji známe do poslední noty. Can't...

0: Je 21. září, dobré pondělní ráno. Necelé tři týdny před volbami města a obce uzavírají seznamy členů volebních komisí. Členové komisí se tak už teď připravují a školí se. Do sálu Společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm přišlo na povinné školení 138 lidí.
1: Momentálně se řeší určení předsedy a místopředsedy. Nově to budou provádět formou hlasování. V případě, že ho se takhle neurčí, teda ten předseda a místopředseda, tak přijdou na losování.
2: Říká Hana Bočková, která má v Rožnově pod Radhoštěm na starosti volební agendu. I kvůli tomu hlasování je teď tady v sále Společenského domu takový hluk.
1: Není to jenom reprezentativní funkce. Předseda musí umět ověřit e-doklady, musí mít vlastně pod kontrolou celou tu volební místnost a v případě, že tam dojde nějakému třeba i pořádkovému incidentu, nějakým způsobem to sklidnit, srovnat.
2: Musí to řešit.
1: Přesně tak.
2: Hned u prvního stolu, nejblíže k pódiu Společenského domu, začíná hlasování. Zatímco tady se u toho prvního stolu ještě hlasuje, tak u těch dalších stolů už je jasno. Emile, vy jste místopředseda a přitom jsou to vaše vůbec první volby. Vám je 18.
3: Ano, je mi 18. A jsou to moje první volby.
2: Daleko jste se té funkce toho místopředsedy?
3: Chtěl jsem mít jako na to místopředsedu. Sice to bude o něco těžší povinnosti než klasický člen té volební komise. Myslím si, že to prostě bude mít i nějakou svoji hodnotu. No.
2: Já se od stolu vracím za Hanou Bočkovou. Tady je to jako v úle. Na rozdíl od minulých let nebylo tak těžké sehnat lidi do volebních komisí.
1: Letos máme teda jako malinký přetlak, co se týče zájmu, takže máme ještě nějaký pár náhradníků.
2: Jsou to ty odměny, které jsou letos vyšší?
1: Určitě to může hrát roli. Medializovalo se víc jako vůbec jako celkově, že ty volby budou, jak budou probíhat. Těžko říct, jestli to je ta hlavní motivace.
2: Říká Hana Bočková a já se vydávám ke stolu, u kterého sedí volební komise okrsku číslo 6. Znáte se?
4: Někteří jsou stálí, někteří noví, takže někteří se známe, někteří ne.
2: Paní Anna na vás prozradila, že jste nejstarší, tak pokolikáte usednete letos v komunálních volbách ve volební komisi?
5: Ježišmarja, já to nevím, ale po 15. mám to takové zpestření.
2: Romana, máte tě před sebou seznam lidí, kteří jsou okrsku číslo 6. Pokolikáte jste se v této sestavě tady sešli?
6: Po 5., po 6.
2: Co třeba zážitky z té volební komise? Máte nějaké za ty roky?
6: To nechtějte slyšet.
2: Jak to?
6: Tak my se snažíme, aby u těch voleb to nebylo jenom, že sedíme, koukáme, zapisujeme a snažíme se vždycky se tak jako pobavit navzájem, zasmát se u toho a prožít ty dva dny tak jako v přátelském duchu a v pohodě.
2: Říká Romana, která je členkou jedné ze 14 komisí, které letos usednou do volebních místností v Rožnově pod Radhoštěm. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
8: Houbařská sezóna je v plném proudu a s nazbíraným košíkem přichází i otázka, co všechno jsme si z lesa vlastně přinesli. V poradně proto probereme, podle čeho houby poznávat, nebo které záměny jsou nejčastější a nejnebezpečnější. Hostem bude zlínský mykolog Petr Švehlák, a to 21. září. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
7: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Za 10 minut bude 6:30. Pravidelně si povídáme o počasí, ale tentokrát nechám celý komentář na profesionálech. To znamená, že volám do Brna, kde už je připravený meteorolog Ondřej Brambus a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na úvod si rádi poslechneme, jaká je momentální situace, jak hodnotíte pondělní ráno u nás ve Zlínském kraji.
1: Dnešní ráno je poměrně klidné s malou oblačností. Během noci tomu tak nebylo. Během noci přešla přes Zlínský kraj studená fronta, která přinesla déšť. Více napršelo ve východní polovině kraje. Naopak na západním okraji byly často ty srážky jen velmi slabé v řádech desetin milimetrů. Teď už nám tedy ale nikde neprší a jak jsem zmiňoval, té oblačnosti je málo. Většinou je polojasno nebo i skoro jasno. Teploty se pohybují většinou v rozpětí od 11 do 8 stupňů a na většině stanic fouká jen slabý vítr západních směrů.
0: Co máme od pondělí očekávat v nejbližších hodinách? Převáží hodně oblačnosti nebo to vypadá i trochu na slunce? Kam se dostaneme v maximálních teplotách?
1: Od každého něco, teď v těch ranních hodinách a ještě z počátku dopoledne bude oblačnosti málo, takže takové slunečné počasí s polojasnou nebo skoro jasnou oblohou, takže počasí bez srážek, ale během dne bude oblačnost postupně přibývat a po zbytek dne už bude pak převažovat větší oblačnost, takže většinou oblačno nebo zataženo s lokálními přeháňkami. Ta oblačnost bude taková proměnlivá a kolem poledne a pak také v odpoledních hodinách se pak začnou objevovat přeháňky. Nejdříve to bude v severní a východní části kraje, ale během odpoledne a večera se pak mohou objevit i jinde, takže i na jihu a západě. Máme také za studenou frontou, takže dnešní teploty budou výrazně nižší než ty včerejší. Očekáváme většinou 14 až 17 stupňů Celsia, ale na východě kraje může být místy jen kolem 13 stupňů. No a také bude větrno, bude foukat takový chladnější vítr od severozápadu nebo od severu, bude mít rychlosti do 25 km, ale v nárazech může mít rychlosti kolem 50 km za hodinu. Večer pak bude částečně slábnout.
0: Ještě maličkost, s jakou biozátěží máme počítat?
1: Jednička, takže mírná zátěž.
0: A hned se podívejme taky na zítřek. Nabídne úterý podobný průběh?
1: Ano, bude to hodně podobné. V noci bude také spíše více oblačnosti s lokálními přeháňkami. Více jich bude v oblasti Beskyd, tam můžou být srážky i trvalejší. Teploty v noci nebo nad ránem 9 až 6 stupňů Celsia. Trošku se pak k ránu protrhá oblačnost, takže v ranních hodinách může být polojasno nebo krátce i skoro jasno, ale během dne se opět vytvoří taková ta kupovitá oblačnost, takže opět podobný scénář jako dnes. Lokálně se ještě objeví nějaké přeháňky, ve východní části kraje jich bude o něco více, naopak na západě méně. Večer pak bude oblačnost od západu ubývat. Teploty stále takové chladnější, zítra možná ještě o stupínek nižší než dnes, takže 13 až 16 stupňů, na východě kraje pak místy jen kolem 12 stupňů. No a vítr by zítra měl být nepatrně slabší, většinou do 20 km za hodinu.
0: Pojďme ještě kousek dál, do prostřed týdne. Naznačme si průběh středy, čtvrtku, to už nám začne kalendářní podzim. Jak se projeví?
1: Středa by měla být patrně asi taková nejslunečnější, zejména v ranních a večerních hodinách. Opět nám během dne naskáče taková ta kupovitá oblačnost, ale kdybych to měl porovnat v rámci celého týdne, tak právě středa bude asi nejslunečnější. Může se výjimečně objevit ještě nějaká drobnější přeháňka, ale právě ve středu by jich mělo být nejméně. Teploty nám začnou v polovině týdne lehce stoupat, takže ve středu počítáme s teplotami 14 až 18 stupňů a ve čtvrtek pak 15 až 19 stupňů. Ve čtvrtek nám ale bude opět přibývat oblačnost a může už se objevit nějaké další srážky, které budou spíše slabé, ale budou tam.
0: Na závěr si necháváme vždycky kousek zajímavé teplotní historie. Prozraďte, Ondřej, prosím, jaké hodnoty překvapily Zlínský kraj 21. září?
1: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1947 na stanici Napajedla, a to konkrétně 30 stupňů a 1 desetina. Nejnižší teplota pochází z Luhačovic z roku 1915, minus 2 stupně Celsia.
0: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Ondřej Brambus. Za bohaté informace děkujeme, přejeme dobrý start v novém týdnu a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Já také děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Už jenom doplním přesný čas, za 5 minut bude 6:30, právě těch 5 minut si počkáme na nové zprávy s Bárou. Dobré pondělní ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Uherské Hradiště opravilo východní tribunu městského fotbalového stadionu. Řemeslníci na železobetonových stupních udělali sanační práce za víc než 3 miliony korun, které prodlouží jejich životnost a zároveň zamezí zatékání srážkové vody do prostor pod tribunou. V příštím roce je v plánu zásadní rekonstrukce osvětlení. Do kampaně s názvem Nestrať úsměv se ode dneška do pátku zapojuje Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, a to v rámci oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Akce upozorňuje na význam prevence a včasného záchytu nádorových onemocnění dutiny ústní. Rostoucí ceny benzínu a nafty chce vláda zmírnit vlastními opatřeními. Jejich podobu zatím ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO neupřesnil. Kabinet podle něj nejprve sledoval, jak na zdražování zareagují okolní státy. Například Německo chce od října snížit daň z pohonných hmot.

0: Odboráři v Německu budou protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim například i návrhy automobilek na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. Po celé zemi se uskuteční celkem na 280 protestních akcí, ke kterým vyzval největší německý odborový svaz IG Metall. Dnes čekejte v regionu proměnlivou oblačnost, ráno a zpočátku dopoledne i skoro jasno. Odpoledne a večer se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty budou 13 až 17 stupňů, aktuální jsou 7 až 13 a povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto havarovalo na Uhliskách u Vitče na Vsetínsku ve směru na Valašskou Bystřici. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, až do konce září v ní každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30 a bezmála 3 minuty, přejeme si dobré ráno do pondělí 21. září.

0: Tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého pondělního rána za 6:45. Pojďme si teď osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnici, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jestli je povoleno za jízdy jíst.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 6:45. Dál se podíváme na pondělí přes meteorology. Stručnou předpověď, jako vždycky, nejdřív doplním o ranní teploty.
1: Počasí.
0: Teď se pohybují mezi 7 a 12 stupni, když se samozřejmě bavíme o našem Zlínském kraji. Ráno a začátek dopoledne budou slunečné a beze srážek. Během dopoledne ale bude oblačnosti přibývat, po zbytek dne už bude převažovat oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Kolem poledne se přeháňky vyskytnou hlavně v severní a východní polovině kraje, během odpoledne a večera se pak mohou objevit i na jihu a západě. Nejvyšší teploty 14 až 17, na východě kraje místy jenom kolem 13 stupňů a povane mírný severozápadní vítr, rychlost 3 až 7, během dne místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Takže když to zhrneme, větrný a výrazně chladnější den s odpoledními a večerními přeháňkami. Co se týká rozptylových podmínek, ty jsou bez problémů, čili velmi dobré a biozátěž na jedničce pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Miluje tragikomedie, práci za rozhlasovým mikrofonem a v příštím životě by prý chtěla být zahradní architektkou. 80. narozeniny dnes slaví herečka Daniela Kolářová a slaví je, jak jinak, než na jevišti. Její více než půl stoletou hereckou dráhu připomeneme za chvíli.
2: Plakalo, baby, oplakalo vám.

0: Sedět doma a zírat do zdi je pro ní nejhorší představa, proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní příležitosti. Dnes oslaví 80. narozeniny. Herečka Daniela Kolářová stála na jevišti poprvé v 9 letech, většinu své kariéry spojila s divadlem Na Vinohradech. Proslula taky jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka a nemálo rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl století. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
4: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
5: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
6: To jsem idiot.
7: Papi, kde je idiot?
5: To je náš dědeček.
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumanna v Libni zakrátko vyměnila za divadlo Na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
8: Na zítřek jsem všechno zařídila.
1: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínští zastupitelé schválili prodej pozemku v lokalitě Boněcký rybník, kde má vzniknout nová obytná čtvrť. Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí a základní škola Žirotínova dostanou značku mezigeneračně. Zlín ve fotbalové lize remizoval na hřišti Jablonce 1-1. Dnes bude oblačno, na teploměru až 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Zlín prodá zhruba 7500 metrů čtverečních pozemků v lokalitě Boněcký rybník v Přílukách za 254 milionů korun. Investor tam plánuje postavit 4 bytové domy a dalších 100 milionů korun vložit do infrastruktury. Část pozemků si město ponechá pro vlastní bytovou výstavbu, kterou chce financovat z peněz získaných prodejem. Pokračuje primátor Zlína Jiří Korec z Hnutí ANO, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
5: Nechceme být v té situaci, kdy staví byty pouze soukromí investoři, a proto jsme si v lokalitě na Boněckém rybníku nechali pozemek, kde město bude stavět dva bytové domy, kde bude zhruba 50 až 60 vlastně městských bytů nájemních, takže díky tomu zase rozšíříme ten bytový fond a chceme v tomto trendu pokračovat.
3: Značku mezigeneračně získal hospic Citadela ve Valašském Meziříčí společně se základní školou Žerotínova. Ocenění od neziskové organizace Mezi námi obě organizace dostaly za to, že žáci školy pravidelně chodí za seniory už několik let. Jak často se daří podobně propojovat děti a seniory po celém Česku, říká ředitelka organizace Mezi námi Kateřina Jirglová.
6: V současné době máme zapojeno více než polovinu seniorských zařízení v Česku do takovýchhle mezigeneračních aktivit, že tam pravidelně chodí děti, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby to bylo všude. Nikdo z nás nechce, aby byly seniorská zařízení prostě nějaké nedostupné zámky, kam nikdo nevstupuje. Naopak vlastně podporujeme to, aby ty děti viděly, co to je stáří.
3: Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na valném shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Hlavním cílem prezidentovy cesty je podle jeho slov podpora kandidatury Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
4: Sport.
3: V devátém kole šance ligy fotbalisté Zlína remizovali 1-1 v Jablonci. Hosté po gólu Šmigy vedli od třetí minuty. V 90. minutě ale srovnával Kuol. V nastaveném čase navíc neplatil kvůli offsideu gól jabloneckého Zorvana. Pokračuje hostující trenér Pavel Hoftych.
7: Zklamání to asi je, ale zase to řeknu emočně. Takže když tam byl ten bod, tak tam je obrovský zklamání. Když za chvilku dostaneš góla na 2-1, vrátí ti to na bod, tak jakoby zase propadneš naději, že prostě bude líp a my si to musíme vybojovat. Ztratili jsme hodně zápasů, kde jsme třeba i mohli bodovat a teď si to musíme vyžrat od spoda.
4: Počasí.
3: Ráno bude v regionu slunečné, během dopoledne bude přibývat oblačnost a po zbytek nebude oblačno nebo i mírně zataženo s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, aktuální jsou 7 až 13, povane mírný vítr. Během dne místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Nehoda se stala u Vytče na Vsetínsku na Uhliskách. Jezděte opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Probouzení do pondělí je možná po víkendu něco složitější, ale určitě zvládneme i dnešní ráno. Zdravím vás, milí posluchači, na startu nového týdne. Před námi je datum 21. září, svůj svátek oslaví Matoušové a my si už za chvíli položíme další z otázek v nekonečné soutěži o moravském nářečí. Pokud zazní správná odpověď, čeká tu na výherce kniha vydavatelství Kazda s názvem Máš nárok na život. Věnuje se otázce, s čím byste přestali a do čeho byste se konečně pustili, kdybyste věděli, že vám zbývá jeden rok života. Německý bestseller prý změnil pohled na život statisícům lidí. Tak si ještě poslechneme Petra Reska a hned po písničce můžeme soutěžit. Teď je 7 hodin 5,5 minuty. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin a 9 minut, je tady pondělí a jistě mnozí z vás, milí posluchači, už netrpělivě čekáte po víkendové pauze na pravidelnou soutěž, jak se u nás mluví. Než se dostaneme k samotné otázce, jenom připomínám, že cenu věnuje vydavatelství Kazda, knihu s názvem Máš nárok na život. No, tak si připravte telefony a jdeme na to.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Moravské nářečí nás i po letech soutěžení předpokládám a doufám stále baví, mnohdy i překvapí. Dnes se pro slůvko vydáme do Sehradic na Zlínsku. Připravila si ho pro nás paní Hedvika Strnadová. Teď ještě zjistím, kdo se dovolal. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno.
0: Kdo je tam?
2: Tady je Jan.
0: Pane Jane, nějakého Matouše některého znáte nebo máte v rodině? Matouše?
2: Ne, bohužel nemám a neznám.
0: Tak jenom to se ke svátku ve vašem okolí gratulovat nebude, jenom abych zjistil. A doufám, že gratulaci potom uslyšíte ode mě na závěr dnešního soutěžení k výhře. Takže posnažte se, tady je otázka.
3: Milí posluchači, viděli byste, co jsou cupky?
0: Tak, zajímá nás slovo cupky. A jestli pak víte, co by to mohlo znamenat. Cupky.
2: Uprostřed je péčko, jo?
0: Ano, cupky.
2: Tak to nevím. Nápovědu bych prosil.
0: Pokud váháte, mám připravenou nápovědu. Cupky mohou být dívčí copy, nebo jsou to králíci, nebo se jedná o hřebíky. Takže cupky, ne cupky, ale cupky, ano. Dívčí copy, králíci a hřebíky jsou na výběr.
2: Tak zkusím to Bčko.
0: Tak dáme králíky, micáky, Bčko. Co na to paní Hedvika Strnadová bude souhlasit?
3: Cupky, to jsou králíci.
0: Takže ano, přesně zásah, Bčko byla dneska správná odpověď. Tak ještě jedna otázka, pane Jane, už mimo soutěž. Chováte králíky?
2: Ne, už ne, dříve jo, teď už ne.
0: Takže ani na výstavě nejezdíte s králíky. Ale králík v kuchyni to občas bývá, že respektive na pekáči. To by
2: no,
0: šlo.
2: Občas.
0: Občas, ano. Tak ta gratulace, o které jsem mluvil na začátku, může proběhnout. Pane Jane, jste výhercem dnešní soutěže prvního kola v tomto týdnu, takže blahopřeju.
2: Děkuji.
0: Mějte se hezky, vydařený týden taky. Přeju. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Radka Tomáška známe z nejslavnějšího období skupiny Rangers, Plavci, ale když se posuneme v čase kousek dál, už ho vnímáme jako solistu. Možná nevíte, že tuto písničku napsal Roy Orbison. Radek ji doplnil svým českým textem.

0: Za okamžik bude 14:15, dostáváme se k informacím, které nám přiblíží úvod nového týdne v pohledu meteorologů. Krátkou předpověď začnu číselně.
1: Počasí.
0: 8 až 12 stupňů, tak v tomto rozmezí se momentálně Zlínský kraj nachází. Ráno a začátek dopoledne budou slunečné, beze srážek. Během dopoledne ale bude oblačnost přibývat a po zbytek dne už bude převažovat oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Kolem poledne se přeháňky vyskytnou hlavně v severní a východní polovině kraje. Během odpoledne a večera se pak mohou objevit i na jihu a západě. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na východě kraje místy jenom kolem 13. Mírný severozápadní vítr bude mít rychlost 3 až 7, během dne místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Máme velmi dobré rozptylové podmínky a takové to vydrží po celý den. Biozátěž pouze mírnou na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V Loučce u Vizovic včera odpoledne slavnostně požehnali kapli svatého Jana Pavla II. Podrobnosti nabídneme už za chvíli v reportáži Terezy Chrastinové.
2: Některé valašské lidové písně už dlouho nikdo nespívá. Hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku jim ale vrací život ve svém projektu Laštověnka. Kde zapomenuté písně hledá, čím ji oslovili a daří se jí pro lidovky natchnout i malé zpěváky? Poslechněte si rozhovor s Marií Hrnčiříkovou 22. září. Těší se Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: Dnes je 21. září. Kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce u Vizovic se včera po více než 10 letech příprav a výstavby otevřela veřejnosti. Dominantou kaple, kterou navrhoval architekt Josef Pleskot, je i unikátní zvonkohra. Přímo v Loučce natáčela reportérka Českého rozhlasu Zlín Tereza Chrastinová. Poslechneme si.
1: Je to pěkné, líbí se mě to. Bude zvonkohra.
2: Jsou z toho nadšená, je to opravdu pěkné a jsou vděčná, že se to podařilo udělat. A určitě to vydrží dalších aj 200-300 let.
3: Paní Jiřina ze Slopného a Anna z Újezdu se přišli podívat na slavnostní žehnání kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce u Vizovic. Stavba vznikla jako poděkování věřících za záchranu této obce před zničením nacisty na konci druhé světové války. Pokračuje předseda spolku pro zbudování kaple v Loučce Josef Kořenek.
4: Po událostech na Ploštině a jeden den před událostí v Prlově byla tato obec obklíčena německými vojáky a čekalo se, že dojde k totální likvidaci jako v jiných obcích a osadách na Valašsku. Tady se nic nestalo, respektive bylo vypáleno jen 7 hospodářských budov a nikomu se z občanů nic nestalo. My to považujeme za doslova zázrak.
3: Slavnostního žehnání kaple se ujal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
5: Tato kaple vznikla jako výraz poděkování vděčnosti za událost, která je 81 let stará, že se na ní nezapomnělo, že byla obec Loučka uchráněna, tak to vnímám jako velký silný motiv. Ta naše doba nemlčí, ale vysílá pořád ty signály směrem k dobru.
3: Na výstavbu kaple se v průběhu let složili dárci a vybrali přibližně 22 milionů korun. Díky tomu vznikla stavba čtvercového půdorysu s cihlovým obložením a unikátní zvonkohrou se 40 zvony. Kapli navrhl renomovaný architekt Josef Pleskot.
6: Tak ta stavba je taková jako docela malá, je to venkovská kaple s centrálním oltářem, je poměrně převýšená, docela nezvykle převýšená, sahá pohled až někam do nebe, až někam k Pánu Bohu, přes ty zvony, které jsou nad náma.
3: Z Loučky u Vizovic, Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Jízdenky na městskou hromadnou dopravu mohou zítra nechat doma obyvatelé Zlína, Otrokovic a Vsetína. Cestovat budou zadarmo. Revizoři nebudou celý den kontrolovat jízdenky. Dopravní společnost Zlín, Otrokovice a Z-Group Bus tak podpoří Mezinárodní den bez aut a udržitelnou dopravu. Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u Rejdiště u supermarketu Kaufland. Zastupitelé už schválili výkup prvního pozemku, který je pro výstavbu nutný. Podle mluvčího města Jana Vondráška kruhová křižovatka zrychlí dopravu a přinese bezpečnější provoz pro chodce. Sex business se stále více přesouvá na internet. Ministerstvo spravedlnosti ale kvůli tomu změnu zákona nechystá. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky umožňují současné předpisy postihovat například obchodování s lidmi nebo sexuální nátlak. Policie letos do srpna zaznamenala jeden případ digitálního kuplířství, loni 3. Organizace pomáhající obětem předpokládají, že skutečný počet poškozených je ale vyšší. Skončily volby do Ruské dumy. Podle předběžných výsledků vede jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina s necelými 58% hlasů. Druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické. Ráno bude v regionu slunečné, během dopoledne bude přibývat oblačnost a po zbytek dne bude oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty naměříme 13 až 17 a aktuální jsou 8 až 12 stupňů. Povane mírný vítr, během dne místy s nárazy kolem 55 km/h. Více zpráv najde.

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez dopravních hlášených nehod. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli si doplníme regionální informace o kulturní pozvánky. Řekneme si, kam je možné vyrazit ve volném čase. Teď je 7:30. Přání dobrého rána posílám k datu 21. září. Vítáme se do pondělí, připomínám, s písničkou Michala Hrůzy. Rád.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: Za 5 minut bude 7:45. Posloucháte Český rozhlas Zlín a teď pozvu za kulturou. Do Městského divadla Zlín dnes zamíří Karel Roden ve hře Kapitán Světlouš, Skvělouš. Stvární muže, otce a superhrdinu, který bojuje proti zloduchům, zachraňuje lidi a nedá dopustit, aby šli děti spát po večerce. Příběh plný nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci můžete zhlédnout dnes od 19 hodin ve Velkém sále v Městském divadle Zlín. Ve Zlínské hvězdárně je dnes večer na programu přednáška s názvem Spánek. Trávíme jím třetinu života, přesto ho často odsouváme na vedlejší kolej. Přednáška vás provede světem spánkových cyklů, hormonální rovnováhy a čištění toxinů z mozku. Dozvíte se, jak spánek ovlivňuje vaši paměť, náladu a imunitu a získáte konkrétní tipy, jak z noci vytěžit maximum pro svůj den. Na hvězdárně Zlín bude přednášet od 19 hodin Adam Hájek. Galerie Kaple představuje od minulého týdne výstavu polského umělce Paula Voci. Pro výstavu ve Valašském Meziříčí vytvořil celek pracující s motivy moře, proměnami materiálu, světla, obrazu a lidského vnímání. Výstava s názvem Waiting for the Clean Horizon je členěna do 3 částí, které návštěvníka postupně vedou jednotlivými úrovněmi galerie. Výstava je k vidění v galerii Kaple ve Valašském Meziříčí, a to až do 12. listopadu. Ve Zlíně vystavuje ode dneška své dílo pod názvem Aura Vision Daniel Vlček. Jeho tvorba se pohybuje na pomezí malby, zvuku, instalace a performance. Expozice je přístupná v prodejně Optik Mezírka na třídě Tomáše Bati ve Zlíně a vstup na výstavu je zdarma.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je 7:45, navážu krátkou předpovědí a zjistíme, jak vidí současný stav i vývoj, další vývoj meteorologové. Nejdřív nahlížím do aktuálních údajů měřících stanic.
1: Počasí.
0: 12 stupňů je v Kroměříži, 11 ve Starém Městě, v Bojkovicích a ve Štítné nad Láří. 10 stupňů to je hodnota v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, ve Vizovicích, Luhačovicích a ve Strání. 8 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské vrchy, Hošťálková, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva. 9 stupňů to je teď Rožnov pod Radhoštěm. Ráno a začátek dopoledne budou podle meteorologů slunečné, beze srážek. Během dopoledne ale bude oblačnost přibývat a po zbytek dne už bude převažovat oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Kolem poledne se přeháňky vyskytnou hlavně v severní a východní polovině kraje. Během odpoledne a večera se pak mohou objevit i na jihu a západě. Nejvyšší teploty 14 až 17, na východě kraje místy jenom kolem 13 stupňů, k tomu povane mírný severozápadní vítr rychlostí 3 až 7, ale během dne místy z nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. U toho jsou a zůstanou velmi dobré rostlinové podmínky, biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Zlín ve fotbalové lize uhrál první bod a to po remíze 1-1 v Jablonci. O vítězství přitom hostující tým přišel až v samém závěru. Uslyšíte o tom v našem vysílání už za pár minut.

0: Za 9 minut bude 8 hodin a to je na Českém rozhlase Zlín čas pro sport. Fotbalisté Zlína vybojovali první bod v aktuální sezóně první ligy. V Jablonci remizovali 1-1 a o vítězství přišli až v závěru. Navíc další gól v jejich síti už v nastaveném čase neplatil kvůli offsideu. Už mimo hřiště dramatický závěr sledoval střelec zlínské branky útočník Daniel Šmiga.
1: Já jsem tam byl opřený o ty banery, já jsem neseděl na lavičce, už jak jsem hned vystřelil, tak jsem tam vlastně celou dobu stál. A já jsem nevěřil vlastním očím, jako jo, protože zaplať pán Bůh, že to bylo offside. Už ten gól, že zas dostane v 90. plus, jo, nevím kolik to bylo. Já jsem říkal, kdybychom ho dostali v 70., tak prostě no, 75., tak dobrý, no, ale zase ho dostaneme v 90., je to prostě takové nepříjemné hrozně, no, a to už jsem nevěřil vlastním očím, jak říkám, když padl ten gól.
2: Popsal pocity z dramatického závěru Daniel Šmiga. Jenže bod se může ze zlínského pohledu zdát málo.
1: No, tak to jsme si říkali víckrát, prostě nevím, co k tomu říct. To jsme si říkali na Zbrojovce vlastně, kde jsme dostali v poslední minutě a těch kuriozních gólů bylo vlastně hodně, takže samozřejmě i dneska a asi si to Jablonec zasloužil možná za ten tlak v druhé půli, tak proto jim to tam padlo, ale zase my jsme to určitě mohli zlomit v druhé půli, tam jsme měli dobré breaky, bohužel nezapadlo to.
3: Zklamání to asi je, ale zase to řeknu emočně, takže když tam byl ten bod, tak tam je obrovský zklamání, když za chvilku dostaneš góla na 2-1, vrátí ti to na bod, tak jakoby zase propadneš naději, že prostě bude líp a my si to musíme vybojovat. Ztratili jsme hodně zápasů, kde jsme třeba i mohli bodovat. A teď si to musíme vyžrat od spoda a pro mě zase zopakuju byl dneska základ jak proti Hradci, tak dneska to, že jsme vlastně jakoby táhli jako jeden tým.
2: Navázal trenér Pavel Hoftych. Tým vedl ve druhém utkání. Nechce se vracet k tomu, co zlínským výkonům předcházelo. Sám ale chválí zlepšenou defenzivu.
3: V tom, že je tam víc komunikace, víc organizace a jediné, co mi tam chybí, je nadstavba směrem dopředu. Třeba proti Hradci jsme byli výrazně nebezpečnější. Musím pochválit nebo říct, že Jablonec prostě skvěle funguje do defenzivy a moc nám to nedovolil. A my teď víme, že prostě jdeme step by step. Na chycení máme po reprepauze Slávy, takže máme teď takový trojblok, vlastně Hradec, Jablonec, Slávie.
2: Uzavřel ohlednutí za utkáním na severu Čech a prvním získaným bodem kouč Pavel Hoftych. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Vsetíně dnes budou jednat zastupitelé města. V lokalitě Bonický rybník ve Zlíně má vzniknout nová obytná čtvrť. Fotbalisté Slovácka v lize remizovali s Baníkem Ostrava. Dnes bude oblačno, na teploměru až 17 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Ve Vsetíně se dnes sejdou zastupitelé města. Podle mluvčí radnice Jany Raškové začíná jejich zasedání v 15 hodin a přenos je možné sledovat i online na internetu.
4: Zastupitelé budou například schvalovat sloučení mateřské školy Benátky se základní školou Rokytnice, ke kterému by mělo dojít od ledna příštího roku. Rozdělí taky dotace na sociální služby a na obnovu staveb a projednají i žádosti o podporu dvou vsetínských sportovních klubů, Zbrojovky a Fastavu.
2: Zlín prodá zhruba 7500 metrů čtverečních pozemků v lokalitě Bonický rybník v Přílukách za 254 milionů korun. Investor tam plánuje postavit 4 bytové domy a dalších 100 milionů korun vložit do infrastruktury. Část pozemku si město ponechá pro vlastní bytovou výstavbu, kterou chce financovat z peněz získaných prodejem. Pokračuje primátor Zlína Jiří Korec z Hnutí ANO, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
5: Nechceme být v té situaci, kdy staví byty pouze soukromí investoři, a proto jsme si v lokalitě na Bonickém rybníku nechali pozemek, kde město bude stavět dva bytové domy, kde bude zhruba 50 až 60 vlastně městských bytů nájemních. Takže díky tomu zase rozšíříme ten bytový fond a chceme v tomto trendu pokračovat.
2: Vláda má dnes schválit konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice se už dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun ještě o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezený. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký.
3: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka v této prvoligové sezóně stále čekají na první vítězství. V 9. kole remizovali doma s ostravským Baníkem 2-2. Podle záložníka Lukáše Vorlického si jeho tým výhru zasloužil, a to i za lepšící se herní projev.
6: Remíza jeden bod v zápase, kde jsme si 100% zasloužili 3, ne proto, že by jsme byli celý zápas jako lepší, Baník tam měl dobrý fáze, ale vzhledem k celkovému procesu, který prostě už tady od začátku sezóny je, tak jsme si zasloužili vyhrát, strašně jsme si to přáli.
2: Slovácko zůstalo v tabulce na předposledním místě.
3: Počasí.
2: Ráno bude v regionu slunečné, během dopoledne bude přibývat oblačnost a po zbytek dne bude oblačno nebo i zataženo s lokálními přehánkami. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, aktuální jsou 8 až 12, povane mírný vítr během dne místy zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobní auto a cyklista se srazili v ulici U řeky v Uherském Hradišti. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Za necelé tři týdny se opět otevřou volební místnosti. Tentokrát budou lidé volit členy městských a obecních zastupitelstvech a někde i senátory. Členové komisí se už teď na volby připravují a školí se, o tom si řekneme víc v reportáži Gabriely Hickl. A pak budeme vzpomínat na jednu osobnost. Václav Babula z Uherského Brodu vystudoval lékařství a jako lékař i pracoval. Duší byl ale i básník a napsal stovky písňových textů pro desítky kapel. Podrobnosti přidáme před 8:30. Teď si pustíme písničku Ivety Bartošové, Petr Uhřík stále přeje dobré pondělní ráno k datu 21. září. Je 8 hodin a 5 minut.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes je 21. září, necelé 3 týdny před volbami města a obce uzavírají seznamy členů volebních komisí. Členové komisí se tak už teď připravují a školí se. Do sálu Společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm přišlo na povinné školení 138 lidí.
1: Momentálně se řeší určení předsedy a místopředsedy. Nově to budou provádět formou hlasování. V případě, že ho se takhle neurčí, teda ten předseda, místopředseda, tak přijdou na losování.
2: Říká Hana Bočková, která má v Rožnově pod Radhoštěm na starosti volební agendu. I kvůli tomu hlasování je teď tady v sále Společenského domu takový hluk.
1: Není to jenom reprezentativní funkce. Předseda musí umět ověřit e-doklady, musí mít vlastně pod kontrolou celou tu volební místnost a v případě, že tam dojde nějakému třeba i pořádkovému incidentu, nějakým způsobem to sklidnit, srovnat.
2: Musí to řešit.
1: Přesně tak.
2: Hned u prvního stolu, nejblíže k pódiu Společenského domu, začíná hlasování. Zatímco tady se u toho prvního stolu ještě hlasuje, tak u těch dalších stolů už je jasno. Emile, vy jste místopředseda a přitom jsou to vaše vůbec první volby, vám je 18.
3: Ano, je mi 18. A jsou to moje první volby.
2: Nelekl jste se té funkce toho místopředsedy?
3: Chtěl jsem mít jako na to místopředsedu. Sice to bude o něco těžší povinnosti než klasický člen té volební komise. Myslím si, že to prostě bude mít i nějakou svoji hodnotu. No.
2: Já se od stolu vracím za Hanou Bočkovou. Tady je to jako v úle. Na rozdíl od minulých let nebylo tak těžké sehnat lidi do volebních komisí.
1: Letos máme teda jako malinký přetlak, co se týče zájmu, takže máme ještě nějaký pár náhradníků.
2: Jsou to ty odměny, které jsou letos vyšší?
1: Určitě to může hrát roli. Medializovalo se víc jako vůbec jako celkově, že ty volby budou, jak budou probíhat. Těžko říct, jestli to je ta hlavní motivace.
2: Říká Hana Bočková a já se vydávám ke stolu, u kterého sedí volební komise okrsku číslo 6. Znáte se?
4: Někteří jsou stálí, někteří noví, takže někteří se známe, někteří ne.
2: Paní Anna na vás prozradila, že jste nejstarší, tak pokolikáte usednete letos v komunálních volbách ve volební komisi?
5: Ježišmarja, to nevím, ale po 15. mám to takové zpestření.
2: Romana, máte tě před sebou seznam lidí, kteří jsou okrsku číslo 6. Pokolikáte jste se v této sestavě tady sešli?
6: Po 5., po 6.
2: Co třeba zážitky z té volební komise? Máte nějaké za ty roky?
6: To nechtějte slyšet.
2: Jak to?
6: Tak my se snažíme, aby u těch voleb to nebylo jenom, že sedíme, koukáme, zapisujeme a snažíme se vždycky se tak jako pobavit navzájem, zasmát se u toho a prožít ty 2 dny tak jako v přátelském duchu a v pohodě.
2: Říká Romana, která je členkou jedné ze 14 komisí, které letos usednou do volebních místností v Rožnově pod Radhoštěm. Gabriela Hickel, Český rozhlas.
7: Český rozhlas z

0: počasí.
1: Pravidelně si povídáme o počasí, ale tentokrát nechám celý komentář na profesionálech. To znamená, že volám do Brna, kde už je připravený meteorolog Ondřej Brambus a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Co máme od pondělí očekávat v nejbližších hodinách? Převáží hodně oblačnosti nebo to vypadá i trochu na slunce? Kam se dostaneme v maximálních teplotách?
2: Od každého něco, teď v těch ranních hodinách a ještě z počátku dopoledne bude oblačnosti málo, takže takové slunečné počasí s polojasnou nebo skoro jasnou oblohou, takže počasí bez srážek, ale během dne bude oblačnost postupně přibývat a po zbytek dne už bude pak převažovat větší oblačnost, takže většinou oblačno nebo zataženo s lokálními přeháňkami. Ta oblačnost bude taková proměnlivá a kolem poledne a pak také v odpoledních hodinách se pak začnou objevovat přehánky. Nejdříve to bude v severní a východní části kraje, ale během odpoledne a večera se pak mohou objevit i jinde, takže i na jihu a západě. Máme také za studenou frontou, takže dnešní teploty budou výrazně nižší než ty včerejší. Očekáváme většinou 14 až 17 stupňů Celsia, ale na východě kraje může být místy jen kolem 13 stupňů. No a také bude větrno, bude foukat takový chladnější vítr od severozápadu nebo od severu, bude mít rychlosti do 25 km, ale v nárazech může mít rychlosti kolem 50 km za hodinu. Večer pak bude částečně slábnout.
1: Ještě maličkost, s jakou biozátěží máme počítat?
2: Jednička, takže mírná zátěž.
1: A hned se podívejme taky na zítřek. Nabídne úterý podobný průběh?
2: Ano, bude to hodně podobné. V noci bude také spíše více oblačnosti s lokálními přehánkami. Více jich bude v oblasti Beskyd, tam můžou být srážky i trvalejší. Teploty v noci nebo nad ránem 9 až 6 stupňů Celsia. Trošku se pak k ránu protrhá oblačnost, takže v ranních hodinách může být polojasno nebo krátce i skoro jasno, ale během dne se opět vytvoří taková ta kupovitá oblačnost, takže opět podobný scénář jako dnes. Lokálně se ještě objeví nějaké přehánky, ve východní části kraje jich bude o něco více, naopak na západě méně. Večer pak bude oblačnost od západu ubývat. Teploty stále takové chladnější, zítra možná ještě o stupínek nižší než dnes, takže 13 až 16 stupňů, na východě kraje pak místy jen kolem 12 stupňů. No a vítr by zítra měl být nepatrně slabší, většinou do 20 km za hodinu.
1: Pojďme ještě kousek dál, do prostřed týdne. Naznačme si průběh středy, čtvrtku, to už nám začne kalendářní podzim. Jak se projeví?
2: Středa by měla být patrně asi taková nejslunečnější, zejména v ranních a večerních hodinách. Opět nám během dne naskáče taková ta kupovitá oblačnost, ale kdybych to měl porovnat v rámci celého týdne, tak právě středa bude asi nejslunečnější. Může se výjimečně objevit ještě nějaká drobnější přehánka, ale právě ve středu by jich mělo být nejméně. Teploty nám začnou v polovině týdne lehce stoupat, takže ve středu počítáme s teplotami 14 až 18 stupňů a ve čtvrtek pak 15 až 19 stupňů. Ve čtvrtek nám ale bude opět přibývat oblačnost a může už se objevit nějaké další srážky, které budou spíše slabé, ale budou tam.
1: Na závěr si necháváme vždycky kousek zajímavé teplotní historie. Prozraďte, Ondřej, prosím, jaké hodnoty překvapily Zlínský kraj 21. září?
2: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1947 na stanici Napajedla, a to konkrétně 30 stupňů a 1 desetina. Nejnižší teplota pochází z Luhačovic z roku 1915, minus 2 stupně Celsia.
1: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Ondřej Brambus. Za bohaté informace děkujeme, přejeme dobrý start v novém týdnu a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Já také děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Houbařská sezóna je v plném proudu a s nasbíraným košíkem přichází i otázka, co všechno jsme si z lesa vlastně přinesli. poradně proto probereme, podle čeho houby poznávat, nebo které záměny jsou nejčastější a nejnebezpečnější. Hostem bude zlínský mykolog Petr Švehlák, a to 21. září. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Rodáci známí,
4: příběhy slavných značek.
0: Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Textař a básník, ale také lékař Václav Babula je další osobností ze Zlínského kraje, kterou si připomínáme v našem vysílání. Narodil se před 88 lety, 23. září 1938. Dětství prožil v Uherském Brodě, pak ale tvořil a pracoval v Brně a v Praze. K jeho nejznámějším textům patří Slzy tvý mámy pro Petra Jandu a kapelu Olympik.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: On jednou za mnou přišel a říkal mi, my jsme se potkali někde, už si nespomínám přesně, kde to bylo poprvé, a řekl mi, že má pro mě nápad na písničku.
3: Vzpomíná muzikant Petr Janda z kapely Olympik. Tím mužem byl Václav Babula, tou písničkou Slzy tvý mámy.
2: Přinesl Slzy tvý mámy. A bylo to na 3 stránky. A já mu říkám, Mašku, to je strašlivě dlouhý prostě to. To je písnička na 30 minut, neblázni. Musíš to zkrátit. A on to zkrátil na 2 stránky. Já říkám, Vašku, to je ještě pořád moc. Na 1 stránku. Já navíc jsem mu říkal, Vašku, já na text skládat neumím písničky. Já to umím opačně, že udělám písničku a nechám si ji otextovat. A tak nakonec přišel a opravdu přinesl na text na 1 stránku. A ten text se mi líbil.
3: Říká Petr Janda. Václav Babula se narodil 23. září roku 1938 ve Zlíně a dětství strávil v Uherském Brodě. Po studiích lékařství v Brně pracoval jako lékař, ale psaní bylo jeho celoživotní vášní. Vydal 4 básnické sbírky a slova k písním neskládal jen pro kapelu Olympik, ale jeho texty byly součástí písní Marty Kubišové, Karla Gotta, Valdemara Matušky a řady dalších zvučných jmen tehdejší české hudební scény. Na další osudy písně Slzy tvý mámy s textem Václava Babuly vzpomíná Petr Janda.
2: Tu písničku jsme teda vybrali na Bratislavskou liru. To bylo v roce 73, poslali jsme ji do té soutěže a oni ji vzali. Pak jsme šli teda natáčet tu suprafonu a já jsem s ní byl strašně nespokojený. Dokonce ještě, když jsme to natočili, tak jsem říkal, ještě večer si na to sednu, když tak to zítra předěláme. A zapak pámu se mi to nepodařilo předělat. A pak ta písnička zazněla skutečně v tom roce 73 na Bratislavský lize, kde neuspěla z ideologických důvodů, protože plamený porotce prohlásil, že u nás jsou jenom slušní lidi, žádný kriminálníky, my tady nemáme. Máme svazáky a ty jsou prostě v pořádku.
3: V roce 1973 ale píseň Slzy tvý mámy nakonec na Bratislavské liře získala cenu kritiky.
2: Ta písnička získala cenu kritiky, protože se kritici naštvali. Ty chtěli být svobodný a řekli ne, my máme tu možnost dát cenu kritiky a my dáme týhle písničce, protože ta se nám ve všech líbila nejvíc.
3: Jak si Václava Babulu pamatuje jeho spolupracovník Petr Janda?
2: On byl v první řadě praktický lékař, u nějaké fabriky dělal závodního lékaře. On byl takový strašně přepečlivý, takový šílený puntičkář. On mi ten text přines a pak mě ho třeba 30 minut dával. Jako mě ho nechtěl pustit do ruky ten text, pořád to držel. Vždycky jsem podělal, počkej, já ještě tady, jestli tady nám chybu. A no, prostě takový byl z toho špatný, jestli nebude vzdávat nějaký nedokonalý dílo. Jsem mu vždycky zahral kousek, nebo když jsem ho měl celý. Já už si samozřejmě detaily nepamatuju, už je to kolik 50 let, to už je prostě dlouhá doba. Já jenom vím, že on byl vždycky nadšený. On říkal, ježiš, to se mi líbí, to je super, to je pěkný. Takže pak jsem si říkal, to je houby kritik, to nemá smysl.
3: Kromě Slzy tvý mámy složil povoláním lékař Václav Babula pro Olympik text jen k dalším několika málo písním. Proč spolupráce dál nepokračovala?
2: Já jsem s ním udělal odhadem takový 3-4 písničky, víc asi ne. On byl takový textař pro všechny. On klidně napsal i dechovku a on prostě napsal i pop, nějakou podrhovačku. Jemu to bylo v podstatě jedno. A já jsem potřeboval textaře, který je v tom roku, tý rock music, jak se říká, který je v tom přeci jenom jako zakotvený.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Velehrad na Uherskohradišťsku představuje tamní turistické centrum. V přízemí nově vzniknou dvě ordinace pro praktického a zubního lékaře. Ti dosud působí v soukromém objektu, který je hůř přístupný, zejména pro starší lidi. Vybudování ordinací bude stát 9,5 milionu korun. Hotové by měly být do konce října. Řidiče v Kroměříži navádějí na volná parkovací místa nové informační panely. Jsou na náměstí Míru, Milíčově náměstí a v ulici 1. máje. Radnice za ně zaplatila 700 tisíc korun. Slibuje si od nich větší komfort pro řidiče a efektivnější využití parkovacích ploch. Vláda podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO už ví, jak chce reagovat na zdražování pohonných hmot. Konkrétní kroky zveřejní dnes. K rychlejší reakci kabinetu vyzývá opozice, která upozorňuje taky na zásoby plynu před zimou. Marian Jurečka z KDU-ČSL tvrdí, že nejsou dostatečné. Havlíček obavy odmítá a říká, že nedostatek plynu nehrozí. Automobilový pilot Dominik Stříteský se stal podruhé v kariéře mistrem České republiky. Rozhodl o tom triumfem v závěrečném závodě šampionátu v Pačijově. Jezdce z Kelče na Vsetínsku těší triumf o to víc, že kvůli zranění ze závodu v Polsku musel se spolujezdcem Ondřejem Krajčou vynechat domácí Barum Rally. Ráno bude v regionu slunečné, během dopoledne bude přibývat oblačnost a po zbytek dne bude oblačno nebo i zataženo s lokálními přehánkami. Nejvyšší teploty naměříme 13 až 17. Aktuální jsou 8 až 12 stupňů. Povane mírný vítr. Přes den může místy zesílit.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A ještě datum 21. září pohledem na oslavence. Dnes mají svátek Matoušové, muži, kteří jsou darem z nebes, tak to nám vychází doslovní hebrejský překlad. A jenom v rychlosti nahlédnu do statistiky, slavit bude skoro 5,5 tisíce českých mužů. Z grafu vidím, že oblíbají

0: Teď naskok do Británie, zajímat nás bude léto 1984, půjdeme za herečkou Tracy Ullman. Ta ale žije už hodně dlouho v Americe, kde ji lidé znají hlavně jako zábavnou, veselou ženu, má svoji vlastní show v televizi, řadí se mezi nejlepší komiky posledních několika dekád. Může se pochlubit mnoha různými cenami za tuto oblast zábavy, ale hlavně si pořád udržuje svoji diváckou základnu, v tom je zkrátka vynikající. Tracy Ullman nicméně nežije pouze filmem a televizí. V 80. letech vydala dvě úspěšná alba šansonů, založila si produkční společnost, která potom uvedla nové programy pro televizi HBO. K tomu má ještě internetovou firmu, která distribuuje šatstvo pro ženy nadměrných velikostí. Řekl bych, že u nás je tato dáma skoro neznámá. Když přejdu k muzice, asi to bude stejné, protože si nevzpomínám, že by někdy domácí rádia hrála hit, který vám teď pustím. Přitom na západ od nás, když půjdeme přesně 42 let zpátky, se hodně líbil.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za 9:45 dál se podíváme na pondělí přes meteorologii. Stručnou předpověď, jako vždycky, nejdřív doplním o ranní teploty.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji se teď pohybujeme mezi 8 a 12 stupni. Ráno a začátek dopoledne budou slunečné, beze srážek, během dopoledne ale bude oblačnosti přibývat a po zbytek dne už bude převažovat oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Kolem poledne se přeháňky vyskytnou hlavně v severní a východní polovině kraje, během odpoledních hodin a večera se pak mohou objevit i na jihu a západě. Nejvyšší dnešní teploty 14 až 17, na východě kraje místy kolem 13 stupňů, k tomu povane mírný severozápadní vítr rychlostí 3 až 7, ovšem z nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. Když to zhrnu do jedné věty, větrný a výrazně chladnější den s odpoledními a večerními přeháníkami. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré. Takové by měly zůstat po celý den s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Dnešní ráno máme skoro za sebou. V pondělním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Zlín na nás čeká příběh psa, který hledá své místo po boku člověka. V rubrice Tlapky z kraje tentokrát poznáme 6letého křížence Lakyho z městského útulku pro psy a kočky Kroměříž, který je veselý, hravý a rád se učí nové věci. Více o něm uslyšíte 10 minut po 10. hodině, ale nejdřív samozřejmě pokračujeme srdcovkami hned po zprávách. Petr Uhřík přeje pohodu u poslechu všech dalších pořadů, hezké pondělí a dobrý start v novém týdnu. 9 hodin bude za 9 minut, do ranního finále ještě hudebně patří Pavol Hamel a zástupce Big Beatu Domácí katapult.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Oprava na fotbalovém stadionu zabrání zatekání do tribuny. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojuje do kampaně Nestrať úsměv. Vsetínští hokejisté vyhráli i čtvrtý zápas prvoligové sezony. Dnes bude oblačno, na teploměru až 17 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Uherské Hradiště opravilo východní tribunu fotbalového stadionu. Řemeslníci na železobetonových stupních udělali sanační práce za více než 3 miliony korun, které prodlouží životnost a zamezí zatékání srážkové vody do prostor pod tribunou. V příštím roce je v plánu rekonstrukce osvětlení, říká mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
2: Práce budou zahrnovat jak výměnu stávajících svítidel v osvětlovacích stožárech, tak i nové osvětlení v prostoru tribun a výměnu rozvodů. Modernizace bude stát více než 20 milionů korun, více než 8 milionů činí dotace z evropských fondů.
0: Do kampaně s názvem Nestrať úsměv se do pátku zapojuje Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, a to v rámci oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Akce upozorňuje na význam prevence a včasného záchytu nádorových onemocnění dutiny ústní, pokračuje mluvčí Krajské nemocnice Dana Lipovská.
3: Na vyšetření je nutné se předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Zájemci mohou přijít každý den od 13. do 15. hodiny do ambulance v přízemí 21. pavilonu. Vyšetření trvá zhruba 15 minut, je zdarma, rychlé, bezbolestné a není k němu potřeba žádanka.
0: Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti Zhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku.
1: Sport.
0: Vsetínští hokejisté zvítězili ve čtvrtém kole Maxaligy nad Litoměřicemi doma 5-2. Valaši tak vyhráli i čtvrtý zápas v sezóně. I přes třígolový rozdíl ve skóre byli Severočeši podle vsetínského trenéra Luboše Jenáčka zatím nejtěžším soupeřem.
4: Je tam spoustu kluků, kteří nebýt toho, že v každém extraligovém týmu až na výjimky je 8 až 10 cizinců a ti mladí kluci šikovní nemají kde hrát, jinak kdyby to bylo opravdu složené z českých hráčů, tak si myslím, že polovina z nich, minimálně polovina z těch kluků hraje stabilně extraligu, protože jsou opravdu šikovní, těch bodů si velmi cením.
0: Zlínští hokejisté prohráli 3-5 na ledě pražské Slavie.
1: Počasí.
0: Ráno bude v regionu slunečno, během dopoledne bude přibývat oblačnost a po zbytek nebude oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty budou 13 až 17 stupňů, aktuální jsou 8 až 12, povane mírný vítr, během dne místy zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sválám, i když bez bělouše, s přáním k svátku pro Matouše. Vím, že není vybíravý, ocení i přání zdraví. Ve vzduchu však cosi visí. Nesu dárek velkorysý, předám ho rád na to tata, ceny je jak hrouda zlata. Je pro chlapy, ba i ženské, umí čáry nadpozemské. Můj dar kouzlí úsměvy, je to hudba se zpěvy. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Báječnej mužskej svět nepochopí nikdy ženský ten báječnej mužskej svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dám chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Nož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 21. září roku 2026. Začínáme nový týden, tak já vám přeji, abyste do něj vykročili tou správnou nohou a doufám, že vás pro dobrou náladu po celý týden taky naladí dnešní srdcovky. Když jsem se díval do kalendáře, tak vidím, že svátek mají muži, pánové, chlapci, honosící se křestním jménem Matouš. Takže všem Matoušům, Maťám nebo Matíkům, jak jim říkáte, vinšujeme všecko nejlepší. My jsme v sobotu měli u nás v divadle, v Městském divadle Brno, premiéru světovou premiéru hry Letnice. Ta hra vznikla na motivy románu Miroslava Hlauča a zdramatizovali to pánové, naši dva dramaturgové, Miroslav Ondra a Honza Šotkovský a spolu s režisérem Stano Slovákem. Stano, ten se potom ujal taky režie. No, když jsme to začali zkoušet, ten román je nádherný. Ale přece jenom vystupují tam laňky, že jo, zvířata různá. A takže vlastně jsme váhali, jak to bude vypadat, jak se to všechno inscenuje a tak dále, protože samozřejmě film má jiné výrazové prostředky, divadlo má jiné výrazové prostředky. Ale musím říci, že po premiéře odezva byla velmi, velmi vstřícná a když jsem si povídal se svými kolegy, protože kolegové jsou vždycky kritičtější než normální divák, tak opravdu byli většina opravdu spokojená, takže asi se nám to povedlo. Takže já vás všechny srdečně zvu, když si najdete čas, a taky seženete vstupenku, k nám je to těžké, navštívte prostě hru Letnice. Ptal jsem se pana režiséra, jak bychom to měli nazvat, jestli je to balada, drama, veselohra, takže spíše to magický realismus. Tož tak. A už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o písničku pro naši lektorku Tajči, paní Libuši Dosedělovou. Paní Dosedělová nezištně a obětavě působí při klubu seniorů v Králově Poli. Protože v době prázdnin je klub zavřený, cvičila s námi každý týden na dvoře, za což jí byly královopolské tajčinky velmi vděčné. Písničku Loch Lomond jí prosím zahrajte v podání Radúzy. Libuško, máme tě moc rádi. Rita. Milá paní Rito, rád splním vaše přáníčko pro vaše tajčinky. Vybrala jste si písničku, takže už jsou tady Radúza, Vaby Daněk a Loch Lomond.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: to byla písnička Loch Lomond, Raduza a Vabidaně, krásná, krásná písnička. No, moji milí, ukládáte si doma věci na bezpečné místo? Takový ten prostor, kam dáváte něco opravdu důležitého, aby se to náhodou nestratilo. Doklady, náhradní klíče, záruční list, peníze na horší časy, nebo třeba ten malý šroubek, o kterém víte, že ho brzy budete potřebovat. Člověk si to místo vybírá pečlivě. Řeknete si, dám to sem, tedy tady to najdu vždycky. Pak uběhne půl roku a přijde chvíle, kdy tu věc opravdu potřebujete. Otevřete první šuplík, nic. Druhý, taky nic. Prohledáte skříň, krabice, kapsy zimních bund a začnete přemýšlet, co jste vlastně tehdy tím slovem bezpečné místo mysleli. Protože čím bezpečnější místo člověk vybere, tím větší může být šance, že už ho nikdy nenajde. Ale nezoufejte, hledanou věc většinou nakonec objevíte náhodou, ve chvíli, kdy hledáte něco úplně jiného. Takže bezpečné místo samozřejmě mějte. Jen si možná někam napište, kde je, a ten papírek si dejte někam, kde ho určitě najdete. Musím se vám přiznat, že dokud jsem byl svobodný, tak jsem trošku takový ten nepořádek ve věcech měl. Ale pak jsem se oženil a moje žena je pečlivá, takže třeba důležité listy, jako je záruční list, křestní list, maturitní vysvědčení, z vysoké školy vysvědčení a tak dál, to máme takovou prostě, takovou slohu, velkou slohu, kde to Jirenka ukládá, tam jsou všechny ty, jako to přibývá, že máte internet, že máte televizi, na všechno máte hesla, jo, takže všude ty hesla jsou uloženy, je to hezky popsaný, takže to je přehledné. Ale potom přijdou obyčejné věci, jak jsem zmiňoval, třeba klíče, nebo třeba nějaká ta věcička, kterou nepotřebuju každý den, ale občas ji potřebuju. A potom v mém případě jsou to ještě flešky třeba, že jo, který mám tak jako popsaný a teď je mám různě uložené někde a pak je nemůžu najít. Tak já mám takový, my máme menší byt, tak mám menší pracovní stůl, takový psací a tam mám takový různý poličky a na jedné té poličce mám takovou krabici. Není moc velká, nemá víko, ale je a já cokoliv řeku, toto budu potřebovat někdy, nevím kdy, tak to tam hodím. No a potom tu věcičku hledám, tak to všechno proberu a tutově to tam najdu. Takže já mám, není to bezpečné místo, že by mi tam někdo něco nemohl ukrást, to ne, je to velmi přehledné, ale je to bezpečné místo, kde opravdu to, co hledám, bezpečně najdu. Tož tak a už vám pouštím bezpečně Petru Janů.
1: Český rozhlas Zlín.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: škoda, že ji nehrajete. Dokonce skončila na prvním místě v anketě. Zahrajte mi ji prosím v pondělí 21.9.2026. Moc vám předem děkuji a přeji vám i posluchačům zdraví a pohodu. Hodně síly a radosti a žádné starosti. Pěkné poslouchání písničky přeji všem posluchačům, pracovnicím a pracovníkům Českého rozhlasu Brno. Ještě jednou moc děkuji a přeji hezký den. Pepa z Hané, Přerov. Toho času domov Alfreda Skeného, Pavlovice u Přerova. Milý Pepo, děkujeme za přáníčko, taky vám přejeme pevné zdraví a tak dál, ale bohužel přání vám splním a rád, ale nezazní písnička Morava, protože hned v zápětí tu mám další přáníčko a tam je přání úplně jiné písničky a to přišlo dříve než to vaše. Takže jsem musel upřednostnit to přání jiné. Mějte se hezky, nezlobte se, ale písnička určitě zazní. Tak a mám tady přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku, milé srdcovky. Měla jsem tu čest shlédnout nové činoherní představení v Městském divadle Brno. Letnice. O tom, jak je krásné, poetické a výtvarně úžasné, psát nebudu. To diváci jistě ocení sami. Co mě však velmi zahřálo u srdce, bylo vidět po dlouhé době na jevišti všechny mužské divadelní bardy pohromadě. Naprosto dokonalá volba pana režiséra a naprosto dokonalé herecké výkony. Pánové, smekám. Prosím, zahrajte písničku Švihák lázeňský pro všechny letnické pány, protože to šviháci stále jsou. S úctou Pavlína Huráková. Je, milá paní Pavlíno, moc děkuji, já to všem svým kolegům vyřídím, tedy těm švihákům, bardům. No a ještě tady mám přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, Vognarová, já bych chtěla zahrát v pondělí, je tak pro radost, paní Jarce Pokorné a její upřítelí písničku Lázeňský švihák. Prosím, že to posílá Lenka.
0: Milá paní Lenko, rád splní vaše přáníčko. Ano, zazní švihák lázeňský, takže ještě jednou se omlouvám Pepovi z Hané Přerov, že tedy opravdu tahle ta přáníčka přišla dřív. Takže přání byl vyslovena, vybrali jste si písničku, už je tady Jiří Schellingera, projdeme se lázeňskou kolonádou.

0: Love changes everything, zpívala skupina Il Divo. Krásná věc, nádherná, úžasná. No, takže, moji milí, máme pondělí. To jsme si řekli hned na začátku. Je taky dokonce 21. září. To jsme si taky řekli. Ochlazuje se nám. Ale co jsme si neřekli, že máme před sebou celotýdenní hádanku kdo, kdy, kde. Tak. A já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který obdrží cenu a tou je CDčko s operou Její pastorkyňa, operou Leoše Janáčka. Je to opera o třech jednáních, zpívají Jenůfu, Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada dalších operních pěvců. Tak, dnešní, tedy pondělní indicie zní takto. Pokud se na některém místě dobře a hluboce spí, pak je to rozhodně tohle. Opakuji pondělní indicii. Pokud se na některém místě dobře a hluboce spí, pak je to rozhodně tohle. Tak to byla pondělní indicie, dívám se do playlistu a už vám bude zpívat Hana Zagorová.
1: Co tě znám, tak...

0: Přes Titoulavý a Michal Tučný. Dívám se na hodiny 9:45, nejvyšší čas, abych splnil poslední přáníčko dnešních srdcovek, a to zní takto. Zahrajte prosím písničku Marcely Lajferové Slnko pro moji manželku Libuši. V tento den je to 58 let od naší svatby a tak si touto písničkou manželce poděkovat za krásné roky, které jsme spolu prožili. A povědět, že je mým spolehlivým každodenním sluníčkem, i když venku prší a doba je úplně jiná, než na jakou jsme byli zvyklí. Děkuji za písničku a přeji vám samé spokojené a vděčné posluchače, jako jsme my s manželkou. S pozdravem Jaroslav Bulín, Vsetín. Milý pane Jaroslave, díky moc za přízeň a protože v tom manželství těch 58 let jedete po boku své paní, tak tu písničku si samozřejmě zasloužíte i vy. A tak když dovolíte, řadím se do zástupu, dlouhého zástupu gratulantů a vinšuji vám také dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybral jste písničku? Takže Marcela Lajferová a Slnko.
1: Český rozhlas Zlín.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

Москва зачемкних. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Tož, moji milí posluchači, Jarda Nohavica, Jarek Nohavica, abych byl přesný, dovedl dnešní srdcovky zdárně do svého cíle. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Pokud se na některém místě dobře a hluboce spí, pak je to rozhodně tohle. Tak to byla pondělní indicie, já vím, kde se dobře spí, ale já vám to nemůžu říct, protože to bych vás zavedl sám, kde to se vůbec netýká té celotýdenní hádanky. No a ještě než se rozloučíme, tak vám taky připomenu, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, ale musíte mi to dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to necháte, zavoláte na telefonní číslo, tedy 737 250 358, tam mě to namluvíte svým vlastním hlasem, to pokud se vám nechce psát. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, pište mi a dejte mi to vědět v dostatečném předstihu. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9:00 se opět na vás budu těšit. Naschledanou.
2: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kvůli rekonstrukci vodovodu v Setín dočasně omezí parkování u hřbitova. Kroměříská radnice plánuje další kruhovou křižovatku. S bojem proti nucené práci má pomoci evropská směrnice. Česko ji nestihlo přijmout včas. Dnes bude oblačno na teploměru až 17 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Lidé ve Vsetíně ode dneška hůř zaparkují u místního hřbitova. V ulici Jabloňová začíná obnova vodovodu a následně se taky bude pracovat na rozšíření hřbitova. Podle mluvčí města Jany Raškové by lidé měli parkovat pod hřbitovem.
3: V souvislosti se stavebními pracemi budou od 21. září uzavřeny parkovací plochy nad hřbitovem, a to v úseku od křižovatky s ulicí Podsedky po Hvězdárnu. Průjezd i průchod ulici Jabloňová zůstane s omezeními zachován. Motoristy žádáme, aby k parkování využívali parkoviště pod hřbitovem.
2: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u Rejdiště u supermarketu Kaufland. Zastupitelé už schválili výkup prvního pozemku, který je pro výstavbu nutný. Podle mluvčího města Jany Vondráška kruhová křižovatka zrychlí dopravu a přinese bezpečnější provoz pro chodce, kterým tu chybí přechod přes silnici.
4: Město potřebuje vykoupit 3 pozemky o celkové výměře asi 250 metrů čtverečních. Město oslovilo zhruba před rokem všechny vlastníky, s jedním se domluvilo na směně pozemků, další 2 vlastníci souhlasili s prodejem.
2: Česko do poloviny července nestihlo přijmout evropskou novelu o prevenci obchodování s lidmi. Hrozí proto pokuta. Řízení s Českem ale Evropská komise zatím nezačala. Cílem legislativních změn je podle ředitelky české organizace La Strada, která pomáhá ohroženým i obětem obchodování s lidmi, Markety Hronkové, postihnout sex business. Dopad bude mít změna trestního zákoníku, ale na nucenou práci obecně.
5: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách a oni neustále vlastně se z toho nějakým způsobem vyvinují, že netušili, zaměstnali jenom agenturu.
2: Novela trestního zákoníku, která by směrnici uzákonila, čeká na projednání v poslanecké sněmovně. Na dnešek připadá židovský svátek Jom Kippur. Izrael během něj chystá rozsáhlé operace na okupovaném západním břehu Jordánu. Podle serveru The Times of Israel, Izrael na dobu svátku uzavře letiště i vzdušný prostor a zastaví se i hromadná doprava. Jom Kippur neboli Den smíření je nejdůležitějším židovským svátkem.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno nebo i zataženo s lokálními přehánkami. Nejvyšší teploty naměříme 13 až 17 stupňů a povane mírný vítr. Během dne místy zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré dopoledne do pondělí 21. září. Dnes je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, nemoci, která postupně bere člověku vzpomínky nebo soběstačnost. Co ale zůstává, to jsou emoce. Právě na ně může působit třeba i obyčejné pohlazení psa. Jak se říká, nejlepší přítel člověka může pomoct navázat kontakt, uklidnit nebo vykouzlit úsměv. A to se týká všech bez rozdílu. Za malou chvíli v rubrice Tlapky z kraje vám představíme dalšího psího čekatele na nový domov. Do té doby nám zaspívá Petra Černocká nebo Vaby Daněk. Jsem ráda, že nás posloucháte. Zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dnešní tlapky z kraje patří veselému a kontaktnímu pejskovi z kroměřížského útulku, téměř šestiletému Lakimu. Má rád výlety, pohyb a nejrůznější hry. Podle pracovníků útulku je také velmi učenlivý. Jaký domov a jakého člověka by potřeboval po svém boku, prozradila Eva Tomečková, vedoucí městského útulku pro psy a kočky Kroměříž.
1: Laky je téměř šestiletý kříženec menšího vzrůstu, doslova nabitý energií. Bude se hodit do každé rodiny, miluje starší lidi, děti, bude spokojený jak v bytě, tak v domku se zahrádkou. Ale pozor, je to nadaný akrobat a žádný běžný plot pro něj není překážkou.
0: Ještě doplním, že pejsek Laky si příliš nerozumí s ostatními psy, s fenkami ale problémy nemá. Pokud vás zaujal, podrobnosti k adopci najdete na našem webu zlin.rozhlas.cz. A už příští pondělí vám v Tlapkách z kraje představíme dalšího psa nebo kočku, kteří čekají na svůj nový domov.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Už od roku 1944 se studenti střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí učí sklářskému řemeslu. Jak se škola proměňovala spolu s dobou a vývojem sklářství? Jaké obory dnes nabízí a jak propojuje výuku s praxí? Dozvíte se už v pondělí před 15:30 odpoledne v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: V Horní Lhotě na Zlínsku je místo, které dýchá staletími. Kostel svatého Diviše. Tichý svědek lidských příběhů, víry i času. Obraz nad hlavním oltářem pochází z malířské dílny slavného výtvarníka Joži Úprky. Proč plátno děkan odmítl vysvětit? I to se dozvíte v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silvií Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Marika Gombitová a její vyznanie. Zhruba od půlky září začíná to správné období pro sadbu cibulek tulipánů. A o této květině se teď dozvíme víc v pravidelné rubrice Českého rozhlasu Zlín.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

Zlínský festival Týden Baťa letos nabídne pohled na méně známé stránky podnikatelova odkazu. Podrobnosti uslyšíte za chvíli.

0: písni Marcely Holanové je s vámi stále Český rozhlas Zlín a jeho dopolední vysílání. Ve Zlíně dnes začne už 10. ročník festivalu Týden Baťa. 5 dní přednášek a setkání letos propojí odkaz Tomáše Bati se současnými tématy. A více nám teď prozradí Jakub Malovaný z nadace Tomáše Bati, která festival pořádá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: 10. ročník Týdne Baťa má letos podtitul Touha tvořit. Proč jste zvolili právě toto téma?
1: Tak ono to bylo na snadě. My vycházíme z toho hlavního mota, které letos razíme při příležitosti roku oslav Baťa 150 a Týden Baťa samozřejmě spadá do toho bohatého programu, který během celého roku má za úkol přiblížit život a dílo Tomáše Bati. No a Touha tvořit, nám to přišlo už před tím rokem, kdy jsme plánovali ty celoroční oslavy, jako krásná myšlenka a pochází z morální závěti Tomáše Bati.
0: Každý den máte na programu přednášku na různorodé témata, od historie přes osobní rozvoj až po zdraví. Jak souvisí právě s Baťou?
1: Tak ono všechno souvisí se vším. My vlastně Tomáše Baťu neukazujeme pouze stran historie, ačkoliv i tato linka je důležitá, neopomíjíme ji. Nicméně mnohem více soustředíme na aplikaci myšlenek Tomáše Bati v současnosti, ať už těch podnikatelských, anebo využitelných v každodenním životě. No a Tomáš Baťa chtěl, aby všechno fungovalo v podniku a dbal i na to, aby spolupracovníci dbali na své zdraví, zkrátka komplexní nějaký vhled, no a proto se zaměřoval ku příkladu fakt na zdraví každého člověka, rozděloval pak mezi zdravím fyzickým, duševním, firma Baťa pořádala nespočet kurzů, například co se zdravé stravy týče, takže i proto máme třeba jeden den tomuto tématu věnovaný, přednášet bude specialista na zdravou výživu Petr Havlíček, ale stejně tak třeba Tomáš Baťa pracoval s dechem, proto přijede do Baťy byli i Rostě Václavek, jeden ze specialistů na vědomé dýchání, takže opravdu na rozvoji zdraví, potažmo zdravotnictví firmě Baťa záleželo nesmírně a jsme rádi, že to můžeme ukázat a víceméně to nějakým způsobem fokusovat na současnost.
0: Přednášky jsou na programu každý den v 17 hodin a kromě nich plánujete také komentované prohlídky Baťovy vily. Ty ale nebudou každý den, kdy tedy mohou lidé přijít a je třeba se hlásit předem?
1: Letos máme 3 komentované prohlídky, protože během léta jich bylo dost, tak jsme říkali, ať úplně zase nezasítíme veřejnost těma prohlídkama, takže máme 3 v pondělí, ve středu a v pátek. Samozřejmě stupenky se dají koupit přes web nadace Tomáše Bati, ale pár lístků bude i na místě. Tady mám vlastně dobrou zprávu pro všechny posluchače, protože ještě minulý týden na konci jsme měli kompletně vyprodáno i přednášky, i prohlídky, takže jsme se o víkendu rozhodli, že na každou akci, ať už přednášku nebo prohlídku, přidáme 10 vstupenek, takže ještě na všechny, na celý program ještě volná místa jsou, vše na webu nadace Tomáše Bati.
0: To je výborná zpráva, tak ještě řekněte, kde mohou lidé najít kompletní program.
1: Ano, ano, to všechno právě máme na webu nadace Tomáše Bati s tím, že úplně jednoduše se dá kliknout do sekce události, kde je každá položka jednotlivě jedna charakterizovaná, čili je tam anotace té dané akce a u toho právě ty vstupenky, takže je to velmi jednoduché, ale taky, jak jsem zmínil, pokud by náhodou někdo nestíhal třeba online zakoupit vstupenky, tak když přijde k Baťově vile ve stanovený čas, tak věřím, že opravdu na místě nějaké kusy vstupenek mít budeme.
0: A ještě prozraďte, kdy a kde se festival Týden Baťa koná?
1: Tak letos jsme to všechno smrskli v úvozovkách pouze do Baťovy vily, čili všechno každý den se bude odehrávat v prostorách Baťovy vily s tím, že prohlídky začínají vždy v ten den, tedy pondělí, středa, pátek v 15 hodin a přednášky vždy od 17 hodin.
0: Jakub Malovaný ze zlínské nadace Tomáše Bati pozval na letošní 10. ročník festivalu Týden Baťa. Díky za to a naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Dospívala a dorecitovala Aneta Langerová. Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín teď bude pokračovat o tom, že okurka nemusí být jen součástí jídelníčku.
2: Babské rady.
3: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Sezóna houbaření je v plném proudu a v košíku může skoučit i houba, která do něj nepatří. Po 11. hodině se proto můžete těšit na poradnu se zlínským mykologem Petrem Švehlákem o nástrahách houbaření. Do té doby ještě Václav Neckář, Jana Kiršner nebo Limál. A zprávy v celou. Zůstaňte s námi.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínští zastupitelé schválili prodej pozemků v lokalitě Boněcký rybník, kde má vzniknout nová obytná čtvrť. Členové volebních komisí už absolvují školení. Strana Jednotné Rusko vede v ruských parlamentních volbách. Dnes bude oblačno až zataženo, na teploměru až 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Zlín prodá zhruba 7500 metrů čtverečních pozemků v lokalitě Boněcký rybník v Přílukách za 254 milionů korun. Investor tam plánuje postavit 4 bytové domy a dalších 100 milionů korun vložit do infrastruktury. Část pozemků si město ponechá pro vlastní bytovou výstavbu, kterou chce financovat z peněz získaných prodejem. Pokračuje primátor Zlína Jiří Korec z Hnutí ANO, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
2: Nechceme být v té situaci, kdy staví byty pouze soukromí investoři, a proto jsme si v lokalitě na Boněckém rybníku nechali pozemek, kde město bude stavět dva bytové domy, kde bude zhruba 50 až 60 vlastně městských bytů nájemních. Takže díky tomu zase rozšíříme ten bytový fond a chceme v tomto trendu pokračovat.
0: Ve Zlínském kraji se připravují a školí členové volebních komisí. O práci v komisích je třeba v Rožnově pod Radoštěm velký zájem a radnice eviduje i náhradníky. Roli hrají i vyšší odměny. Novinkou je, že své předsedy a místopředsedy určují komise v tajném hlasování.
3: Podle Hany Bučkové z Rožnovské radnice přitom nejde jen o reprezentativní funkce.
4: Největší odpovědnost má ten předseda, který odpovídá vlastně za průběh voleb, za průběh hlasování ve volební místnosti.
3: O práci v komisích je letos ve městě zájem. Poprvé v ní zasedne jako místopředseda 18-letý Emil Andris.
5: Chtěl jsem mít jako na to místopředsedu, sice to bude o něco těžší povinnosti než klasický člen té volební komise. Myslím si, že to prostě bude mít i nějakou svoji hodnotu. No.
3: Do 14 okrsků zasednou kromě 18-letých nováčků hlavně zkušení matadoři. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Průseky a vyfrezované cesty začaly v letošním roce budovat lesníci v porostech na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému a suchému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často v místech, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Jde o pilotní projekt, který by v budoucnu mohl být standardem i v jiných částech země, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouková.
6: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
0: Ve volbách do Ruské státní dumy vyhrává podle částečných výsledků prokremelská strana Jednotné Rusko se skoro 58% hlasů. Sečtených je přes 90%. O výsledcích průběžně informuje ruská státní agentura TASS. Podle agentury Interfax Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě víc poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Druhá je zatím komunistická strana Ruska. V půlce srpna z nich ruské soudy vyloučily opoziční stranu Jabloko navzdory tomu, že se mezi kandidáty zaregistrovala. Jabloko jako jediné kritizovalo ruskou invazi na Ukrajinu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno nebo i zataženo s lokálními přehaňkami. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a povane mírný vítr. Během dne místy zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Před pár minutami bylo 11 hodin a možná se někteří právě vrátili z ranního houbaření. Sezóna je totiž v plném proudu. Jak ale poznat, co si můžeme bez obav odnést domů? Kde má smysl houby hledat? A co dělat, když si nálezem nejsme úplně jistí? Právě na to se dnes zaměříme v poradně Českého rozhlasu Zlín. Hostem je mykolog Petr Švehlák ze spolku Zlínské podhoubí. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Houbaření je téměř národní sport a proto věřím, že máte i vlastní otázky. Pošlete nám je na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo nám je zavolejte přímo do studia. Zapište si telefonní číslo 221 555 210. Začneme hned po písničce Mikyho Žbírky. Příjemný a obohacující poslech i v této hodině přeje Kristýna Fuchsová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a jeho pondělní poradnu. Dnes je mým hostem mykolog Petr Švehlák ze Zlína a tématem budou houby. Pokud máte dotaz, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Jaké druhy hub jsou teď v našich lesích ty nejzajímavější?
1: Tak nejzajímavější nález udělal můj kamarád a člen zlínského podhoubí Milan Rábek a našel korálovce bukového, ale takové množství, že to jsem neviděl. Ani můj učitel mykologický říkal, že to je unikátní vidět tolik hub, tolik plodnic jedné houby na jednom místě. Ale dají se najít i hřiby smrkové, dají se najít ryscí. Pomaličku mi připadá, že to narůstá, ta aktivita těch podzimních hub, zatímco léto bylo velmi špatné, až bych řekl přímo mizerné, tak pomaličku to narůstá.
0: Které houby můžeme v tomto období najít nejčastěji?
1: Tak v tomto z hřibovitých, které asi lidi zajímají nejvíc, tak je to ten hřib smrkový, protože hřib dubový už končí jeho období optimální, ale protože to optimální období neměl, tak ho najdeme velmi zřídka už. Mohou tam být kozáci, křemenáči, můžete najít klousky, co já mám rád, ryzce, tak začínají ryzce. Minulý týden ve středu jsem našel 6 ryzců v lokalitě u Trojáku, jak je Troják, tak tam v těch lesích, ale potřebují hodně vody, takže na severní strany chodit a tam hledat. Mm-hmm.
0: Jak moc se dá podle počasí z posledních dnů odhadnout, kdy a kde začnou houby růst? Už jste zmínil, že zvolit spíše severní strany v přírodě. Co dalšího?
1: Je to díky tomu vývoji celého roku z hlediska počasí. Bylo horké, suché léto, které vysušilo oblasti jižní, to znamená Podkopná Lhota je vysušená, celý tady ten Přílucký vrch, celá Kocanda, to je přesušené. Naopak docela vody je nad Frištátskou přehradou. Když se podíváte na ty severní svahy, tak tam je to hodně. Přispělo k tomu i jaro, které mělo trochu víc vody, ale byl vítr. Takže to vyfoukalo tu vodu z toho lesa. Mm. Takže ty houby nemají důvod tvořit plodnice, protože jsou zmatené z toho počasí, podle mě.
0: A jak poznáme místo, kde má smysl hledat dál, i když například při první procházce nic nenajdeme? Co může houbařům napovědět při hledání?
1: Houby jsou rozdělujeme do třech skupin. A jedna z nich jsou mykorýzní houby. Ty vytváří vztahy, symbiózu se stromy. Takže víme, že třeba když vidím osiky, tak tam zajdu, protože tam může být křemenáč osikový. Vidím břízy, může tam být kozák březový nebo křemenáč březový. Jo, můžeme podle těch stromů, které mají symbiózu s těmi houbami, tak podle nich určujeme. Třeba klousci jsou typičtí. Někteří rostou pod borovicemi jako klouzek obecný a někteří rostou zase pod modříny jako klouzek sličný. A potom tam rostou v docela velké množství.
0: Ale je dobré vědět zhruba i ta období, ve kterých právě takové houby rostou.
1: Jasně. Mm-hmm. Období hlavní houbařské sezony je podzim, takže teď by nám to mohlo spadnout do klína. A potom jaro. Přesto léto se vyskytují nejvíc holubinky, které jsou výborné, bedlí a právě ty hřiby, hřib dubový. A ten podzim tam roste toho celá řada. Mm-hmm. Prostě rostou houby v zimě. Chodím rád na houby v zimě, protože v lese nikdo není a ty houby mám všechny pro sebe.
0: A jaké to jsou ty zimní houby?
1: No tak nejznámější pro co bude, tak to je ucho jirášovo. Mm-hmm. Ovšem to je taková houba, která a jenom křupne, ale nemá žádnou chuť ani vůni. Ale já mám nejradši penízovku sametonohou, protože to je úžasná houba chuťově, když ji najdete, tak roste v trsech, takže ji nazbíráte poměrně hodně a je to skvělé. Nebo hlíva ústřičná roste v zimě.
0: Sbírání hub, o tom je dnešní poradna Českého rozhlasu Zlín se zlínským mykologem Petrem Švehlákem. Pokud ale máte vlastní dotazy, ptejte se na e-mailové adrese studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je mykolog Petr Švehlák ze Zlína. Dnešní poradna je věnovaná houbaření. S vlastními dotazy k tématu se na nás obracejte na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou 221 555 210. Pane Švehláku, které druhy houbaři často přehlížejí, přestože jsou jedlé a chuť zajímavé?
1: Je toho poměrně hodně. Lidi mají strach třeba z růžovky, z muchomurky růžovky, protože je zaměnitelná s muchomurkou tigrovanou. Chce tam znát ty houby a potom se dají sbírat a jsou velice chutné. Přehlíží ryzce. Ryzec smrkový, borový, těchto ryzců zbytečně se jim vyhýbáme, protože když rostou, tak jich roste docela dost a dají se zpracovat na jakoukoliv úpravu. Jestli je uděláte jenom na prudko, na pánvičce nebo my jsme jako děcka to dělali na plotince od kamen, se to posolí, pokminuje a je to vynikající. Dělají se tak lidově zvané kravičky neboli ryzec syrovinka. A dají se holubinky takto upravovat. Je toho jejich celá řada. Holubinky mají jednu obrovskou výhodu, že žádná z nich není skutečně jedovatá. Aspoň na území České republiky se nenachází žádná jedovatá. Ve světě vůbec nevím o tom, že by nějaká jedovatá byla. Ale všechny se dají ochutnat. Takže když pálí ta holubinka, tak ji nechám v lese a když nepálí, můžu ji vzít a sníst.
0: A u kterých hub bývá určování záludné i pro zkušenější houbaře?
1: No, třeba zase ta růžovka je takovým typickou ukázkou, kde to může lidi zmást. Ona má rýhovaný prsten, ale ten prsten se tam nemusí vyskytnout, že může být sežraný slimákem. Takže tento znak odpadl. Nemusí až tak moc obsahovat té růžové červené barvy. Až když vytáhnete houbu ze země a uvidíte tu bulvu na bázi třeně, tak tam poznáte, že je to růžovka třeba. Takže růžovka je snadná houba k záměně. Jo? U těch muchomurek je to obecně, že prostě je jich jedlých málo.
0: Které znaky jsou při určování opravdu důležité a které mohou naopak houbaře zmást? Teď jste zmínil ten prstenec, který se může...
1: No, já to beru tak, že všechny jsou důležité. Protože jeden se může, jak jsem říkal, může zmizet díky tomu, že ty houby žerou slimáci. A potom je potřeba ho nahradit něčím jiným. Proto se houby vytahují ze země celé, protože muchomurka zelená může mít bílou formu a člověk by si ji mohl splést se žampionem. A když ji vytáhnete ze země, tak ten kalich smrti, tu pochvu, tam vidíte. Tam je jednoznačná. A potom se podíváte ze spodu a vidíte bílé lupeny. Žádný žampion neboli pečárka nemá bílé lupeny. Takže ty určovací znaků je víc a musí se dávat dohromady.
0: Jak moc se může vzhled jedné a téže houby lišit podle stáří, nebo prostředí, nebo počasí?
1: Moc. Třeba takový hřib smrkový, ten je typická ukázka, když ho máte maličkého, tak je takový krásný buclák a když potom se vytahuje, tak se mění a skončí jako taková obrovská houba, takový plpák, tomu říká. Jo, že už je rozbředlý a promáčený vodou, takže to už se potom taková houba nebere, to se nechává v lese.
0: Jak velký problém je určovat houby jen podle fotografie?
1: Značný. Za prvé, fotka musí být ostrá. Za druhé, měla by být z místa, kde ta houba roste.
0: Takže není to tak, že člověk si donese domů houbu, pěkně si ji na stole.
1: To změní barvy a nevidíme biotop té houby. Takže třeba kotrčka deřavý, který roste pod borovicí, tak když ho vyfotíte jako houbu celou, tak vidíte tam borové jehličí. Když tam uvidím jehličí, smrkové nebo jedlové, tak vím, že je to kotr Štěrbákovi nebo také Němcův. A to už je houba, která se má chránit. Není ani tak chutná, jak ten kotr Škadeřavý, takže prostě ji nechám v lese, protože nemám pro ní takové využití.
0: Máme tady volajícího, poprosím vás, abyste si dalo sluchátka, abyste dotaz slyšel, případně si zhlasil. Dobrý den, jaký máte dotaz?
2: Dobrý den, mamula. Tam ve Zlíně teď máte v Rodase houbaře?
0: Ano, ptejte se, hned vás slyší.
2: A já bych měl tento dotaz. Co žampiony na sídlištích? Bratr má knížku, nejméně formáda čtverka, velkou knížku, a tam je spousta druhů žampiony, které jsou údajně jedovaté. A teď tady slyším toho pána, jak vykládá, že když to má hnědý jako pod tím kloboukem, tak že to je jako žampion, ale jestli je jedlý, o to se jedná.
0: Tak, pane Švehláku.
1: Dobrý den. Takže k těm sídlištním žampionům. Žampiony skutečně, které mohou být slabě jedovaté a nepřiju nikomu prožívat utrpení z této otravy v noci na záchodě. Ale poznáte to velmi snadno. Houbu vytáhnete ze země a nechtem uděláte rýhu na bázi toho třeně, úplně na spodní část. Pokud začne ta houba hned, ale během 3-5 vteřin začne žloutnout až do takové jasné, chromově žluté barvy, tak je velká pravděpodobnost, že jde o pečárku zápašnou, neboli žampion zápašný, který je slabě jedovatý, takže tu houbu nezbírat. Ve Zlíně v loňském roce se vyskytly, na každém kroku jich bylo neuvěřitelné množství. Takže pokud natření žloutne, rychle žloutne, nebrat. A navíc to smrdí chemicky, jak tiskařská barva nebo tady toto.
2: To je při smažení, ale ta houba údajně má jako pod kloboukem hodně hnědýho. A když je to hodně hnědé, takže to je jedlé.
1: Ne. Ty lupeny se zbarvují podle výtrusů a pečárky mají, neboli žampiony mají hnědý výtrusný prach, takže proto jsou ty lupeny hnědé až černé. Ale v mládí jsou slabě růžové, našedlé, to nikdy bílé. Jo, takže to je, ta hnědá barva je jenom u zralých žampionů.
2: Takže sbíral byste na sídlišti žampiony?
1: Ne.
2: No, brácha má knížku a taky to nedělá, když si ji přečetl. Mm-hmm.
0: Tak jo, moc děkujeme za zavolání, věříme.
1: Naschledanou.
0: Děkujeme za váš dotaz. Dnes je hostem poradny Českého rozhlasu Zlín mykolog ze zlínského podhoubí Petr Švehlák. Vlastní otázky na mého hosta pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Některé valašské lidové písně už dlouho nikdo nespívá. Hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku jim ale vrací život ve svém projektu Laštověnka. Kde zapomenuté písně hledá, čím ji oslovili a daří se jí pro lidovky natchnout i malé zpěváky? Poslechněte si rozhovor s Marií Hrnčiříkovou 22. září. Těší se Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Zlín.

0: otázky pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. A jsem ráda, že někteří už tak učinili, v písničce jsme obdrželi hned několik dotazů. A tak vám je trochu přiblížíme, milí posluchači. Jednu posluchačku zajímalo, jestli lze mrazit čerstvou hubu. Ona se sice konkrétně ptala na hlívu, ale pane Švehláku, co byste všeobecně doporučil?
1: Já osobně nedoporučuji syrové houby mrazit. Doporučuje spařit aspoň, oblančírovat anebo podusit a potom teprve zamrazit, protože houba je z 90% obsahuje vodu a ta voda roztrhá ty buňky, potom je ta houba taková rozblemptaná, rozplizlá, taková nevzhledná.
0: A druhý dotaz se týkal Václavek. Posluchače zajímalo, jestli se dá s něčím zaměnit.
1: Tak Václavka se dá zaměnit se šupinovkama, šupinovka kostrbatá je toho typickou kázkou, často se mi stává, že lidi mi donesou houby k určení a donesou šupinovku kostrbatou s tím, že si myslí, že je to Václavka. Šupinovka kostrbatá není jedovatá, ale není valné chuť, je to taková tuší houba. Václavka ovšem je... může obsahovat nebo obsahuje toxiny a tedy jedovaté látky, ale ty jsou teplem zničíte. Takže minimálně 20 minut, lépe 30 minut dusit, vařit nebo podobně upravovat. Jinak hrozí průjmy, zvracení prostě a otravy, které jsou poměrně nepříjemné a dlouhotrvající.
0: Jak postupujete vy osobně, když narazíte na houbu, kterou neznáte, nebo si jejím určením nejste jistý?
1: Tak já jsem trochu blázen v tom, takže já nosím sebou na houby mimo foťáku, košíku, nožíku a štětce, abych si je očistil, taky kus alobalu, zabalím ji do alobalu, donesu si houbu, protože se nejméně poškodí. Mm-hmm. Papír, ona se přilepí na papír a strhne třeba klobouk, který potřebuji. Zabalím, přijdu domů, otevřu atlas a podle charakteristických znaků, to znamená barva lupenu, odpovídá barvě výtrusného prachu, podle toho, jaké může mít rourky, to znamená barva rourek poru, klobouku, slupitelnost klobouku a hledám podle atlasu.
0: Uh-huh. A zároveň si pamatujete, kde jste ji
1: nazbíral. No, to já si píšu na lísteček, vždycky do toho alobalu dávám ještě lísteček, že našel jsem to a v okolí byl hb, to znamená habr, bk, buk, db, dup a toto kvůli mykorizným vztahům. A v lese ji nafotím ještě aspoň mobilem ze všech možných stran, úhlu, ze spodu, z vrchu, z boku a můžu ji poslat na facebookovou stránku Mykologická poradna, kde profesionální mykologové určují tyto houby a nebo pošlu svému kamarádovi, který je profesionální mykolog taky, jestli mi pomůže s určením nebo mě aspoň navede někam.
0: Už jste zmínil, že chodíte do lesa s kožíkem, s křivákem, s nožem. Jak bychom tedy měli houby správně sbírat?
1: No, jak vydloubnout ze země, v žádném případě neodřezávat, protože některé houby mají, a zejména jedovaté, a ty prudce jedovaté jsou nejčastější, že když se odřežou, tak zůstane v zemi to, co je určujícím znakem, to znamená pochva. Takže máme houbu, kterou máme uřezanou, sice má krásný klobouk, bílé lupeny a prstýnek, ale ten určující znak zůstal v zemi. Proto by se měly houby vytahovat celé, už kvůli fotografii, protože může mít na spodní části třeně, na takzvané bázi, může mít micelární vlákna a ty můžou být určující pro ten druh, nebo může mít rizomorfy. Taková penízovka širokolupená, když ji vytáhnete ze země, tak má takové kořínky na sobě, jako rizomorfy, jako z dřevnatěle nebo z bytnělé podhoubí. Takže vytahovat ze země ten důlek je dobré zakryt, ať to, to po nás není jak po divokém práseti, které hledalo bukvice, tak to udělat takové, houbu očistit.

0: nafotit, dát do košíku.
1: Mm-hmm. Ale to vytahování celé houby je důležité pro to určování. Když si ale jsme jistí, co je to za houbu, je lepší to spíš odřezat nebo také?
0: Já to vytahuju všechno. Mm-hmm. A co jsem se bavil s mykologama i s houbařema, celkem je. Není rozdílu mezi tím, jestli to odříznete a část necháte v zemi, nebo to vytáhnete celé. Tam je to hlavně důležité kvůli určení.
1: Mm-hmm.
0: Tam nemá z praktického důvodu, to podhoubí nevyschne, protože je rozsáhlé. Největší podhoubí na světě bylo v Oregonu a mělo 9,5 km čtverečního. Byl to jediný organismus podle genetiky. Takže to podhoubí je rozsáhlé, takže to nepoškodíte.
1: Dnes na dotazy odpovídá Petr Švehlák, mykolog ze Zlína. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny o houbaření. Proto pište své dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Jsme zpět s pondělní poradnou. Dnes mluvíme o houbaření se zlínským mykologem Petrem Švehlákem. Své dotazy pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou telefonní číslo 221 555 210. Pojďme se teď posunout možná k trochu jinému tématu, a to se týká gastronomie. Gastronomie hub, které druhy podle vašich zkušeností stojí za to sušit a které jsou lepší čerstvé nebo naložené?
1: Tak já osobně bych doporučoval sušit hřibovité houby, protože třeba takový hřib smrkový, dubový, borový začnou vonět až v okamžiku, když jsou usušené. Takže když dáte do bramboračky syrové, tak je to houba. Mm-hmm. Ale když je dáte do toho sušené, tak to má vůni, to má chuť, to je naraz něco úplně odlišného. Mm-hmm. Jo? Ale nakládat všechny klasické ryscovité houby, dá se naložit do sladko-kyselého nálevu všechno. Jedl jsem i ten sírovec žluto-oranžový naložený ve sladko-kyselém nálevu a byl vynikající. Byl výborný. Mm-hmm. A sušit se dají taky všechny houby, dokonce někteří suší i holubinky, které já zpracovávám přímo, jak to jde, a nemá to, tam není omezení. Tam jde omezení pouze o to, že s termolabilníma jedama, to znamená Václavky, není dobré sušit bez následné tepelné úpravy, důkladné. Mm-hmm. Jo, to znamená, už jsme se o tom zmiňovali těch 30 minut. Takže já to mám takto asi.
0: Mm-hmm. A jaké jídlo z hub máte vy osobně tedy nejraději?
1: Já houbovou máčku a pak všechno ostatní. Ale já jim jakoukoliv úpravu.
0: A jaké chyby lidé nejčastěji dělají při zpracování a skladování hub?
1: Mají je zapařené, dlouhé, sbírají to v různých taškách, kde to nevětrá, ty houby můžou se zapařit a můžou způsobit opravdu závažné problémy. Když byste dělali zkoušky ze znalosti hub na krajské hygienické stanici, tak tam je jedna z otrav, jsou právě ze zapařených hub. Mm-hmm. Staré zapařené houby. Jakmile na nich uvidíte známku, teď použiju výraz plísně, můj učitel by mě vynadal, že je to vláknitá mikroskopická houba. Tak jak tam vidíte něco bělavého, nažloutlého nebo nazelenalého, neberte to, okamžitě to vyhoďte. To už je prorostlé tady těmato parazitickýma houbama a může třeba takový nedohub může vyvolávat nějaké zhoubné bujení, je rakovinotvorný.
0: Takže jedlá houba se může změnit v nebezpečí. Je nějaký houbařský mýtus nebo zažitá rada, která koluje mezi lidmi, ale není pravdivá?
1: Tak já to nezbírám, ty mýty. Ale že třeba na otravu houbama se pije mléko, což je úplný nesmysl. To je to nejhorší, co můžete udělat. Mm-hmm. Když máte otravu houbama, živočišné uhlí, hořký čaj, to doplnit tekutiny, protože dochází k dehydrataci. Živočišné uhlí vyvolávat zvracení tady mm-hmm. a hned k doktorovi. Mm-hmm. To je první a poslední rada, která tam platí u toho. Mm-hmm. Žádné mléko.
0: Setkáváte se v našich lesích s druhy, které se v posledních letech objevují častěji, nebo naopak mizí některé druhy hub?
1: Přibývají i mizí. To je právě na té mykologii takové zvláštní, že ta proměnlivost je docela značná. Třeba před 20 lety květnatec archerův byl docela vzácná houba, teď ho najdete naprosto běžně. Je to houba z Tasmánie, který přišla s náma do Evropy s ovcema. Co z Austrálie dovezli mm-hmm. ovce, tak tady prostě začaly ty houby růst. Teď je třeba nová houba, už nalezená i v České republice, hřib dlouhotřený, mám dojem, že se jmenuje český, a jsou rozdíly i lokální. Třeba bránovitec dvoutvary, který na Slovensku a na Moravě je naprosto běžný, tak nebyl v Čechách téměř vůbec. A teď se rozšiřuje i tam. Takže ono to podléhá. Dokonce i klimatická změna, která nastává, tak nahrává některým druhům, které se tu objevují.
0: Mm-hmm. Jak se na výskytu hub podepisují změny počasí a dlouhá období sucha?
1: Výrazně. Ten letošní rok je typická ukázka. Ze začátku vodu vyfoukal vítr, potom byly horka 40 stupňů, 35 stupňů, i v tom lese, kde je jenom 30 stupňů, to je strašně moc na to, že se odpařuje obrovské množství vody a navíc, když neprší, ta houba prostě nemá z čeho žít, ona vodu potřebuje nezbytně nutně.
0: Čas letí jako voda a naše poradna už se chýlí ke konci a proto na vás mám ještě poslední otázku. Kdybyste měl houbařům doporučit jednu věc, které by při letošním podzimním houbaření měli věnovat větší pozornost než dosud, co by to bylo?
1: Prosím vás, buďme k sobě ohleduplní. To je první věc. Parkujme s autama jenom tam, kde se parkovat dá pohodlně, kde to je bezpečné pro vás i pro ostatní. Nejezděme do lesa autem, až pomalu sbírat do košíku z auta. Buďme slušní k nám i k tomu lesu, pak se nám to bohatýrsky vrátí.
0: Petr Švehlák, zlínský mykolog. Díky za váš čas a přeji plné košíky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Kdo nestihl poradnu celou nebo by si ji rád poslechl ještě jednou, ten ji později najde na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz v audioarchivu.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

Pondělní dopoledne se chýlí ke konci a já ještě využiji posledních pár minut na pozvání k jeho zítřejšímu poslechu. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude Marie Hrnčeříková, hudebnice z Valašska, která přivádí k životu staré i zapomenuté písně regionu. Poslouchejte nás v úterý po 11. hodině. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová. Dnes díky za společný čas.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Napajedlích je ode dneška omezené parkování na nábřeží i v okolí radnice. V centru Halenkova na Vsetínsku přibudou stovky stromů a keřů. Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Dnes bude proměnlivá až velká oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 18 stupňů. Při poslechu poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. V souvislosti s rekonstrukcí silnice a dočasným přemístěním autobusových zastávek Spořitelna je ode dneška omezené parkování na nábřeží a u radnice v Napajedlích. Město žádá řidiče o uvolnění parkovacích míst a respektování dopravního značení.
2: Náhradní autobusová zastávka bude zřízena na nábřeží u domu číslo popisné 1328-30. Další zastávka bude na parkovišti u radnice naproti hasičské zbrojnice. Pravá strana nábřeží, tedy od Sokolovny po Lidl, bude pro autobusy dočasně zobousměrněná. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: V centru Halenkova začne výsadba nové zeleně. Dělníci teď upravují terén a zpevňují plochy. Hotovo má být nejpozději na konci října. Pak nastoupí zahradnická firma.
3: V Halenkově plánují, že vysadí přes 700 kusů dřevin, z toho téměř 50 stromů. Přibudou taky trvalkové záhony. Staré stromy tam museli pokácet, protože byly nemocné, nakloněné na chodník nebo v kolizi se stavbou. Výsadba by měla být hotová do konce dubna příštího roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinerií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
4: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
0: Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni. Informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině.
1: Počasí.
0: Během dnešního dne čekáme ve Zlínském kraji proměnlivou až velkou oblačnost s přeháňkami. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 15 až 18 stupňů. Na východě a severu kraje čekejte většinou jen 14 stupňů. A vítr povane mírný severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Se zdržením počítejte na hlavní silnici v Březové na Zlínsku. Kvůli práci na vozovce je tam provoz řízen kyvadlově. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Klidný poslech a hezké pondělní odpoledne s námi vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín

Tak to byla Pavlovická stará hora, polka Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka. No a Moravu krásnou zem zahájila mistřiňanka. Pohodový poslech. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. A jak je zvykem, nejprve se podívám, kdo má svátek. Jsou to Matoušové, na Slovensku to jsou Matoušové. Přeji vše dobré. No a dál už můžete přát i vy. A určitě máte komu. Tady je telefonní číslo 726 46 520 a tady je další písnička.

0: To byl Jožka Černý, kterého doprovodila kapela Petra Olivy. No a teď už tady mám první telefonáty, tak jako první se dnes dovolala paní Věra z Lanžhota. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Jiřínko, zdravím vás všetky a všetky posluchače. A chtěla bych dneska popřát k 91. narozeninám paní vědce Svobodové z Petrova. Máme ji strašně rádi, přeju jí to aj za mojího manžela Jaru, protože je to skvělá žena, v jejím věku málo kdo dokáže to, co ještě ona zahradu obcházet a všetko. Trošku má teďka problém s nožičkou, stavovali jsme se za ní, ale to bude za dobré, Bětuško. Přejeme hodně zdravíčka, lásky, kterou ti dávají děti, Bětuško, prostě mají ta všetci rádi a my také. Přejeme, nech si v pořádku a bude dobře. Všetko nejlepší, srdečně pozdravujeme všetky.
0: Tak paní Bětka je věrnou posluchačkou našeho vysílání, jo, paní Věro. Ještě. Takže my se samozřejmě k vašemu přání s dovolením připojujeme. Přejeme paní Bětce, která je na svůj věk velmi aktivní a také má velmi ráda dechovku a různé ty akce. Takže ať se jí daří i nadále. Naschledanou.
1: Děkuji moc.
0: Naschledanou. A už z Petrova telefonát paní Košturíková. Dobrý den.
2: Ano, krásný dobrý den. No a je to tu do té dlouhé řady těch gratulantů, kteří v těchto dnech přejí paní Bětce Svobodové. Jsem se na řadu dostala i já. A jsem za to moc ráda. Milá Bětko, ze srdce vám přeji to nejdůležitější. Ať je vaše zdraví prostě to nejpevnější, jak může být, a je ho opravdu, opravdu hodně. Přeju také stálou pohodu, přeju vám dobrou náladu a pořád úsměv na tváři, tak jak jsme u vás na to zvyklí. No mějte se moc pěkně, děkujeme za ptáníčka od vás, vždycky nás potěšila. A moc vás ještě jednou zdraví Košturíkovi a paní Ostrá vám moc děkuji.
0: No nemáte za co, já jenom bych chtěla ještě doplnit, že u paní Bětky Svobodové by si určitě zasloužila velké poděkování její dcera, která ji všude na ty akce vozí a paní Bětka se tak může radovat nejenom z těch pěkných písniček, ale také z pěkného kamarádství, které si vytváří. Tak,
2: ano, Bohunka je skvělá, ano. Taky poděkování.
0: Naschledanou. Na řadě písnička Stodolenka Brass Band Čohaj.

0: To byla Stodolenka Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka, hrál, jak už bylo řečeno, brass band Šohaj. No a teď jsem tady měla 3 telefonáty, 2 milé posluchačky půjdou do vysílání, takže slovo dávám paní Ludmile z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký, i když slunný větrný den, svátek bude mít Jaromír. Tak v Biskupicích je to Kočí, v Radkovici u Hradkovici je Pekárek a ještě taky bude zanedlouho Václava, tak je příbuzný od příbuzné manžel Dřevojan, teď jezdí z Třeviče do Radkovicní na chalupku a Biskupicích k nám do kostela. A tak všem, kdo mají svátek nebo narozeniny, no zkrátka všem posluchačům pěknou písničku. Děkuji a hezký den, nashledanou.
0: No vám taky, nashledanou. Tak paní Ludmila měla také svátek vlastně, takže blahopřeji. No Jaromírové mají svátek 24. září a Václavové 28. září. Ale teď už dávám slovo paní Jarce Šuralové. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. U telefonu Jarka Šuralová Hodonín. Mám vám takovou prosbu. Zdravím vás, vašeho kolegu, Český rozhlas Brno a Zlín. Včera jsem oslavila společné požehnané moje narozeniny. Přišli tam jak moja rodina, přátelé, velice jsme se potěšili. Tak bych chtěla poděkovat moje dceři, zabili jejím manželovi, jak se o to ovše zasadili. A ještě bych potom chtěla poděkovat všem přátelům a známým. Přátelé a známým, moc vám děkuju, moc jste mi udělali radost. Paní Ostrá, vám děkuju. Za prostor, za písničku. Nashledanou.
0: No a co myslíte, udělá vám radost i hudební dárek od nás, paní Jarko, k vašim narozeninám?
2: Paní Ostrá, mám dechovku ráda.
0: No výborně, tak pomaličku už ho můžete začít rozvazovat. Hezký den, děkuju. Všechno nejlepší. No a ten třetí telefonát, to byla paní Ludmila Zapletalová. Pro ní jsem hrála písničku Ze srdce, byla to ta oblíbená Komenská vesnička, tak já jsem ráda, že paní Ludmila Zapletalová poslouchala. Tato písnička zazněla i pro pana Milana Makovičku ze Štítar a ještě jsme se dozvěděli, že má tuto písničku velmi ráda, teď doufám, že to nepopletu, paní Rachunková, tak já vás všechny zdravím, přátelé. No ale teď už zdravím další milou jubilantku. Dnes slaví narozeniny, to cituji, naše spolupracovnice paní Marie Ševčíková z Březové. Hodně zdraví, štěstí, pohodu a radost každého dne jí přejí Švadlenky z Moravské ústředny Březová. Písničku předávají Legrůti.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Pařížská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: No a teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Má tady dva telefonáty. Na jednom vím, že je paní Pavla, a na tom druhém nevím, kdo čeká. To se dozvíme za chvilku. Teď dám slovo paní Pavle ze Zlechova. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím ve studiu. Protože bylo zvyklý v sobotu, tak bych chtěla poslat přáníčko po vašich rozhlasových vlnách s hezkou písničkou paní Zitě Bémové do Jevíčka. Přejeme jí hodně, hodně zdraví, štěstí, pohody a hodně, hodně zdravíčka. To nejvíc potřebuje, to i celo srdíčka posílá Růženka s Pavlou. A pak bych chtěla velké poděkování poslat do Boršic celé obci, protože vyhráli obec roku, celkové ano, republikové ano. Roku. Tak jim gratuluje Babinec ke Zlaté stuze a všichni, co tam s něma se zúčastnili. Bylo to vynikající, bylo to ohromné zážitek, na který nelze zapomenout. Takže jim přejeme, ať se jim dál daří, ať všecko zvládají, ať pokračují v dál, jak mají všechno načaté, vymýšlené, prostě to, co mají naplánované, ať se jim splní.
3: Ať se v obci Boršice i nadále tak krásně žije, nakonec obec roku. Paní Pavlo, to je úžasné ocenění. Tentokrát...
4: No to je úžasné ocenění. To máte, paní Jiřínko, pravdu.
3: Takže všem tam blahopřejeme, nesmíme zapomenout ani na paní Zitu Bémovou, paní Pavlo.
4: Ano, ano.
3: No, pro všechny bude písnička za chviličku. No, nashledanou.
4: Děkuju, nashledanou.
3: Nashledanou. No a kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, paní Ostrá, tady je Jiřa Florianová Petrová. Mm-hmm. A taky bych se chtěla připojit k tím gratulantům, kteří dneska přejí Běce Svobodové k tým 91. narozeninám. Bětko, ještě jedenkrát přeju štěstí, zdraví, lásku, boží požehnání. A taky velký dík patří Bohunce, která nás včera zavolala, aby jsme došli a připravila ti pěknou oslavu. My jsme s kamarádkama tam poseděli, povykládali a Bětka je pořád samý úsměv, tak jak a vzpomíná dechovku a všechny, co ji mají rádi. Děkuji vám. Ano. Bohu se patří veliký dík za to všecko, co pro maminku dělá.
3: Tak. Ano. No, paní Bětka je velice společenský člověk. Ano. Ani by jsme nehádali ten věk.
5: Tolik roku,
3: no,
5: že?
3: Jasně. Jo. Tak jo, tak jen tak dál, paní
5: Děkuju.
3: Bětko. A vám? Hezký den přeji, nashledanou.
5: Děkuju, děkuju moc krát, nashledanou. Jiřa to přeje z Petrova.
3: Ano, paní Jiřa Florianová z Petrova, nashledanou. A už další přání dědečkovi Josefovi Malenovskému ze Sulimova k jeho 85. narozeninám přejeme pevné zdraví, životní elán, nepolevující optimismus a spoustu dalších let prožitých v kruhu nejbližších s úsměvem na tváři a v naprosté pohodě. To přejí manželka Irena a vůbec celá rodina a já už jenom říkám, užívajme, kamarádi.

0: Tak dozněla pěkná polka Antonína Koníčka a Anny Žilkové v podání Boršičanky. No a mezi tím se k nám dovolala z Napa Jedel paní Kořínková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Všechny vás tam zdravím a prosím vás, zahrála byste písničku Květě růžičkové z Lovčiček. Ona se zítra dožívá narozenin. Já bych jí přála hodně zdraví a štěstí. Jsem její spolužačka a kamarádka. Moc vás o to prosím a moc k vám děkuji.
0: Paní Kořínková, to ani nemusíte tak moc prosit, i když samozřejmě, jak je to od vás milé. Já ráda pro tuto naši věrnou posluchačku pošlu nějakou hezkou písničku. No a také vám, že jste tak hezky poblahopřála, že jste si vzpomněla na tu svoji spolužačku.
1: No já prostě na ty, to se nedá zapomenout. Máme 83 roku, ale my si nepamatujeme, co bylo včera předevčere, ale co bylo spíš všechno, pamatujeme.
0: No jasně, jaké šatičky jste měla, když jste šla do první třídy, to je známe. Tak jo, paní Kořínková, jen tak dál a doufám, že i ta písnička přinese radost. Naschledanou.
1: Děkuji vám, moc naschledanou.
0: Naschledanou. No a písnička a přání k dnešním 87. narozeninám patří panu Václavovi Večeřovi z Nové Vsi u Třebíče. Tak napřed to přání. Tak tiše jako

0: sen přišel tvůj narozeninový den. Žij si blaze, v plném zdraví, užívej toho, co tě baví. Ať se štěstí na tě směje, to ze srdce ti přejem. Našemu milému tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi přejeme do dalších let vše nejlepší, hlavně hodně pevného zdraví, životního optimismu a vitality. Přijmi naše přání i k tvému blížícímu se svátku Václava, který oslavíš 28. září za celou rodinu, dcery Anna a Romana s rodinami. A ještě tady se rozblikal telefon, tak já si ho před písničkou ještě vezmu. Zdravím, kdo pak je u telefonu? Tady Ostrá.
1: Jo, tady je Trnava u Zlína.
0: Ano. Jirko, tak vy už jste ve vysílání, tak co máte na srdci?
1: Já mám na srdci tu soutěž, co tam probíhá, to je na jiném čísle?
0: Jo, soutěž, tak ta ještě teď není, ta bude asi, myslím, odpoledne, že? Jo, tak
1: už. Ne, už teď, jako to vždycky bývá před 3/4 na jednu.
0: No jo, jenže teď kolik je hodin? Teď je 12:37 a já se nepamatuju, že bych to v Moravě krásné zemi tu soutěž měla. To určitě se je v jiných pořadech, takže nemusíte se omlouvat, pane Jirko, a dál pozorně sledujte naše vysílání, za což vám děkujeme. Tak jo, nashledanou. Nashledanou. Takže už ta písnička, ještě připomenu, paní Květě Růžičkové patří a také panu Václavovi Večeřovi a je to kraj dobře vstrojený.

0: dozněla písnička Antonína Perničky, hráli Bojané. No ale teď už mám tady telefonát z Mikulova. Je to paní Anička. Dobrý den.
1: Dobrý den a přeju pěkný den všem posluchačům, všem, co prostě to poslouchají, hodně zdraví a krásný pořad, co máte, za který moc děkuji. A ráda bych chtěla nechat zahrát Aničce Pitrové z Frištáku ke svým 40. které bude mít zítra. Všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a slunce v duši. Mm-hmm. Děkuji, to je všechno.
0: Tak to je taky vaše spolužačka, že, paní Aničko?
1: Ne, to není, to já už tu jednou tak stala.
0: No, já jsem to zkusila, že, paní Kořínková před chvilkou přála paní Květě Růžičkové, té spolužačce, no tak jsem to tak nadhodila.
1: Jestli... No, a tak bylo by to dobrý, kdybych měla ten věk.
0: No jasně, o tom člověk nepochybuje. Tak jo, tak si užívejte i vy života.
1: Jak vám pěkně děkuji. Pěkně vám děkuji a mějte se hezky.
0: Naschledanou. A teď už je na telefonu pan Milan Makovička. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jiřinko, já vás velice moc zdravím ještě jednou a všechny dechovkáře. Já bych chtěl dneska se připojit taky k tomu přání ty Větušce Svobodové z Petrova. A popřáty, Větuško, já vám přeju k vašemu krásnému výročí hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pořád takovou náladu a vitalitu, jakou máte. Užívejte si co nejdéle a dejte si na tu oslavu hezkou skleničku vínečka. To vám přeje Milan Makovička.
0: Tak paní Bětka si dnes skutečně užívá pěkných, laskavých slov.
2: Mhm. Protože Jiřinko, asi si to zaslouží, protože když má takovou opatrovnici, tu dcerušku Bohunku, tak snad je ve všem spokojená. No a ještě bych tu písničku chtěl poslat vám do rozhlasu, manželce pro potěšení a všem známým a přátelům. Urbánkovým, Špačkovým, Mirkovi z Bánova, no zkrátka všem.
0: Jo, tak písnička už je připravená.
2: Opatrujte se a
0: nashledanou. A někdy zase nashledanou. Tady je prosba o zahrání písničky pro sbor dobrovolných hasičů Nesovice, který v sobotu 19. září slavil založení sboru. Velké poděkování patří nejenom hasičskému výboru, obecnímu úřadu Nesovice a v neposlední řadě veliteli hasičů panu Zdenkovi Martincovi, ale také všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli. Děkuji občané Nesovic, kteří se akce zúčastnili. No a mám tady aktiv zasloužilý hasičů Jihomoravského kraje. Dnes slaví bratr Jaromír Richter z Velkých Němčic 77. narozeniny. Takže bratře Jaromíre, samozřejmě vám blahopřejeme. Jménem hasičům k vašim narozeninám krásným 77. No a hasiči vám také děkuji za všechnu tu práci, kterou jste odvedl, či možná ještě odvádíte pro ně. No a přeji vám jen to dobré, hodně zdraví, štěstí a pohody. Nastupuje Láca Ranka, Kloboucká paráda.
3: Český rozhlas Zlín.

No tak to byla kloboucká paráda v podání Lácaranky. Byla to polka Antonína Koníčka Josefa Dovka. Mám tady další přání. Dnes otevírá svou 85. stránku svého života paní Ludmila Číhalová z Huštěnovic. Moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a božího požehnání přeje bývalá skoro sousedka z Huštěnovic, Bohunka s manželem Pepou, nyní z Rynholce ze Středočeského kraje. A ještě jedno přání pro paní Ludmilu, cituji, chtěla bych touto cestou nechat zahrát naší drahé mamince Ludmile Číhalové z Huštěnovic u Uherského Hradiště, která 16. září oslavila svátek a dnes slaví 85. narozeniny. Společně s ní přímo ve stejný den slaví i vnučka Andrejka, a to 22. narozeniny. Přejeme jim proto hodně, hodně zdravíčka, štěstí, pohody a božího požehnání a do dalších let spoustu elánu a naší drahé mamince za všechno, co pro nás dělá, velký srdečný dík. Máme je všichni moc rádi. No a to přejí dcera Radka, zároveň maminka Andrejky s přítelem Pavlem a syn Přemek s rodinou. Milované mamince paní Marii Němečkové z Havřic 87. narozeninám hlavně zdraví, boží požehnání a radost v kruhu nejbližších přejí synové Staňa a Vlastík s rodinami. A ještě tady mám přání, milá paní Bětko Svobodová z Petrova, k vašim narozeninám vám z celého srdce přejí hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti. Ať máte kolem sebe vždy hodné a milé lidi, kteří vás mají rádi a dokážou vám vykouzlit úsměv na tváři. Přeji vám mnoho krásných chvil, pohody, splněných přání a ještě spoustu krásných let naplněných zdravím a radostí. Užijte si svůj narozeninový den co nejkrásnější a ať je pro vás plný sluníčka, úsměvů a příjemných okamžiků. Ze srdce Jarda Wolf z Otnic, no a malé výročí hrají i Štvánci.

István si dohráli, tady čtu. Chtěl bych tímto popřát paní Bětušce Svobodové z Petrova k jejím krásným 91. narozeninám. Milá Bětuško, přeji ti hodně zdravíčka a lásky od blízkých. Buď stále tak čilá a veselá, to ti přeje Hana Klesková z Liptálu. Paní Anička z Miroslavita píše, paní Ostrá, velice zdravím a moc děkuji za písničku Pojď s námi, takže pojď se mnou. Ta další je pro všechny přátelé, děkuji a zdravím taky pro vás, paní Aničko. No a tady je úplně poslední. Zahrajte krásnou písničku jako poděkování všem, co se podíleli na akci vyhlášení obce České republiky a vyhlášení vítězů v obci Písečná. Kdo tam nebyl, může litovat. Nádherná výzdoba, bohaté občerstvení, příjemní lidé. Naše obec Boršice vyhrála. Včera bylo poděkování v kavárně Greta, hrála muzika, opět úžasná akce. Moc děkujeme všem, co přiložili ruku k této náročné akci, jen tak dále občané Boršic, poslední písnička Slavíček.

Tak to byla Nivničanka, no a tak jako každé pondělí i dnes vás srdečně zve Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně od 17 do 21 hodin. No ale teď je 12 hodin 58 minut, takže Morava, krásná zem, končí. Pěkný den přeje a nashledanou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá, závěrečná orchestrální skladba Gloria Skopidlna Jaroslava Brhela.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zítra bude městská hromadná doprava ve Zlíně, Otrokovicích a v Setíně zdarma. Nové informační panely upozorňující na volná parkovací místa jsou na třech místech v Kroměříži. Prezident Pavel hledá v New Yorku podporu pro návrat Česka do Rady bezpečnosti OSN. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 18 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Jízdenky na městskou hromadnou dopravu mohou zítra nechat doma obyvatelé Zlína, Otrokovic a Vsetína. Cestovat budou zadarmo. Revizoři nebudou celý den kontrolovat jízdenky ani časové průkazy cestujících. Dopravní společnost Zlín, Otrokovice a Z Group Bus tak podpoří Mezinárodní den bez aut a udržitelnou dopravu ve městech. Říká mluvčí dopravní společnosti Zlín, Otrokovice Zdeněk Dvořák.
3: A tato akce je pravidelná. Dopravní společnost Zlín, Otrokovice se k ní připojuje každý rok. Budeme rádi, pokud lidé opravdu nechají svá auta doma a využijí služeb MHD.
1: Dnem bez aut končí Evropský týden mobility, který i ve Zlínském kraji připomněl udržitelnost a bezpečnost dopravy. Řidiče v Kroměříži navádějí na volná parkovací místa nové informační panely. Jsou na náměstí Míru, Milíčově náměstí a v ulici 1. máje. Radnice za ně zaplatila 700 tisíc korun. Slibuje si od nich větší komfort pro řidiče a efektivnější využití parkovacích ploch. V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
4: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
5: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. To je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru, víc než 75%.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou až velkou oblačnost s přeháňkami. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 15 až 18 stupňů. Na východě a severu kraje čekejte většinou jen 14 stupňů a vítr povane mírný severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Se zdržením počítejte na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Na křižovatce u Městského divadla je světelná signalizace mimo provoz. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pořad osobnosti Česka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mi bylo 11, tak jsem byla ze školou v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá. A maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící. Takový ten systematik.
1: Jaký jste typ?
2: Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock and roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock and roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si popisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. Mm-hmm. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apollo, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle
2: no, to vám
1: Rokoko
2: řeknu, protože
1: na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
2: Linky, krémem na boty.
1: Jo. Cigára.
2: Kréme, cigára. No tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek, jo a já, je, no nastoupíš k nám. No protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malý divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano,
2: ale ten svět není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady mám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, a v jakémkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano, ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různého typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné, než jsem se dopracovala k té Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku stvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už, říkal mi vždycky Jituš. Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uvedl. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruku.
1: Poruku, zřejmě. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgy, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuji s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo to je ten anglicizmy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babě, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelnou, neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo

0: No, jedné věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
0: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
0: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano. Pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalí a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. Jako bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v modě, a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. A já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já se takovýhle muzikantský křivdy, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dává mi to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti, tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom, řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale to
1: čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
0: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy tady, tamhle, tuhle to a rozházený prostě celý ten rytmus. Spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. A já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Že to je dobrý spánek?
0: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, jak to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
0: A udělávám to, neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. Co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
0: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
0: Moc děkuju, Oskare.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: O post rektora univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se ucházejí tři kandidáti. Ve Vsetíně dnes budou jednat zastupitelé města. Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. Dnes bude proměnlivá až velká oblačnost s přeháňkami a s teplotními maximy kolem 18 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. O post rektora univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se ucházejí tři kandidáti. Současného rektora Milana Adámka vyzvou bývalí děkani dvou fakult Roman Čermák a David Tuček, kteří na nich teď působí jako proděkani. Adámek chce v případném druhém funkčním období dokončit rozpracované projekty. Čermák chce podle svého vyjádření lépe využít potenciál univerzity a Tuček jí chce posunout výše v mezinárodním hodnocení. Všichni tři kandidáti se představí tento pátek. Nového rektora pak bude akademický senát volit v úterý 29. září. Ve Vsetíně se dnes sejdou zastupitelé města. Podle mluvčí radnice Jany Raškové začíná jejich zasedání v 15 hodin a přenos je možné sledovat i online na internetu.
4: Zastupitelé budou například schvalovat sloučení mateřské školy Benátky se základní školou Rokytnice, ke kterému by mělo dojít od ledna příštího roku. Rozdělí taky dotace na sociální služby a na obnovu staveb a projednají i žádosti o podporu dvou vsetínských sportovních klubů, Zbrojovky a Fastavu.
2: Vláda se dnes sejde, aby schválila návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
5: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
2: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO tvrdí, že právě mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. Německá strana AfD nevěří, že po včerejším volebním vítězství bude taky moc vládnout ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko. Většinou v tamním sněmu složí strany levého středu. Nejistá je taky vláda levicové strany Die Linke. Ta včera porazila křesťanské demokraty v Berlíně.
3: Počasí.
2: Během dneška očekáváme v našem regionu proměnlivou až velkou oblačnost s přeháňkami. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 15 až 18 stupňů. Na východě a severu kraje očekávejte většinou jen 14 stupňů a vítr povane mírný severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta bourala na Hradišťské ulici ve Velehradě. Dále jeďte opatrně po silnici číslo 50. V úseku u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku tam měla nehodu dvě nákladní vozidla. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den, je pondělí 21. září, začal nám dneškem už 39. týden letošního roku. Zároveň to znamená, že léto má před sebou poslední dva dny. Je to tak, astronomický podzim nám začne uprostřed tohoto pracovního týdne, konkrétně ve středu brzy ráno. Já bych ale řekl, že to nadcházející roční období už je ve vzduchu cítit. Když se dívám tady z okna studia Českého rozhlasu Zlín, tak vítr ohýbá stromy. Já myslím, že draci už by klidně šli pouštět. My se ale nebudeme dívat na oblohu, my se podíváme za chvilku na silnice. Pozor, připravujte se na zítřek. Zítra bude totiž Mezinárodní den bez aut, který zakončí Evropský týden mobility. Ve Zlínském kraji se k udržitelné dopravě přidají Zlín, Otrokovice a Vsetín. Lidem nabídnou bezplatné cestování městskou hromadnou dopravou. Více informací k tématu si poslechněte už za chviličku. A pokud zrovna posloucháte za volantem, tak šťastnou cestu a rozhodně za volant neusedejte, pokud si dáte třeba Malagel, o kterém nám teď zaspívá Ivan Hlas. Krásné odpoledne přeji.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Možná jste si teď také zaspívali s Českým rozhlasem Zlín a třeba jste to udělali i během řízení. My se teď budeme věnovat řidičům. Zítra je totiž ideální příležitost nechat auto doma, takže trošku z jiného pohledu. Zítra se můžete vydat na cesty veřejnou dopravou. Do dne bez aut se zapojí Zlín, Vsetín a Otrokovice. Podrobnosti k tomu má pro nás přímo ve studiu reportérka Blanka Kovandová, které přeji hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Pavle, tobě i všem posluchačům. Mezinárodní den bez aut se pravidelně koná 22. září. Jeho oslavy jsou spojené s Evropským týdnem mobility, a to i ve Zlínském kraji. Ve Vsetíně, Zlíně a Otrokovicích bude zdarma městská hromadná doprava. Cestující nebudou muset označovat jízdenky ani u sebe mít časové jízdenky. Revizoři jízdní doklady nebudou kontrolovat. A pokračuje mluvčí dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Zdeněk Dvořák.
2: Tato akce je pravidelná. Dopravní společnost Otrokovice se k ní připojuje každý rok. Budeme rádi, pokud lidé opravdu nechají svá auta doma a využijí služeb MHD.
1: Pro ty, kteří se zítra ve Zlíně vydají do práce nebo do školy na kole nebo na koloběžce, připravila iniciativa Cyklo Zlín snídaní zdarma. Občerstvení bude od 5 do 8 hodin ráno u cyklostezky na ulici K Pasekám ve Zlíně.
0: Jak jinak se ještě města na východě Moravy do omezení cestování auty zapojila, Blanko?
1: Nejčastěji to bylo právě iniciativou s názvem Do práce na kole. Zářijová výzva trvá až do neděle 27. září. Zapojilo se do ní například Uherské Hradiště, Zlín a Otrokovice. Ve Vsetíně a Otrokovicích byl vzdělávací i zábavný program během celého minulého týdne. Na Kroměřížsku se zapojil také Holešov, a to ve spolupráci se školami a společností BESIP. Město požádalo rodiče, aby zvážili odvoz dětí do školy autem, a ve školách se děti učili o bezpečnosti provozu.
0: My tady mluvíme o Evropském týdnu mobility, který zítra končí. Přibliž nám, o co vlastně jde.
1: Jde o mezinárodní kampaň pořádanou Evropskou komisí. Cílem je podpořit ve městech udržitelnou dopravu a aktivní způsob cestování, který je prospěšný pro zdraví člověka i pro přírodu. Letošním tématem Evropského týdne mobility je mobilita pro každého. Organizátoři tak připomínají význam bezpečné, dostupné a udržitelné dopravy pro všechny věkové skupiny, a to od dětí až po seniory. Ve Zlínském kraji jsou jediným oficiálně zapojeným městem Otrokovice.
0: Den bez aut podpoří zítra Zlín, Otrokovice a Vsetín bezplatnou městskou hromadnou dopravou. Lidé tak jeden den nebudou muset kupovat jízdenky ani se jimi prokazovat. O tom nás informovala reportérka Blanka Kovandová, tak děkujeme a zítra pokud možno bez aut.
1: Naslyšenou.
0: A za chvíli další vážné téma ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Rakovina dutiny ústní nemusí zpočátku bolet, a právě proto je důležité nepodceňovat prevenci. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se ode dneška zapojila do celorepublikové kampaně Nestrať úsměv. A tento týden veřejnosti nabízí bezplatná preventivní vyšetření. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se do nemocnice vydala zjistit, na jaké změny v ústech si dát pozor a jak jejich kontrola vypadá. Poslouchejte Český rozhlas Zlín za chviličku.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se tento týden zapojila do kampaně Nestrať úsměv, která upozorňuje na prevenci nádorových onemocnění dutiny ústní. Ode dneška do pátku 25. září můžou zájemci přijít na bezplatné preventivní vyšetření. Na vyšetření dutiny ústní se objednala také naše regionální stopařka Petra Sedláčková, které už přejí přímo na místo. Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne z ambulance oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Nádorová onemocnění dutiny ústní se nemusí zpočátku projevovat bolestí a některé změny tak člověk může snadno přehlédnout. Právě na význam prevence a včasného záchytu upozorňuje kampaň Nestrať úsměv. O tom, jak preventivní vyšetření probíhá, si dnes povídám s primářem Jiřím Šimkem z oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, kterému přeji už krásné odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Pane doktore, začneme tím nejdůležitějším, a to jsou změny. Jaké můžeme vlastně v dutině ústní pozorovat, všímat si jich, a kdy už je vhodné vyhledat lékaře?
3: Tak asi takovým typickým příznakem je, že se nám vytvoří nehojící se afta déle než 2 týdny. Potom nám tam může narůst něco jako taková bradavička. Ani jedna z těchto onemocnění nebolí, aspoň zpočátku. A to by měly být asi nejčastější jako varovné příznaky, které by nás měly přivést k odborníkovi.
2: Takže v podstatě jakýkoliv hrbolek, který se mi objeví v ústech, je to tak?
3: No, on má nést určité znaky. Ne každý hrbolek znamená vždycky rakovinu, to by bylo asi přehnané. A určitě minimálně ze začátku je dobré poradit se svým zubním lékařem. V případě, že jemu se opravdu daný hrbolek nezdá, tak odreferuje takového pacienta k nám.
2: Mezi rizikové faktory patří například kouření, alkohol nebo infekce HPV. Týká se vyšetření právě lidí z těchto rizikových skupin, nebo je teď tady ta preventivní kampaň určena opravdu skutečně všem?
3: Tato kampaň je určena opravdu pro všechny. Je to součást evropské kampaně Head and Neck Cancer, a která se v angličtině jmenuje Make Sense Campaign. My v Čechách říkáme Nestrať úsměv. A jedna, chceme upozornit na fakt, že v dutině ústní můžete mít slizniční nádor, stejně jako jinde, což nebývá většinou mezi lidmi úplně tak zřejmé. A vlastně to je cílem. Cílem je upozornit společnost na to, že se něco takového může objevit.
2: Vy jste mi před chvilkou prozradil, že dříve ta riziková skupina byla docela vyhraněná. Padesátníci, většinou muži, konzumující alkohol, kouřící, řekněme, tabákové výrobky. Dneska se ty skupiny hodně mění. Proto je určena ta kampaň opravdu pro všechny, že už nemáte, řekněme, vytipovanou tu skupinu těch potenciálních nemocných?
3: Když jsem začínal kariéru před necelými 30 lety, tak tam se vlastně jednoznačně mluvilo přesně o lidech, jako mluvíte vy. Ale ono se nám za těch 30 let ta skupina pacientů hodně změnila. Týká se to také změny chování a řekněme vyrovnávání šancí a stylu života mezi pohlavími. A to nás přivádí k tomu, že jsme hledali ještě další spouštěcí faktor, když ti lidé nekouřili, a ukázalo se, že se jedná o ten human papilloma virus. Je to vlastně virus, který vám udělá na patě bradavičku a v puse taky něco podobného, ale je taky odpovědný alespoň některé kmeny za vznik rakoviny děložního čípku a právě také hrdla, orofaringu, to znamená kořené jazyka, mandlí a krčního oblouku.
2: Ještě nám, pane doktore, prozraďte, jak se tady ten virus, kterému já už jsem řekla HPV, přenáší?
3: Je to kontaktem, a je to kontaktem velmi intimním a tak převážně třeba líbáním.
2: To je určitě zajímavá informace, co se týká vlastně těch rizik, které se můžou týkat například také mě, nebo tady vašeho kolegy, který tu sedí s námi. Když se ale přesuneme k té preventivní prohlídce, kterou dneska budu absolvovat za pár minut, jak vlastně probíhá, co pacienta čeká a co při vyšetření vlastně musí sdělit vám a co sdělíte vy jemu?
3: Tak on nám nemusí sdělit nic, ale my jsme rádi, když se s náma podělí o své návyky, případně zlozvyky, které by mohly mít vliv. Určitě se zeptáme na chronická onemocnění a případně medikaci. No a poté pacienta vyšetříme pohledem a pohmatem, zvláštním takovým světlem, které nám může napovědět některé podezřelé slizniční léze, ale nebolí to a trvá to pouze chvilku.
2: Pane doktore, já vám děkuji za rozhovor a už teď vás nechám vyšetřit dalšího pacienta, kterým budu samozřejmě já. A pro naše posluchače ještě doplním informaci, že preventivní vyšetření dutiny ústní v ambulanci oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie jsou v krajské nemocnici Tomáše Bati již plně obsazené. Pokud ale máte podezření na nějakou změnu v dutině ústní a potřebujete jít na vyšetření, kontaktujte nejprve svého zubního lékaře.
1: Petro, děkujeme moc za důležité informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková. Každý všední den vyráží do terénu po celém Zlínském kraji za akcemi, příběhy a na zajímavá místa. Pokud chcete, aby přijela právě za vámi, tak jí pošlete tip, a to ideálně na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Rakovina prsu dokáže zasáhnout do života nečekaně. Přesto existuje něco, co máme všechny ve svých rukou. Prevence. Proč jsou pravidelná samovyšetření a mamografické kontroly tak důležité? Jak poznat varovné signály a co dnes nabízí moderní medicína? I na vaše otázky bude odpovídat vedoucí lékařka Mamodiagnostického centra Zlínské Baťovy nemocnice Ivana Vávrová. Už 23. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Tak to byla ještě taková letně laděná píseň na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Jestli nám léto už pomalu končí nejen astronomicky, ale třeba i co se týče meteorologických předpovědí, to se dozvíte z našeho vysílání právě teď.
1: Počasí.
0: A kýžené informace nám poskytne meteoroložka Jitka Kučerová, které přeji hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se tedy zaměřit nejdříve na pondělí s datem 21. září, tedy na dnešek. Jedna z pranostik k tomu dnešnímu dni říká jasné dny na Matouše, v zimě vítr silně kouše. Já mám pocit, že ten vítr kouše trošku už dnes. Co k tomu dodáte vy?
2: Ano, ano, kouše, fouká mírný, ale takový docela výraznější, může mít i nárazy třeba do 50 km v hodině a fouká od severozápadu zhruba, jinak na obloze je dost proměnlivo, ta oblačnost je sice taková převážně větší, řekněme v průměru oblačno nebo i skoro zataženo, ale docela se mění a spolu s ní také postupují od severozápadu přes Zlínský kraj přehánky. Ty jsou takové výraznější, hlavně v severní a východní polovině kraje, ale i na tom zbylém území se nějaká ta přehánka občas objeví a potom vlastně zesiluje spíš při postupu nad ty kopce na východ, na sever kraje. Teploty jsou oproti včerejšku výrazně nižší, většinou jsou tak od 14 do 17 stupňů, ty nejvyšší polohy nebo vyšší polohy mají kolem 11-12 a vítr už jsem zmiňovala, fouká mírný od severozápadu.
0: Takže opravdu ochlazení, asi spíhejme k tomu podzimu, znamená to i nějak výrazněji chladnou noc?
2: Noc by měla mít teploty mezi 9 až 6 stupni Celsia, ty nejnižší, takže spíš asi už chladnější vzhledem k tomu, na co jsme byli zvyklí v minulých týdnech. No a po většinu noci bude i nadále převažovat oblačno a zase hlavně v té severní a východní polovině kraje až zataženo, občas s přehánkami a v oblasti Beskyd ty přehánky mohou být i takové četnější. K ránu pak ty srážky většinou ustanou a zároveň se začne v západní části kraje víc protrhávat oblačnost. Vítr i v noci bude pofukovat mírný od severozápadu, ale ty rychlosti budou o něco nižší než dnes, možná i na některých místech slabý vítr.
0: A zítra poslední oficiální letní den, tak rozloučí se léto ještě nějakým vzepětím? Můžeme se těšit na příjemné teploty?
2: Zítřek by měl být naopak spíš malilinko chladnější než dnešní den, 14 až 17 stupňů maximální teploty, východ, sever kraje, podobně jako dnes místy o něco méně, kolem 12. A očekáváme i nadále proměnlivou oblačnost, hlavně zase sever, východ kraje, nebo ta severní východní polovina kraje, tam bude pokračovat takovéto počasí s větší oblačností a i nadále s přehánkami. Ty se potom budou jakoby vytrácet zhruba zítra k večeru během večerních hodin, ale ještě mohou setrvávat zhruba v oblasti Beskyd. Měly by to být tedy přehánky. V oblasti Beskyd zítra přes den takový nějaký trvalejší déšť se může objevovat. No a ráno teploty už jsem zmiňovala 9 až 6 a zítra přes den vítr pak bude foukat mírný od severozápadu až severu, v průměru už o něco méně než dnes.
0: A jaká bude biozátěž zítra?
2: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
0: Ano, to většinou bývá v tomto období v pořádku, ty teploty nejsou nijak extrémní, ale co se někdy už zhoršuje, jsou rozptylové podmínky. I tohle s příchodem podzimu začínáme výrazněji sledovat v předpovědích, tak prozraďte pro zítřejší den.
2: Ty by měly být díky tomu větrnému počasí velmi dobré.
0: A ve středu tedy začne ten astronomický podzim, začne i ten meteorologický.
2: V podstatě asi teplotně zřejmě ano, protože teploty se nebudou nějak zásadně hýbat, 14 až 18 stupňů maxima zase ve středu a ta středa by mohla být oproti dnešku a zítřku i taková slunečnější, v noci a ráno dokonce někde i bez oblačnosti nebo jen oblačnosti málo, v Beskydech ještě mohou doznívat nad ránem, v noci a nad ránem ve středu nějaké ty srážky a trochu více oblačnosti tam může být, potom přes den postupně polojasno až oblačno a večer se zase ta oblačnost částečně a přechodně bude zmenšovat. Ráno bude ještě chladnější než to zítřejší.

0: Také děkuji a budu se těšit na slyšenou.
1: V Loučce u Vizovic na Zlínsku včera odpoledne slavnostně požehnali kapli svatého Jana Pavla II. Podrobnosti k tomu se v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín dozvíte už za chviličku.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: jiné novince se teď také dozvíte z vysílání Českého rozhlasu Zlín. Kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce u Vizovic se včera po více než 10 letech příprav a výstavby otevřela veřejnosti. Dominantou kaple, kterou navrhoval architekt Josef Pleskot, je i unikátní zvonkohra. Přímo v Loučce natáčela reportérka Tereza Chrastinová.
1: Je to pěkné, líbí se mě to. Bude zvonkohra.
2: Jsou z toho nadšená, je to opravdu pěkné a jsou vděčná, že se to podařilo udělat. A určitě to vydrží dalších aj 200-300 let.
3: Paní Jiřina ze Slopného a Anna z Újezdu se přišli podívat na slavnostní žehnání kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce u Vizovic. Stavba vznikla jako poděkování věřících za záchranu této obce před zničením nacisty na konci druhé světové války. Pokračuje předseda spolku pro zbudování kaple v Loučce Josef Kořenek.
4: Po událostech na Ploštině a jeden den před událostí v Prlově byla tato obec obklíčena německými vojáky a čekalo se, že dojde k totální likvidaci jako v jiných obcích a osadách na Valašsku. Tady se nic nestalo, respektive bylo vypáleno jen 7 hospodářských budov a nikomu se z občanů nic nestalo. My to považujeme za doslova zázrak.
3: Slavnostního žehnání kaple se ujal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
5: Tato kaple vznikla jako výraz poděkování vděčnosti za událost, která je 81 let stará, že se na ní nezapomnělo, že byla obec Loučka uchráněna, tak to vnímám jako velký silný motiv. Ta naše doba nemlčí, ale vysílá pořád ty signály směrem k dobru.
3: Na výstavbu kaple se v průběhu let složili dárci a vybrali přibližně 22 milionů korun. Díky tomu vznikla stavba čtvercového půdorysu s cihlovým obložením a unikátní zvonkohrou se 40 zvony. Kapli navrhl renomovaný architekt Josef Pleskot.
6: Tak ta stavba je tak jako docela malá, je to venkovská kaple s centrálním oltářem, je poměrně převýšená, docela nezvykle převýšená.

0: sahá pohled až někam do nebe, až někam k Pánu Bohu, přes ty zvony, které jsou nad náma.
1: Z Loučky u Vizovic, Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: A za chvíli pro vás budeme mít také řidičskou abecedu. Vy, kteří posloucháte Český rozhlas Zlín pravidelně, tak víte, že až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak poslouchejte i za pár minut, ať se poučíte.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: A je to opět čas, kdy si můžete s Českým rozhlasem Zlín osvěžit pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla? Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra nás v rámci tohoto seriálu čeká další velice zajímavé téma. Povíme si, jestli smíme za jízdy jíst. My se ale teď s chutí zakousneme do hitu kapely Jojo Band.
1: Český rozhlas Zlín,

ve fotbalové lize uhrál první bod, a to po remíze 1-1 v Jablonci. O vítězství přitom hostující tým přišel až v samém závěru. Už za pár minut o tom uslyšíte víc ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ještě předtím kapela MIG 21 pro vaše pohodové pondělní odpoledne s námi.

spánkem a snem můj život letí vesmírem a bez tebe. Pochopil jsem žádný smysl.

0: jistě zakřičel o víkendu i nejeden fanoušek zlínských fotbalistů. Ti vybojovali první bod v aktuální sezóně první ligy. V Jablonci remizovali 1-1 a o vítězství přišli až v závěru. Navíc další gól v jejich síti už v nastaveném čase neplatil kvůli offsidu. Už mimo hřiště dramatický závěr sledoval střelec zlínské branky, útočník Daniel Šmiga.
1: Já jsem tam byl opřený o ty banery, já jsem neseděl na lavičce, už jak jsem hned vystřelil, tak jsem tam vlastně celou dobu stál. A já jsem nevěřil vlastním očím, jako jo, protože zaplať pán Bůh, že to bylo offside. Už ten gól, že zas dostane v 90. plus, jo, nevím kolik to bylo. Já jsem říkal, kdybychom ho dostali v 70., tak prostě 85., tak dobrý, no, ale zase ho dostaneme v 90., je to prostě takové nepříjemné hrozně, no, a to už jsem nevěřil vlastním očím, jak říkám, když padl ten gól.
2: Popsal pocity z dramatického závěru Daniel Šmiga. Jenže bod se může ze zlínského pohledu zdát málo.
1: No, tak to jsme si říkali víckrát, prostě nevím, co k tomu říct. To jsme si říkali na Zbrojovce vlastně, kde jsme dostali v poslední minutě a těch kuriozních gólů bylo vlastně hodně, takže samozřejmě i dneska a asi si to Jablonec zasloužil možná za ten tlak v druhé půli, tak proto jim to tam padlo, ale zase my jsme to určitě mohli zlomit v druhé půli, tam jsme měli dobré breaky, bohužel nezapadlo to.
3: Zklamání to asi je, ale zase to řeknu emočně, takže když tam byl ten bod, tak tam je obrovský zklamání, když za chvilku dostaneš góla na 2-1, vrátí ti to na bod, tak jakoby zase propadneš naději, že prostě bude líp a my si to musíme vybojovat. Ztratili jsme hodně zápasů, kde jsme třeba i mohli bodovat a teď si to musíme vyžrat od spoda a pro mě zase zopaku byl dneska základ jak proti Hradci, tak dneska to, že jsme vlastně jakoby táhli jako jeden tým.
2: Navázal trenér Pavel Hoftych. Tým vedl ve druhém utkání. Nechce se vracet k tomu, co zlínským výkonům předcházelo. Sám ale chválí zlepšenou defenzivu.
3: V tom, že je tam víc komunikace, víc organizace a jediné, co mi tam chybí, je nadstavba směrem dopředu. Třeba proti Hradci jsme byli výrazně nebezpečnější. Musím pochválit nebo říct, že Jablonec prostě skvěle funguje do defenzivy a moc nám to nedovolil. A my teď víme, že prostě jdeme step by step. Na chycení máme po reprepauze Slávy, takže máme teď takový trojblok, vlastně Hradec, Jablonec, Slávie.
2: Uzavřel ohlednutí za utkáním na severu Čech a prvním získaným bodem kouč Pavel Hoftych. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Český rozhlas. Zítra.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Oprava na fotbalovém stadionu zabrání zatékání do tribuny. Kroměřížská radnice plánuje další kruhovou křižovatku. VZP dá letos 10 milionů korun na projekty pacientských organizací. Dnes bude proměnlivá oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 18 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Uherské Hradiště opravilo východní tribunu městského fotbalového stadionu. Řemeslníci na železobetonových stupních udělali sanační práce za víc než 3 miliony korun, které prodlouží jejich životnost a zároveň zamezí zatékání srážkové vody do prostor pod tribunou. V příštím roce je v plánu zásadní rekonstrukce osvětlení, říká mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
3: Práce budou zahrnovat jak výměnu stávajících svítidel v osvětlovacích stožárech, tak i nové osvětlení v prostoru tribun a výměnu rozvodů. Modernizace bude stát více než 20 milionů korun, více než 8 milionů činí dotace z evropských fondů.
2: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a Urejdiště u supermarketu Kaufland. Zastupitelé už schválili výkup prvního pozemku, který je pro výstavbu nutný. Podle mluvčího města Jana Vondráška kruhová křižovatka zrychlí dopravu a přinese bezpečnější provoz pro chodce, kterým tu chybí přechod přes silnici.
4: Město potřebuje vykoupit 3 pozemky o celkové výměře asi 250 metrů čtverečních. Město oslovilo zhruba před rokem všechny vlastníky, s jedním se domluvilo na směně pozemků, další 2 vlastníci souhlasili s prodejem.
2: Pacientské organizace budou moct od tohoto pátku žádat Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o příspěvek na své projekty. Jsou to třeba osvětové a vzdělávací akce nebo rehabilitační pobyty pro chronicky nemocné. Jedna organizace může získat až 140 tisíc korun. Do konce roku chce mezi pacientské organizace pojišťovna rozdělit celkem až 10 milionů. Příspěvek dnes schválila správní rada VZP, říká ředitel pojišťovny Ivan Duškov.
5: Je pravda, že pacientské organizace navrhovaly fixní příspěvek na úhradu provozních nákladů svých. My jsme toho názoru, že by bylo žádoucí od těch pacientských organizací vyžadovat nějakou akci.
2: Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to při 90. výročí narození bývalého prezidenta. Havlová v červnu oznámila, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno prezidenta. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu.
0: Počasí.
2: Během dneška bude ve Zlínském kraji proměnlivá až velká oblačnost s přeháňkami. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 15 až 18 stupňů. Na východě a severu kraje čekejte většinou jen 14 stupňů. A vítr povane mírný severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: 2 osobní auta bourala na Hradištské ulici ve Velehradě. Dále jeďte opatrně také po silnici číslo 50. V úseku u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku měla nehodu 2 nákladní vozidla. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje 2. hodina. Pořadu Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A dalším poslechem Českého rozhlasu Zlín můžete stále sledovat dění v našem kraji. A že to bude v té následující hodině pestré, dozvíte se něco o tom, jak se v našem kraji zabavit. Zabrousíme do sklářství. Spousta z vás si jistě také nechá ráda poradit se sbíráním hub. Ano, ano, prý rostou. Ze všeho nejdřív ale budeme informovat o dění v akademickém světě v regionu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně bude vybírat rektora na další 4 roky. Současný šéf univerzity Milan Adámek chce svůj post obhájit. Proti němu se postaví 2 bývalí děkani. Všichni 3 své plány s univerzitou představí už tento pátek. Podrobnosti k tomu se dozvíte už za chvíli. A během té chvíle bude zpívat Karel Zich. Tak vám přesně 5 minut po 15. přeji příjemný poslech a krásný den.
0: Český rozhlas Zlín.

0: A teď to trošku sklidním, řekl bych až akademicky ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně totiž dnes zveřejnila jména 3 kandidátů na rektora. O tom, kdo univerzitu povede v dalším 4letém období, bude akademický senát rozhodovat příští týden. Podrobnosti k tématu má pro nás ale už teď redaktorka Michála Kočendová přímo ve studiu, kde ji vítám. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Mišo, kdo se o vedení univerzity vlastně uchází?
1: Jsou to 3 muži. Současný rektor Milan Adámek, který univerzitu vede od konce roku 2022 a chce tedy svůj post obhájit. Jeho vyzývateli jsou Roman Čermák, bývalý děkan fakulty technologické, a David Tuček, bývalý děkan fakulty managementu a ekonomiky. Oba teď na svých fakultách působí jako proděkani.
0: A s čím do volby jednotliví kandidáti jdou?
1: Milan Adámek chce navázat na svoje první funkční období a dokončit rozpracované projekty a vize. Roman Čermák říká, že univerzita podle něj v současnosti dostatečně nevyužívá svůj potenciál. David Tuček chce zase UTB posunout v mezinárodním hodnocení a mluví také o tom, že by jednotlivé fakulty neměly všechno řešit každá sama za sebe, ale měly by víc společně využívat to, co univerzita má, například vybavení, odborníky, laboratoře nebo jiné zázemí.
0: Ještě před samotnou volbou budou mít kandidáti možnost svoje plány představit. Jak to bude vypadat?
1: V pátek dopoledne se uskuteční shromáždění akademické obce. Každý ze 3 kandidátů bude mít maximálně půl hodiny na to, aby představil svůj program a profesní životopis. Následovat bude moderovaná diskuze a dotazy. Zajímavé je, že shromáždění nebude jen pro studenty a zaměstnance univerzity, ale je přístupné také veřejnosti. Začne v pátek v 9 hodin v Akademia Centru na Mostní ulici ve Zlíně.
0: A kdy se rozhodne, kdo univerzitu povede, Míšo?
1: V úterý 29. září. Kandidáta na rektora budou od 1 hodiny odpoledne vybírat členové akademického senátu. Hlasovat budou pomocí hlasovacích lístků a vybrat můžou vždy jednoho kandidáta. Výsledek má univerzita zveřejnit bezprostředně po volbě. Zvoleného kandidáta potom předseda akademického senátu navrhne prostřednictvím ministra školství prezidentovi republiky ke jmenování. Nové 4leté funkční období začne 15. prosince.
0: Říká reportérka Michála Kočendová o 3 kandidátů, kteří se ucházejí o vedení Zlínské univerzity. Samozřejmě budeme i nadále ve vysílání Českého rozhlasu Zlín sledovat. Děkujeme, Míšo, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

Český rozhlas Zlín a pozvánky na zajímavé akce. To je spojení, které teď minutku před 3:45 bude panovat na těchto vlnách. Tak si klidně můžete vzít něco na psaní a dělat si poznámky, případně si zapamatovat, že například dnes můžete do Městského divadla Zlín, kam zamíří Karel Roden ve hře Kapitán Skvělouš, stvární muže, otce a superhrdinu, který bojuje proti zloduchům, zachraňuje lidi a nedá dopustit, aby šli děti spát po večerce. Příběh plný nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci můžete zhlédnout dnes od 19 hodin ve Velkém sále v Městském divadle Zlín. Ve Zlínské hvězdárně je dnes večer na programu přednáška s názvem Spánek. Trávíme jim třetinu života a přes toho často odsouváme na vedlejší kolej. Přednáška vás provede světem spánkových cyklů, hormonální rovnováhy a čištění toxinů z mozku. Dozvíte se, jak spánek ovlivňuje vaši paměť, náladu a imunitu a získáte konkrétní tipy, jak z noci vytěžit maximum pro svůj den. Na hvězdárně Zlín bude přednášet od 19 hodin Adam Hájek. Galerie Kaple představuje od minulého týdne výstavu polského multidisciplinárního umělce Paula Voci, který pro výstavu ve Valašském Meziříčí vytvořil celek pracující s motivy moře, proměnami materiálu, světla, obrazu a lidského vnímání. Výstava s názvem Waiting for the Clean Horizon je členěna do tří částí, které návštěvníka postupně vedou jednotlivými úrovněmi galerie. Výstava je k vidění v galerii Kaple ve Valašském Meziříčí až do 12. listopadu. A za chviličku se také podíváme na další zajímavé téma. Budeme se věnovat sklářství, ale ještě předtím si můžete poslechnout třeba Báru Basikovou nebo Vlastu Rédla. Děláme vše proto, aby vám s Českým rozhlasem Zlín bylo co nejlépe, tak snad se to bude dařit.

0: Víte, kde je jediná sklářská škola na Moravě? Ve Valašském Meziříčí zní správná odpověď. Zájemci o výrobu a zpracování skla se v ní vyučují už od roku 1944. Jaká je škola dnes? Reportáž z cyklu Kořeny o střední umělecko-průmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí si můžete poslechnout ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za chviličku.
1: Některé valašské lidové písně už dlouho nikdo nespívá. Hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku jim ale vrací život ve svém projektu Laštověnka. Kde zapomenuté písně hledá, čím je oslovili a daří se jí pro lidovky natchnout i malé zpěváky? Poslechněte si rozhovor s Marií Hrnčiříkovou 22. září. Těší se Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: V Horní Lhotě na Zlínsku je místo, které dýchá staletími. Kostel svatého Diviše. Tichý svědek lidských příběhů, víry i času. Obraz nad hlavním oltářem pochází z malířské dílny slavného výtvarníka Joži Úprky. Proč plátno děkan odmítl vysvětit? I to se dozvíte v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silvií Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, písně.

0: A po krásné písni také řeč o krásném materiálu ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Na Valašsku má výroba skla a sklářství několik set let dlouhou tradici. Sklářská škola byla ve Valašském Meziříčí založena v roce 1944. Jak se od té doby proměnila a jak se daří sklářskému vzdělávání dnes? Reportáž ze střední umělecko-průmyslové školy sklářské pro vás natočila redaktorka Markéta Macháčková.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Nacházíme se v depozitáři. Jsou tady opravdu nejlepší věci, které od toho roku 2001, kdy máme k dispozici sklářskou huť, vznikly a jsou to opravdu reprezentativní věci, které školu reprezentují na nejrůznějších soutěžích a výstavách.
3: S ředitelem střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí Jiřím Pivovarčíkem procházíme prostorami, kde se vzdělává téměř 180 studentů. Kromě školní huti se vyučují v malířských a brusičských dílnách a v řadě učeben v nové třípatrové přístavbě. Jak to podle ředitele Jiřího Pivovarčíka dnes vypadá s českým sklářským školstvím?
2: V České republice je 6 sklářských škol, pokud nepočítám ty menší. Naše střední umělecko-průmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříči je jedinou sklářskou školou na Moravě. Nikde na světě, v žádném státě, není tolik sklářských škol a já věřím, že to odpovídá významu oboru sklářství vůbec, který má v České republice samozřejmě obrovskou tradici.
3: Sklářská škola byla ve Valašském Meziříčí založena v roce 1944.
2: Až do roku 1989 byla sklářská škola v Valašském Meziříčí učňovskou školou pro tehdejší sklárny Českomoravských skláren, což byl Rapotín, Úsobrno, Karolinka, Vsetín a tak dále. Po roce 1989 prošla škola velkou transformací. Z té učňovské školy se stala umělecko-průmyslová škola.
3: Jaké obory v současnosti škola nabízí?
2: Řemeslný obor s názvem umělecko-řemeslné zpracování skla, v rámci kterého mohou získat žáci i výuční list a poté ve čtvrtém ročníku maturitu. A pak je to ten umělecký výtvarný, kterému říkáme zjednodušeně design skla. Tam tedy se vzdělávají a tam vychováváme budoucí sklářské designéry.
3: Studenti Valašsko-Meziříčské sklářské průmyslovky díky spolupráci s firmami zakouší dnešní realitu tohoto řemesla.
2: V současné době vznikají nová sklářská designerská studia. Minulost, kdy jsme tady měli velkou fabriku Českomoravské sklárny, později Lares osvětlovací sklo, ta doba je pryč. Dneska je jiný trend, jsou to ateliérová studia, sklářská designerská studia, která vznikají. To je trend, si myslím, celosvětový.
3: Jak nabité vzdělání a zkušenosti pak studenti uplatní v životě?
2: Je důležité žáky připravit k maturitě a poté na studium na vysoké škole. Mají možnost si založit své designerské studio, grafické studio. Poptávka po kreativních lidech je veliká a naší snahou je samozřejmě nedržet žáky tady v nějaké bublině umělé, ale ukazovat jim, jak to opravdu potom v praxi bude dál.
3: Pokračuje ředitel Jiří Pivovarčík.
2: Ta více než 200letá tradice sklářství je v té společnosti zakořeněná. Pořád existuje povědomí o tom, že sklářství je velmi důležitá věc pro zdejší region a já věřím, že i toto nám pomáhá získávat nové uchazeče, kteří se sklářství chtějí věnovat.
3: Z Valašského Meziříčí Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Pán si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: S blížícím se podzimem se nám v našem kraji ochladilo a přece jenom už sem tam zaprší, což jsou podmínky, díky kterým se vracíme z lesů s košíky plnými, kde aktuálně hledat houby a co dělat, když si nejsme jistí, jestli je náš úlovek jedlý. Tak i o tom byla dnešní velmi atraktivní poradna Českého rozhlasu Zlín. Ukázku z ní si můžete poslechnout už za chviličku. V dobrém odpoledni.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Máme druhou polovinu září, začala sezóna houbaření, kvůli suchu je ale hub málo, řekl v dopolední poradně Českého rozhlasu Zlín zlínský mykolog Petr Švehlák. Moderátorka Kristýna Fuchsová se ho zeptala, jak moc se dá podle počasí odhadnout, kdy a kde začnou houby růst.
1: Je to díky tomu vývoji celého roku z hlediska počasí. Bylo horké, suché léto, které vysušilo oblasti jižní, to znamená podkopná Lhota je vysušená, celý tady ten Přílucký vrch, celá Kocanta, to je přesušené. Naopak docela vody je nad Frištátskou přehradou, když se podíváte na ty severní svahy, tak tam je to hodně. Přispělo k tomu i jaro, které mělo trochu víc vody, ale byl vítr, takže to vyfoukalo tu vodu z toho lesa. Takže ty houby nemají důvod tvořit plodnice, protože jsou zmatené z toho počasí, podle mě.
2: A jak poznáme místo, kde má smysl hledat dál, i když například při první procházce nic nenajdeme? Co může houbařům napovědět při hledání?
1: Houby jsou rozdělujeme do třech skupin. A jedna z nich jsou mykorýzní houby. Ty vytváří vztahy, symbiózu se stromy. Takže víme, že třeba když vidím osiky, tak tam zajdu, protože tam může být křemenáč osikový. Vidím břízy, může tam být kozák březový nebo křemenáč březový. Jo, můžeme podle těch stromů, které mají symbiózu s těmi houbami, tak podle nich určujeme. Třeba klouzci jsou typičtí. Někteří rostou pod borovicemi jako klouzek obecný a někteří rostou zase pod modřiny jako klouzek sličný. A potom tam rostou v docela velké množství.
2: Jednu posluchačku zajímalo, jestli lze mrazit čerstvou houbu. Ona se sice konkrétně ptala na hlívu, ale pane Švehláku, co byste všeobecně doporučil?
1: Já osobně nedoporučuji syrové houby mrazit. Doporučuji spařit aspoň, oblančírovat anebo podusit a potom teprve zamrazit, protože houba je z 90% obsahuje vodu a ta voda roztrhá ty buňky, potom je ta houba taková rozblemptaná, rozplizlá, taková nevzhledná.
2: A druhý dotaz se týkal Václavek. Posluchače zajímalo, jestli se dá s něčím zaměnit.
1: Tak Václavka se dá zaměnit se šupinovkama. Šupinovka kostrbatá je toho typickou kázkou. Často se mi stává, že lidi mi donesou houby k určení.

0: a donesou šupinovku kostrbatou s tím, že si myslí, že je to Václavka. Šupinovka kostrbatá není jedovatá, ale není valné chuť, je to taková tuší houba. Václavka ovšem je, může obsahovat obsahuje toxiny, a to tedy jedovaté látky, ale ty jsou teplem zničíte. Takže minimálně 20 minut, lépe 30 minut dusit, vařit nebo podobně upravovat. Jinak hrozí průjmy, zvracení prostě a otravy, které jsou poměrně nepříjemné a dlouhotrvající.
1: Jak postupujete vy osobně, když narazíte na houbu, kterou neznáte, nebo si jejím určením nejste jistý?
0: Tak já jsem trochu blázen v tom, takže já nosím s sebou na houby mimo foťáku, košíku, nožíku a štětce, abych si je očistil, taky kus alobalu, zabalím ji do alobalu, donesu si houbu, protože se nejmíň poškodí. Mm-hmm. Papír, ono se přilepí na papír a strhne třeba klobouk, který potřebuji. Zabalím, přijdu domů, otevřu atlas a podle charakteristických znaků, to znamená barva lupenu, odpovídá barvě výtrusného prachu, podle toho, jaké může mít rourky, to znamená barva rourek poru, klobouku, slupitelnost klobouku a hledám podle atlasu.
1: Uh-huh. A zároveň si pamatujete, kde jste ji nazvala.
0: No, to já si píšu na lísteček, vždycky do toho alobalu dávám ještě lísteček, že našel jsem to a v okolí byl hb, to znamená habr, bk, buk, db, dup a toto kvůli mykorizným vztahům. A v lese ji nafotím ještě aspoň mobilem ze všech možných stran, úhlu, ze spodu, z vrchu, z boku a můžu ji poslat na facebookovou stránku Mykologická poradna.
2: Záznam celé houbařské poradny najdete v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz v záznamech dnešní 11. hodiny. Můžete poslechnout klidně několikrát, ať si vše dobře zapamatujete.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Petr Uhřík nás v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín teď opět zavede hlouběji do hudebního světa. Pojďme si ochutnat zákusek, který bude leckomu připadat exotický, žádný dobře známý větrník, věneček nebo laskonka. Věříme, že i tak, nebo možná právě proto, o to víc zachutná.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Teď na skok do Británie, zajímat nás bude léto 1984, půjdeme za herečkou Tracy Ullman. Ta ale žije už hodně dlouho v Americe, kde ji lidé znají hlavně jako zábavnou, veselou ženu, má svoji vlastní show v televizi, řadí se mezi nejlepší komiky posledních několika dekád. Může se pochlubit mnoha různými cenami za tuto oblast zábavy, ale hlavně si pořád udržuje svoji diváckou základnu, v tom je zkrátka vynikající. Tracy Ullman nicméně nežije pouze filmem a televizí. V 80. letech vydala dvě úspěšná alba šansonů, založila si produkční společnost, která potom uvedla nové programy pro televizi HBO. K tomu má ještě internetovou firmu, která distribuuje šatstvo pro ženy nadměrných velikostí. Řekl bych, že u nás je tato dáma skoro neznámá. Když přejdu k muzice, asi to bude stejné, protože si nevzpomínám, že by někdy domácí rádia hrála hit, který vám teď pustím. Přitom na západ od nás, když půjdeme přesně 42 let zpátky, se hodně líbil.

Lehkou melancholii, že nám pondělní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín opět tak uteklo, u mě tlumí fakt, že se už teď začínám těšit na naše zítřejší setkání, a to nejen s vámi, ale i s úterním sportovním hostem, tím bude po 15:45 Ondřej Kobliha, organizátor cyklistického závodu Zlínská padesátka. Tak se nechte zlákat třeba i k tomu, abyste si v příjemné atmosféře trochu zazávodili. Určitě ale k tomu, abyste poslouchali Český rozhlas Zlín i zítra, už od 14 hodin, kdy vás od jeho mikrofonu opět pozdraví Pavel Vacek. Teď do zpráv ještě dva Michalové, Tučný a právě teď David. Mějte se nádherně a zítra naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kvůli rekonstrukci vodovodu v Setín dočasně omezí parkování u hřbitova. V Napajedlích je od dneška omezené parkování na nábřeží i v okolí radnice. Vláda od října obnoví regulaci cen paliv. V noci čekejte převažující oblačno až zataženo a nejnižší teploty naměříme kolem 6 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Lidé ve Vsetíně ode dneška hůř zaparkují u místního hřbitova. V ulici Jabloňová začíná obnova vodovodu a následně se taky bude pracovat na rozšíření hřbitova. Podle mluvčí města Jany Raškové by lidé měli parkovat pod hřbitovem.
4: V souvislosti se stavebními pracemi budou od 21. září uzavřeny parkovací plochy nad hřbitovem, a to v úseku od křižovatky s ulicí Podsedky po Hvězdárnu. Průjezd i průchod ulici Jabloňová zůstane s omezeními zachován. Motoristy žádáme, aby k parkování využívali parkoviště pod hřbitovem.
2: V souvislosti s rekonstrukcí silnice a dočasným přemístěním autobusových zastávek spořitelna je ode dneška omezené parkování na nábřeží u radnice v Napajedlích. Město žádá řidiče o uvolnění parkovacích míst a respektování dopravního značení.
5: Náhradní autobusová zastávka bude zřízena na nábřeží u domu číslo popisné 1328 až 30. Další zastávka bude na parkovišti u radnice naproti hasičské zbrojnice. Pravá strana nábřeží, tedy od Sokolovny po Lidl, bude pro autobusy dočasně zobousměrněná. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Vláda kvůli drahým palivům znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot. Od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Současná opatření budou platit zatím do konce října, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Kabinet taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Český antidopingový výbor by se nově mohl věnovat manipulacím sportovních zápasů nebo prevenci násilí diváků. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou schválila vláda. Informoval o tom ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Výbor by se podle návrhu mohl věnovat i porušování práv nebo bezpečí sportovců. Novela teď zamíří do sněmovny.
3: Počasí.
2: Po většinu noci bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno a hlavně v severní a východní polovině kraje čekejte až zataženo, občas s přeháňkami. K ránu budou srážky většinou ustávat. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane mírný severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na cestách ve Zlínském kraji nemáme v této chvíli hlášeny žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připraven Patrik Rozehnal a jeho humoriáda. Příjemnou zábavu u poslechu vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsme z toho zdrudaná.
8: My jsme to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
9: Z
0: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světle prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
0: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. To je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
3: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní Humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se
0: ještě
1: jdu podívat,
0: trošku?
1: Protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no, to, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový, Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: režisér. Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční Humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor z Nastasi Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Kinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože?
4: Cože?
3: No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdo vám to dělá, ty?
4: Tohle. Like, we almost have the same color, little bit.
3: Cože?
4: Cože?
3: Já asi mluvím moc rychle, co? Já ne, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: Oh, I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. Ježíš, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď jo, teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: My ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: Ešmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
3: blba. Ne, já vím. Ne, já jsem... Já... Yes, pardon. Já jsem... Ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastiusu, já... Ne, nechte to být, to je dobrý. Já... Ne, já toho... Já, ne, to je dobrý. Já
4: jsem, okay, listen.
3: Ne, já vím, já... Ne, já... Mně se mi stává vždycky tohle. Ne, já mám takovou smůlu, konečně. Ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Ne. I have to talk to you.
3: Ne.
4: I hope this will be translated.
3: Paní Nastiusu, já...
4: Okay. I want you to see my director. wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her. And she, we're all here, and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight? Yeah?
3: No, you stay.
4: Okay.
3: Thank you.
4: Thank you.
3: Ahoy. Nastasi.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto teď měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Dobrý. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, haló. Je tam někdo? Už vás slyšíme, ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Tanda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským... Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma prv.
1: Dobrý den.
7: Je vás Petr Zelhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý
8: den. Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš ty bouly na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou Juanitou, Anou Mariou Perezovou de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, ha, směj se señor Juárez Rodrigo Santamare da Silva del Longo. Naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo zabil lobotou. Ale...

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak prosím. Já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný.
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Jako na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo, tak to
1: jaký mají vztah
2: úplně
1: s počítači?
2: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá.
2: Já už jsem tohleto nějak nestihla, no.
1: Tak ale to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah k daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Halo? Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raud nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Napodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím, nemyslím to jako paní Libuši madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžit najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
8: Ano, to je z té knihy.
9: Ano.
8: Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co máš tam počítače, řeknu. Co se ti přihodilo?
8: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách a musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatoru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5 000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi, sprdel.
9: Jo.
8: A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak
9: něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako...

0: to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu zjistit a udat.
1: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
0: No, on je genius.
1: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr...
0: Má velkou výhodu. No? Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
1: Ano.
0: Čili Hernádyho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
1: Kdo?
0: Ten...
1: Počítač. A proč zvoní?
0: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
2: To dělám taky.
0: No, furt ho restartuju.
1: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
0: Asi, já myslím, že ho to bolí.
1: Jo.
0: No, jinak bych to nedělal.
2: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou, že jo?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
5: No, já jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
4: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparzy zahraju ve svém filmu.
5: Ještě bych měla možná 2 honoráře.
4: No, proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté.
6: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju Děkuji. Vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
5: Ano.
2: Hezký den.
5: Díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Formovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bubu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže
2: vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na achilovou patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
9: Ano, samozřejmě, pane, reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubu.
8: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: Prosím vás. vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
8: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
9: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
2: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nemocnice ve Valašském Meziříčí musí městu do konce září předložit novou koncepci rozvoje. Nové informační panely upozorňující na volná parkovací místa jsou v Kroměříži. Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. V noci čekejte převažující oblačno až zataženo a nejnižší teploty naměříme kolem 6 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Nemocnice ve Valašském Meziříčí musí do konce září městu předložit plán svého dalšího rozvoje. Zastupitelé včera odmítli žádost o prodloužení termínu do konce října. Nemocnice ho chtěla získat kvůli hledání řešení pro provoz dětského oddělení. Zastupitelé ale na termínu trvají, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Zastupitelé města nevyhověli žádosti vedení nemocnice o prodloužení termínu pro předložení nové koncepce rozvoje nemocnice. Podle platné smlouvy je tedy nemocnice povinna tuto koncepci předložit městu nejpozději do konce září letošního roku.
0: Řidiče v Kroměříži navádějí na volná parkovací místa nové informační panely. Jsou na náměstí Míru, Milíčově náměstí a v ulici 1. máje. Radnice za ně zaplatila 700 tisíc korun. Slibuje si od nich větší komfort pro řidiče a efektivnější využití parkovacích ploch. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
3: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. Po celém Německu budou odboráři protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vyzval je k tomu největší německý odborový svaz IG Metall. Ten sdružuje víc než 2 miliony lidí a je největším průmyslovým odborovým svazem v celé Evropě.
4: IG Metall ve videu k dnešní stávce upozorňuje na to, že podniky vyplácely v minulých letech vysoké dividendy místo toho, aby investovali do inovací. Krize, kterou podle odborářů způsobila špatná rozhodnutí managementu, ale teď má dopadnout na řadové zaměstnance. Celostátně je v plánu přes 280 protestních akcí. Svaz upozorňuje, že už v loňském roce v automobilovém sektoru zaniklo přes 50 tisíc míst. Kromě dalšího propouštění se odbory obávají také ztráty 35-hodinového pracovního týdne, který je v německém automobilovém sektoru standardem. Automobilky navrhují jeho prodloužení na 40 hodin bez úprav mest. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Po většinu noci bude v našem regionu převažovat oblačno a hlavně v severní a východní polovině kraje čekejte až zataženo občas s přeháňkami. K ránu budou srážky většinou ustávat. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane mírný severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě auta bourala na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti. Pozorní buďte také na ulici Mezilesí ve Zlíně, kde se stala nehoda motocyklu a dodávky. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Teď následuje náš zpravodajsko-publicistický souhrn.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Začal nový pracovní týden a proto v pondělí 21. září nadešel po 17. hodině čas na vysílání pořadu plného informací a zajímavostí ze Zlínského kraje. Reportáže, rozhovory nebo zprávy pro vás každý den chystají redaktoři a reportéři Českého rozhlasu Zlín. U poslechu dnešního výběru vás vítá Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Za necelé 3 týdny se opět otevřou volební místnosti. Tentokrát budou lidé volit členy městských a obecních zastupitelstev a někde i senátory. Členové komisí se už teď na volby připravují a školí se. Víc uslyšíte v reportáži před 17:45. Předtím nás ještě čeká souhrn dnešních zpráv z regionu. A samozřejmě hudba, která neomrzí. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Nejdůležitější pondělní zprávy Českého rozhlasu Zlíne teď shrne Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Jízdenky na městskou hromadnou dopravu mohou zítra nechat doma obyvatelé Zlína, Otrokovic a Vsetína. Cestovat budou zadarmo. Revizoři nebudou celý den kontrolovat jízdenky ani časové průkazy cestujících. Dopravní společnost Zlín, Otrokovice a Z Group Bus tak podpoří Mezinárodní den bez aut a udržitelnou dopravu ve městech, říká mluvčí dopravní společnosti Zlín, Otrokovice Zdeněk Dvořák.
3: Tato akce je pravidelná, dopravní společnost Otrokovice se k ní připojuje každý rok. Budeme rádi, pokud lidé opravdu nechají svá auta doma a využijí služeb MHD.
2: Zlín prodá zhruba 7500 metrů čtverečních pozemků v lokalitě Boněcký rybník v Přílukách za 254 milionů korun. Investor tam plánuje postavit 4 bytové domy a dalších 100 milionů korun vložit do infrastruktury. Část pozemků si město ponechá pro vlastní bytovou výstavbu, kterou chce financovat z peněz získaných prodejem. Velehrad na Uhersko-Hradišťskou plánuje přestavuje tamní turistické centrum. V přízemí nově vzniknou dvě ordinace pro praktického a zubního lékaře. Ti dosud působí v soukromém objektu, který je hůř přístupný, zejména pro starší lidi. Vybudování ordinací bude stát 9,5 milionu korun. Hotové by měly být do konce října. Značku Mezigeneračně získal hospic Citadela ve Valašském Meziříčí společně se základní školou Žerotínova. Ocenění od neziskové organizace Mezi námi obě organizace dostaly za to, že žáci školy pravidelně chodí za seniory už několik let. Jak často se daří podobně propojovat děti a seniory po celém Česku, říká ředitelka organizace Mezi námi Kateřina Jirglova.
4: My bychom byli rádi, kdyby to bylo všude. Nikdo z nás nechce, aby byly seniorská zařízení prostě nějaké nedostupné zámky, kam nikdo nevstupuje. Naopak vlastně podporujeme to, aby ty děti viděly, co to je stáří.
2: V centru Halenkova začne výsadba nové zeleně. Dělníci teď upravují terén a zpevňují plochy. Hotovo má být nejpozději na konci října, pak nastoupí zahradnická firma.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Zlín. Téměř 3 týdny před volbami města a obce uzavírají seznamy členů volebních komisí a ti se už teď připravují a školí se. Do sálu společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm přišlo na povinné školení 138 lidí.
1: Momentálně se řeší určení předsedy a místopředsedy. Nově to budou provádět formou hlasování. V případě, že ho se takhle neurčí, teda ten předseda a místopředseda, tak přijdou na losování.
2: Říká Hana Bočková, která má v Rožnově pod Radhoštěm na starosti volební agendu. I kvůli tomu hlasování je teď tady v sále společenského domu takový hluk.
1: Není to jenom reprezentativní funkce. Předseda musí umět ověřit e-doklady, musí mít vlastně pod kontrolou celou tu volební místnost a v případě, že tam dojde nějakému třeba i pořádkovému incidentu, nějakým způsobem to sklidnit, srovnat.
2: Musí to řešit.
1: Přesně tak.
2: Hned u prvního stolu, nejblíže k pódiu společenského domu, začíná hlasování. Zatímco tady se u toho prvního stolu ještě hlasuje, tak u těch dalších stolů už je jasno. Emile, vy jste místopředseda a přitom jsou to vaše vůbec první volby, vám je 18.
3: Ano, je mi 18 a jsou to moje první volby.
2: Nelekl jste se té funkce toho místopředsedy?
3: Chtěl jsem mít jako na to místopředsedu, sice to bude o něco těžší povinnosti než klasický člen té volební komise. Myslím si, že to prostě bude mít i nějakou svoji hodnotu, no.
2: Já se od stolu vracím za Hanou Bočkovou. Tady je to jako v úle. Na rozdíl od minulých let nebylo tak těžké sehnat lidi do volebních komisí.
1: Letos máme teda jako malinký přetlak, co se týče zájmu, takže máme ještě nějaký pár náhradníků.
2: Jsou to ty odměny, které jsou letos vyšší?
1: Určitě to může hrát roli. Medializovalo se víc jako vůbec jako celkově, že ty volby budou, jak budou probíhat. Těžko říct, jestli to je ta hlavní motivace.
2: Říká Hana Bočková a já se vydávám ke stolu, u kterého sedí volební komise okrsku číslo 6. Znáte se?
4: Někteří jsou stálí, někteří noví, takže někteří se známe, někteří ne.
2: Paní Anna na vás prozradila, že jste nejstarší, tak pokolikáte usednete letos v komunálních volbách ve volební komisi?
5: Ježišmarja, já to nevím, ale po 15. mám to takové zpestření.
2: Romana, máte tě před sebou seznam lidí, kteří jsou okrsku číslo 6. Pokolikáte jste se v této sestavě tady sešli?
6: Po 5., po 6.
2: Co třeba zážitky z té volební komise? Máte nějaké za ty roky?
6: To nechtějte slyšet.
2: Jak to?
6: Tak my se snažíme, aby u těch voleb to nebylo jenom, že sedíme, koukáme, zapisujeme a snažíme se vždycky se tak jako pobavit navzájem, zasmát se u toho a prožít ty 2 dny tak jako v přátelském duchu a v pohodě.
2: Říká Romana, která je členkou jedné ze 14 komisí, které letos usednou do volebních místností v Rožnově pod Radhoštěm. Gabriela Hickel, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Rakovina prsu dokáže zasáhnout do života nečekaně. Přesto existuje něco, co máme všechny ve svých rukou. Prevence. Proč jsou pravidelná samovyšetření a mamografické kontroly tak důležité? Jak poznat varovné signály a co dnes nabízí moderní medicína? I na vaše otázky bude odpovídat vedoucí lékařka Mamodiagnostického centra Zlínské Baťovy nemocnice Ivana Vávrová. Už 23. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: počasí.
1: Nový týden si žádá informace od meteorologů. Jak bude, se dnes budu ptát Jitky Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně, kam zdravím po telefonních linkách. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké počasí je ve Zlínském kraji právě teď před půl šestou?
2: Možná by se dalo označit za aprílové, protože se střídají jak mraky, tak i přehánky spolu s nimi a ty mohou být i docela intenzivní, dokonce v Beskydech, i když to bylo administrativně mimo Zlínský kraj odpoledne trošku zabouřilo, takže takové rychlé i celkem intenzivní přehánky postupují od severozápadu, v podstatě se týkají větší části kraje, nebo alespoň chvílemi. Teplotně teď většinou tak od 14 do 16 stupňů ve Zlínském kraji, na severu, východě kraje, tam jsou i místa, hlavně ve vyšších polohách, kde je třeba jenom už teď i jenom kolem 7-8 stupňů, takže se ochlazuje a vítr ten foukal a ještě stále fouká takový výraznější mírný od západu, severozápadu.
1: Co nás čeká večer a v noci? Bude také tak proměnlivé počasí?
2: V podstatě ten ráz počasí bude pokračovat, takže i nadále s tou proměnlivou spíše větší oblačností, občas s přeháňkami. Možná celkově za tu noc v oblasti Beskyd se asi nasčítá těch srážek nejvíce, takže tam trošku četnější srážky, nebo možná trvalejší by se i dalo nazvat, potom během noci kránu by většinou měly ustávat a tak také v západní části kraje by se mohla trošku protrhávat oblačnost. Teploty nejnižší v noci 9 až 6 stupňů a vítr i nadále mírný od severozápadu by měl foukat malinko, možná ty rychlosti nižší, než jsou teď.
1: Jaká je předpověď na zítřek?
2: I nadále ta proměnlivá oblačnost, hlavně v severní a východní polovině kraje, spíš taková větší. Ráno v západní části může být to skoro jasno. No a i zítra se lokálně objeví přehánky, během dne ve východní polovině kraje četnější, zase oblast Beskyd, tam by to možná mohl být takový nějaký trvalejší déšť. A večer bude zítra oblačnost od západu ubývat a srážky už pak budou se trvávat jenom v těch Beskydech. Teploty oproti dnešku jenom malinko nižší nebo podobné, 14 až 17, východ kraje místy jen kolem 12 a vítr i nadále mírný od severozápadu až severu a zítra k večeru bude slábnout.
1: Povězte, jaký je výhled počasí na tento týden?
2: Středa by měla být taková slunečnější a víceméně beze srážek, polojasno, možná skoro jasno, potom přes den naopak zase až oblačno, ale srážky už v podstatě jenom v těch Beskydech do středečního rána, potom už přes den by se objevovat neměly. Teploty zas malinko nahoru, 15-18, čtvrtek a pátek vypadají takové oblačnější i s nějakými srážkami, hlavně ve čtvrtek od západu by mohly postupovat buď déšť nebo přehánky a ty teploty pak půjdou pomalinku nahoru, čtvrtek 16 až 20, pátek 15 až 19, ten víkend už by pak vypadá, to měl být slunečnější a teplejší.
1: Tolik od meteorologky Jitky Kučerové o počasí. Díky za informace a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Já ještě připomenu, že zítra čekáme proměnlivé počasí s možností přeháněk a nejvyšší teploty pouze do 17 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Je 17:30 a před 30 minutami ve Zlíně dnes začal už 10. ročník festivalu Týden Baťa. 5 dní přednášek a setkávání letos propojí odkaz Tomáše Bati se současnými tématy. Více mi v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín řekl Jakub Malovaný z nadace Tomáše Bati, která festival pořádá. Ptala jsem se mimo jiné na to, proč letos zvolili podtitul akce Touha tvořit.
1: Tak ono to bylo na snadě, my vycházíme z toho hlavního mota, které letos razíme při příležitosti roku oslav Baťa 150 a Týden Baťa samozřejmě spadá do toho bohatého programu, který během celého roku má za úkol přiblížit život a dílo Tomáše Bati. No a Touha tvořit, nám to přišlo už před tím rokem, kdy jsme plánovali ty celoroční oslavy, jako krásná myšlenka a pochází z morální závěti Tomáše Bati.
0: Každý den máte na programu přednášku na různorodá témata, od historie přes osobní rozvoj až po zdraví. Jak souvisí právě s Baťou?
1: Tak ono všechno souvisí se vším. My vlastně Tomáše Baťu neukazujeme pouze stran historie, ačkoliv i tato linka je důležitá, neopomíjíme ji. Nicméně mnohem více soustředíme na aplikaci myšlenek Tomáše Bati v současnosti, ať už těch podnikatelských, anebo využitelných v každodenním životě. No a Tomáš Baťa chtěl, aby všechno fungovalo v podniku a dbal i na to, aby spolupracovníci dbali na své zdraví, zkrátka komplexní nějaký vhled, no a proto se zaměřoval ku příkladu fakt na zdraví každého člověka, rozděloval pak mezi zdravím fyzickým, duševním, firma Baťa pořádala nespočet kurzů, například co se zdravé stravy týče, takže i proto máme třeba jeden den tomuto tématu věnovaný, přednášet bude specialista na zdravou výživu Petr Havlíček, ale stejně tak třeba Tomáš Baťa pracoval s dechem, proto přijede do Baťy byli i Rostě Václavek, jeden ze specialistů na vědomé dýchání, takže opravdu na rozvoji zdraví, potažmo zdravotnictví firmě Baťa záleželo nesmírně a jsme rádi, že to můžeme ukázat a víceméně to nějakým způsobem fokusovat na současnost.
0: Přednášky jsou na programu každý den v 17 hodin a kromě nich plánujete také komentované prohlídky Baťovy vily. Ty ale nebudou každý den, kdy tedy mohou lidé přijít a je třeba se hlásit předem?
1: Letos máme 3 komentované prohlídky, protože během léta jich bylo dost, tak jsme říkali, ať úplně zase nezasítíme veřejnost těma prohlídkama, takže máme 3 v pondělí, ve středu a v pátek. Samozřejmě stupenky se dají koupit přes web nadace Tomáše Bati, ale pár lístků bude i na místě. Tady mám vlastně dobrou zprávu pro všechny posluchače, protože ještě minulý týden na konci jsme měli kompletně vyprodáno i přednášky, i prohlídky, takže jsme se o víkendu rozhodli, že na každou akci, ať už přednášku nebo prohlídku, přidáme 10 vstupenek, takže ještě na všechny, na celý program ještě volná místa jsou, vše je na webu nadace Tomáše Bati.
0: To je výborná zpráva, tak ještě řekněte, kde mohou lidé najít kompletní program.
1: Ano, to všechno právě máme na webu nadace Tomáše Bati s tím, že úplně jednoduše se dá kliknout do sekce události, kde je každá položka jednotlivě jedna charakterizovaná, čili je tam anotace té dané akce a u toho právě ty vstupenky, takže je to velmi jednoduché, ale taky, jak jsem zmínil, pokud by náhodou někdo nestíhal třeba online zakoupit vstupenky, tak když přijde k Baťově vile ve stanovený čas, tak věřím, že opravdu na místě nějaké kusy vstupenek mít budeme.
0: A ještě prozraďte, kdy a kde se festival Týden Baťa koná?
1: Tak letos jsme to všechno smrskli v úvozovkách pouze do Baťovy vily, čili všechno každý den se bude odehrávat v prostorách Baťovy vily s tím, že prohlídky začínají vždy v ten den, tedy pondělí, středa, pátek v 15 hodin a přednášky vždy od 17 hodin.
0: Jakub Malovaný ze zlínské nadace Tomáše Bati pozval na letošní 10. ročník festivalu Týden Baťa.
2: Den v kraji.

0: Dospívala Petra Janů a vy posloucháte Český rozhlas Zlín. Kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce o Vizovic se včera po víc než 10 letech příprav a výstavby otevřela veřejnosti. Dominantou kaple, kterou navrhovala architekt Josef Pleskot, je i unikátní zvonkohra. Přímo v Loučce natáčela reportérka Tereza Chrastinová.
1: Je to pěkné, líbí se mě to. Bude zvonkohra.
2: Jsou z toho nadšená, je to opravdu pěkné a jsou vděčná, že se to podařilo udělat. A určitě to vydrží dalších aj 200-300 let.
3: Paní Jiřina ze Slopného a Anna z Újezdu se přišli podívat na slavnostní žehnání kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce u Vizovic. Stavba vznikla jako poděkování věřících za záchranu této obce před zničením nacisty na konci druhé světové války. Pokračuje předseda spolku pro zbudování kaple v Loučce Josef Kořenek.
4: Po událostech na Ploštině a jeden den před událostí v Prlově byla tato obec obklíčena německými vojáky a čekalo se, že dojde k totální likvidaci jako v jiných obcích a osadách na Valašsku. Tady se nic nestalo, respektive bylo vypáleno jen 7 hospodářských budov a nikomu se z občanů nic nestalo. My to považujeme za doslova zázrak.
3: Slavnostního žehnání kaple se ujal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
5: Tato kaple vznikla jako výraz poděkování vděčnosti za událost, která je 81 let stará, že se na ní nezapomnělo, že byla obec Loučka uchráněna, tak to vnímám jako velký silný motiv. Ta naše doba nemlčí, ale vysílá pořád ty signály směrem k dobru.
3: Na výstavbu kaple se v průběhu let složili dárci a vybrali přibližně 22 milionů korun. Díky tomu vznikla stavba čtvercového půdorysu s cihlovým obložením a unikátní zvonkohrou se 40 zvony. Kapli navrhl renomovaný architekt Josef Pleskot.
6: Tak ta stavba je tak jako docela malá, je to venkovská kaple s centrálním oltářem, je poměrně převýšená, docela nezvykle převýšená, sahá pohled až někam do nebe, až někam k Pánu Bohu, přes ty zvony, které jsou

Horní Lhotě na Zlínsku je místo, které dýchá staletími. Kostel svatého Diviše. Tichý svědek lidských příběhů, víry i času. Obraz nad hlavním oltářem pochází z malířské dílny slavného výtvarníka Joži Úprky. Proč plátno děkan odmítl vysvětit? I to se dozvíte v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Textař a básník, ale také lékař Václav Babula je další osobností ze Zlínského kraje, kterou si připomínáme v našem vysílání. Narodil se před 88 lety, 23. září 1938. Dětství prožil v Uherském Brodě, pak ale tvořil a pracoval v Brně a Praze. K jeho nejznámějším textům patří Slzy tvý mámy pro Petra Jandu a kapelu Olympik.
1: On jednou za mnou přišel a říkal mi, my jsme se potkali někde, už si nespomínám přesně, kde to bylo poprvé, a řekl mi, že má pro mě nápad na písničku.
2: Vzpomíná muzikant Petr Janda z kapely Olympik. Tím mužem byl Václav Babula, tou písničkou Slzy tvý mámy.
1: Přinesl Slzy tvý mámy. A bylo to na 3 stránky. A já mu říkám, Vašku, to je strašlivě dlouhý prostě to. To je písnička na 30 minut, neblázni. Musíš to zkrátit. A on to zkrátil na 2 stránky. Já říkám, Vašku, to je ještě pořád moc. Na 1 stránku. Já navíc jsem mu říkal, Vašku, já na text skládat neumím písničky. Já to umím opačně, že udělám písničku a nechám si ji otextovat. A tak nakonec přišel a opravdu přinesl teda text na 1 stránku. A ten text se mi líbil.
2: Říká Petr Janda. Václav Babula se narodil 23. září roku 1938 ve Zlíně a dětství strávil v Uherském Brodě. Po studiích lékařství v Brně pracoval jako lékař, ale psaní bylo jeho celoživotní vášní. Vydal 4 básnické sbírky a slova k písním neskládal jen pro kapelu Olympik, ale jeho texty byly součástí písní Marty Kubišové, Karla Gotta, Valdemara Matušky a řady dalších zvučných jmen tehdejší české hudební scény. Na další osudy písně Slzy tvý mámy s textem Václava Babuly vzpomíná Petr Janda.
1: Tu písničku jsme teda vybrali na Vratislavskou liru. To bylo v roce 73, poslali jsme ji do té soutěže a oni ji vzali. Pak jsme šli teda natáčet do Suprafonu a já jsem s ní byl strašně nespokojený. Dokonce ještě, když jsme to natočili, tak jsem říkal, ještě večer si na to sednu, když tak to zítra předěláme. A zapak pámu se mi to nepodařilo předělat. A pak ta písnička zazněla skutečně v tom roce 73 na Bratislavské lize, kde neuspěla z ideologických důvodů, protože Plamenej porotce prohlásil, že u nás jsou jenom slušní lidi, žádný kriminálníky, my tady nemáme. Máme svazáky a ty jsou prostě v pořádku.
2: V roce 1973 ale píseň Slzy tvý mámy nakonec na Bratislavské liře získala cenu kritiky.
1: Ta písnička získala cenu kritiky, protože se kritici naštvali. Ty chtěli být svobodní a řekli ne, my máme tu možnost dát cenu kritiky a my dáme týhle písničce, protože ta se nám ve všech líbila nejvíc.
2: Jak si Václava Babulu pamatuje jeho spolupracovník Petr Janda?
1: On byl v první řadě praktický lékař, u nějaké fabriky dělal závodního lékaře. On byl takový strašně přepečlivý, takový šílený puntičkář. On mi ten text přines a pak mě ho třeba 30 minut dával. Jako mě ho nechtěl pustit do ruky, ten text pořád to držel. Vždycky jsem podělal, počkej, já ještě tady, jestli tady nám chybu. A no prostě takový byl z toho špatný, jestli nebude vzdávat nějaký nedokonalý dílo. Jsem mu vždycky zahral kousek, nebo když jsem ho měl celý. Já už si samozřejmě detaily nepamatuju, už je to, kolik, 50 let, to už je prostě dlouhá doba. Já jenom vím, že on byl vždycky nadšený. On říkal, ježiš, to se mi líbí, to je super, to je pěkný. Takže pak jsem si říkal, to je houby kritik, to nemá smysl.
2: Kromě Slzy tvý mámy složil povoláním lékař Václav Babula pro Olympik text jen k dalším několika málo písním. Proč spolupráce dál nepokračovala?
1: Já jsem s ním udělal odhadem takový 3-4 písničky, víc asi ne. On byl takový textař pro všechny. On klidně napsal i dechovku a on prostě napsal i pop, nějakou podrhovačku. Jemu to bylo v podstatě jedno. A já jsem potřeboval textaře, který je v tom roku, tý rock music, jak se říká, který je v tom přeci jenom jako zakotvený. A to on rozhodně nebyl.
2: Vzpomíná Petr Janda. Václav Babula zemřel v 69 letech v roce 2008 v Praze. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A to už je z dnešního vydání pořadu Den ve Zlínském kraji vše. Na další souhrnné reportáží a aktualita z našeho regionu se můžete těšit zase zítra po 17. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Od jeho mikrofonu se dnes loučí Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: O post rektora univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se ucházejí 3 kandidáti. Oprava na fotbalovém stadionu zabrání zatékání do tribuny v Uherském Hradišti. Vláda schválila rozpočet s 2. nejvyšším schodkem v historii. Přes noc čekejte převažující oblačno až zataženo a nejnižší teploty kolem 6 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. O post rektora univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se ucházejí 3 kandidáti. Současného rektora Milana Adámka vyzvou bývalí děkani 2 fakult, Roman Čermák a David Tuček, kteří na nich teď působí jako proděkani. Adámek chce v případném 2. funkčním období dokončit rozpracované projekty. Čermák chce podle svého vyjádření lépe využít potenciál univerzity a Tuček ji chce posunout výše v mezinárodním hodnocení. Všichni 3 kandidáti se představí tento pátek. Nového rektora pak bude akademický senát volit v úterý 29. září. Uherské Hradiště opravilo východní tribunu městského fotbalového stadionu. Řemeslníci na železobetonových stupních udělali sanační práce za víc než 3 miliony korun, které prodlouží jejich životnost a zároveň zamezí zatékání srážkové vody do prostor pod tribunou. V příštím roce je v plánu zásadní rekonstrukce osvětlení, říká mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
3: Práce budou zahrnovat jak výměnu stávajících svítidel v osvětlovacích stožárech, tak i nové osvětlení v prostoru tribun a výměnu rozvodů. Modernizace bude stát více než 20 milionů korun, více než 8 milionů činí dotace z evropských fondů.
2: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený schodek tak vláda snížila o 3 miliardy korun. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Půjde tak o 2. nejvyšší deficit v historii Česka. Ministryně zopakovala, že rozpočet je podle ní vysoce proinvestiční.
4: Investice dosáhnou historické úrovně, blížící se 290 miliardám korun. Kabinet se dnes zaobíral konkrétními dílčími změnami oproti původnímu návrhu. Všechny tyto změny byly schváleny.
2: Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia, v noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině.
0: Počasí.
2: V noci bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, hlavně v severní a východní polovině kraje čekejte až zataženo, občas s přeháňkami. K ránu můžou srážky většinou ustávat. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane mírný severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Se zdržením počítejte na dálnici D55 ve směru na Zlín v úseku u Starého Města. Bourala tam 2 osobní auta. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď má slovo Jiřina Ostrá. Začíná Morava, krásná zem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

V podání žadovňáků zazněla na přivítanou polka Miloslava Procházky a Lenky Králové Za našima humnama. No a touto polkou i začala druhá část dnešní Moravy krásné země. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. A hned prozradím, jaké dnes zazní písničky ze srdce. Pro pana Františka Šimka z Veselí nad Moravou to bude lidová V Zarazicách krajní dům. No a pro pana Aloise Barotka z Prusinovic pak jedna z písniček, kterou složil jeho syn, tuto otextovala Miloslava Gurská a je to Valčík Zavolej si přátel pár. No a můžete se určitě těšit i na další pěkné písničky, které jsem pro vás vybrala. A určitě se můžete těšit i na laskavá slova, která budou věnována vašim milým. Laskavost je totiž jedna z nejdůležitějších vlastností člověka. A věřte, že je i nakažlivá. No tak před takovou nákazou se nebudeme bránit, to je jasné. No a ještě kdo má svátek, jsou to Matoušové na Slovensku Matúšové. Ještě jednou přeji vše nej a ještě telefonní číslo 726465200. A teď už cymbálová muzika, Slovácko mladší. Co to

0: Tak to byly pěkné lidové, no a já už tady mám první volající z Kostice, dovolala paní Jeřábková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá, já vás zdravím v rozhlase všech. A chcela bych dnes popřát k svátku. Dneska 21. září slaví svátek Matoušek Tuček z Kostic. Matoušku, já ti přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, hodně hodných kamarádů, dobré známky ve škole. Nech máš ty záliby, pořád máš jich hodně, ale ty to zvládáš, tak nech tě pořád to drží, ty záliby. A aby hodný, ty si teda, ale aby ti to vydrželo, aby dělal radost mamince, babičce a dědečkovi, abyste by měli radost velikou. Tak to ti přeju teda za celou rodinu a aj od tety Stodonic, od strýca Mírka, od všeckých, od celé rodiny. A ještě bych paní Ostra a tu písničku nech potěší celou jejich rodinu Tučkových, protože jsme do povedňa byli pohromadě tam na Hpinobraní, tak nech mají radost také. A ještě bych chtěla tu písničku poslat do Hodoně na dolárně Marušce Koktavej, už se bude za chvíli balit, tak nech i to zdravíčko vydrží, co si tam, co se naléčila na to, tak nech i to vydrží a nemusí, nech je hlavně zdravá. A tu písničku pošlu aj její spolubydlící, protože velice je Maruška spokojená, že se jí trefila taká spolubydlící, že má velikou radost.
0: Tak to je obrovská výhra, paní Jeřábková.
1: Já jsem to říkala, to je největší výhra, když dostanete dobrou spolubydlící. Takže jim přeji obě dvěm, paní, že už jede zajtra, Maruška jede pozítří, tak jim přeju, aby se dobře vrátili doma.
0: Ano,
1: užívali tak si zase doma pohody.
0: Určitě děvčata omládla v lázních, no, paní Jeřábková, takže ano, teď to bude život.
1: Tak cubič vachtané, včela tam kačkalí ve vodě.
0: Tak, abychom to ukončili, Matoušek Tuček si vyslechne písničku, jeho rodina.
1: Ale já písničku pošlu ještě aj do Březovej Marušce Kročilovej a všetkým mojím známým.
0: Dobře.
1: Nech jim udělá radost.
0: Tak jo. Tak se mějte hezky, hezký večer. Vy také, naschledanou. A už paní Marie Tomčalová ze Suchova, dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych se chtěla napřed poděkovat, co mě přáli k Mariím, všech kamarádkám, co mě přáli a chtěla bych se jim popřát Běce Svobodovej, hlavně pevné zdraví, štěstí, boží požehnání a jenom aby byla zdravá a jenom si vzpomínám, jak my jsme chodívali do práce a bývali jsme přes pět baráků jako od sebe a dělali jsme, já jsem měla 17 roku a ona tak 20 a tak to je můj takový životopis, že ona byla pořád veselá.
0: To jsem se chtěla zeptat, jestli Bětka měla takovou povahu jako dnes už od toho raného mládí, tak asi ano podle Marie.
2: Ano, já jsem s ní udělávala a my jsme jezdívali hned ráno z Petrova do Sudoměry na kolách a jestli to tam někdo zná, tak přes taký veliký kopec, do takého kopca jsme šli na kolách, jsme jeli do Sudoměřic, tam jsme sedli na vlečku traktorovou a tak jsme jeli až do Skalice a tak já jsem tam dělala tak do 17, do 19 roku.
0: Takže vlastně při příležitosti narozenin paní Bětky Svobodové jste i zaspomínala na mládí, krásné vzpomínky. Určitě, paní Bětka má radost dneska, protože už dostala mnoho přáníček. No a za chvilku bude pro ní další hudební dárek, paní Marie.
2: Tak jo. Ano, tak vás zdravím všechny a všechny známí.
0: Ano, poděkování patřilo všem těm, kteří přáli paní Marii Tomčalové k jejímu svátku. Tak jo, paní Marie, tak i vám hezký večer. Naschledanou.
2: Naschledanou,
0: není zač. A už je připravena Zdounečanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to nám pěkné písničky, byla to směska, která nese název Ze srdce, zahrála Zdounečanka. No a my si teď poslechneme pana Nechvátala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Dnes je to přesně 5 let, co nás navždy opustila moje matka, paní Ludmila Nechvátalová, v požehnaném věku 92 let. Takže bych ji chtěl poslat tam nahoru krásnou písničku vaším prostřednictvím. Mm-hmm. Ona byla narozená přesně 16., takže měla zároveň jak
0: svátek
1: mm-hmm. Ludmily, tak mm-hmm. narozeniny, mm-hmm. ale to se mě nepodařilo dovolat, tak proto jsem rád, že se mě to povedlo dneska.
0: No a pane Nechvátele, řekněte mi, jak vzpomínáte na svoji maminku. Já se ptám proto, protože na řadě je taková směska pro hasiče, to jsou takové fakt známé písničky. Tak jak zpívala vaše milá maminka? Zpívala si někdy tak doma?
1: Určitě. Za mladá byla stárka, byla spoustu.
0: No tak to určitě ty písničky znala, pane Nechvátele. A jak já tady říkám, kdo ví, jak to je, to z nás nikdo neví. Tak třeba si teď paní Ludmila Nechvátalová také zaspívá. A my ji nebudeme slyšet, ale určitě naše duše se s ní spojí. Tak pane Nechvátele, krásná vzpomínka na vaši milou maminku. Nashledanou.
1: Díky moc.
0: Nashledanou. Tak a teď ještě jeden telefonát. Dobrý den, Ostrá. Kdo pak tentokrát?
2: Dobrý den, jestli jsi to já, tak jsi Drahomír Krejčíš.
0: Jste to vy, pane Drahomíre, ano.
2: Ano.
0: No, tak co máš?
2: Potřeboval bych napřed zahrát jako Liduškám. Je tam Liduška paní Holoubková z Hrušek a paní Pecinová Dubňat, jestli z Horník nebo Dolník, to už si nepamatuju.
0: Tak to už jo, je jedno, potom, ne?
2: No, to už je skoro jedno. A potom bych rád zahrál ještě našemu chlapcovi, který má jako chlapce, který je Kuba, jo?
0: Jakub, chlapec Jakub.
2: No, dát Jakub, dobře.
0: Ano, jo. No.
2: Ne, jako pěknou písničku. Děkuji vám.
0: No, já už jsem, pane Drahomíre, říkala, že to bude směska, která nese název pro hasiče. A jsou to velmi známé písničky, tak i vy si můžete, pane Drahomíre, zaspívat.
2: Ano.
0: Předpokládám, že rád zpíváte.
2: Já rád zpívám a plaču u té vání.
0: No to vůbec nevadí.
2: To jsou texty nádherný.
0: Tak tyto texty vám přinesou radost, pane Drahomíre. Tak nesmíme zapomenout na vašeho Jakuba a také na ty Lidušky. Písničky budou za chviličku a vy se mějte moc hezky. Nashledanou.
2: Já vám hrozně moc děkuji.
0: Není zač.
2: Jsem moc hodná. Děkuji.
0: Nashledanou. A tady mám jeden pozdrav ze včerejška. Nevím, jestli je ještě aktuální. Přesto. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro manžele Sedlákovi z Popůvek a jejich děti Teresku a Kristýnku. Za pomoc při sklizni hroznů na dvoře máme nachystáno 40-litrovej demižonek na burčáček. Už se těšíme, jak budeme ochutnávat. Doufám, že se nám to podaří. Pozdrav posílají děda a babička z Popůvek. No a písnička je i pro nás do studia. Tak moc děkujeme tomuto dědovi a babičce. No a písnička, no to jsem vlastně říkala, je to směs pro hasiče podání veselky.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: No ale teď už opět Morava krásná, zem s Jiřinou Ostrou, je 18 hodin 32 minut, skoro 33 minut. No a pakliže vás, přátelé, zajímá, kolik je teď v Chicagu, tak v Chicagu je teď 11 hodin 32 minut, 33 minut. No a proč o tom vůbec mluvím? Protože teď jsem měla právě telefonát takto daleka a volala mě zpěvačka, kterou jsme už slyšeli v dnešní Moravě krásné zemi v té směsi lidových písniček, a není to nikdo jiný než Olga Baričičová. Tak milá paní Olgo, to byl moc milý telefonát. Říkala paní Olga, že už zítra se vracejí, že si nás postili, že nás poslouchají, že zrovna hráli Žadoviáci. No, co říct? Já jsem ráda, že máme i takto v dálavě věrné posluchače a ještě navíc zpěvačky a zpěváky, takže já je tam všechny zdravím. A paní Olga Baričičová zase zdraví všechny vás, kteří jste si naladili Moravu krásnou zema, všechny ty její příznivce. Tak ještě jednou, paní Olgo, krásný pobyt, i když už končí, no a třeba se chystáte zrovna k obědu, my tady pomalu k večeři, tak vám přeji všem dobro chuť. Naschledanou někdy, zase naschledanou. Tak, ale teď už bude první písnička ze srdce. A bude pro pana Františka Šimka z Veselí nad Moravou. Já k tomu ještě něco dodám, ale předtím tady mám vzpomínku. 24. srpna, tomu byly 2 roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Milan Lasovský z Klenovic na Hané. 21.9. tak to je dnes, by oslavil 71. narozeniny. Posíláme milou vzpomínku a poděkování za vše, co pro nás udělal a čím pro nás byl. Vzpomínají děti, vnoučata a za všechny pak hlavně manželka Bronislava. Tak a teď už ta první písnička ze srdce. V Zarazicách krajní dům. O tuto písničku mě poprosil pan František Šimek z Veselí nad Moravou.

Tak to byla krásná vzpomínka v podání Jošky Černého a vzpomínali jsme za zpěvu lidové v Zarazicách krajní dům a hlavně vzpomínal pan František Šimek z Veselí nad Moravou na svoji milou manželku Lidku. Vzpomínal se s mými blízkými, no a ta písnička byla i pro paní Ludmilu Rybeckou ze Strážnice, která se právě v Zarazicích narodila. Tak doufám, že jmenovaní poslouchali. Za chviličku bude ta druhá písnička Ze srdce, ale předtím ještě si beru Klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes mají narozeniny tyto milé dámy. A je to Dagmar Kuželková-Spadochová, dále Alžběta Bětka Svobodová z Petrova a potom Dana Pavlíňáková ze Sudoměříc. Takže milé dámy, milé naše věrné posluchačky, samozřejmě vám prvé řadě děkujeme za vaši přízeň, za vaši pozornost. Opravdu nás to moc těší a není to jenom fráze. A do těch let příštích vám přejeme vám hodně zdraví, to je jasné, ale přejeme vám také pohodu, spokojenost, lásku, mnoho úsměvů a radosti v tom dalším vašem bytí. No a ta písnička, ta bude také krásná. A je to písnička pro pana Aloise Barotka z Prusinovic, který 16. září oslavil 85. narozeniny. No a je to tatínek autora mnohých pěkných písniček, skladatele. A já jsem pro něho vybrala písničku jeho syna, kterou otextovala Miloslava Gurská, Zavolej si přátel pár. Tak tady je.

0: Tak to byla krásná písnička, pravdivá písnička, Zavolej si přátel. Ne, pár hrála Gloria a hlavně hrála pro pana Alojze Barotka z Prusinovic. Ne, z Prusinovic, který 16. září oslavil 85. narozeniny. Tak ještě jednou blahopřejeme, milý pane Barotku. No a toto byla písnička, to vy určitě víte, vašeho syna Lojzy, Alojze Barotka mladšího a Miloslavy Gurské. Tak ještě jednou krásný večer a všechno dobré do dalších let. No a teď už tady mám dva telefonáty, tak nejprve dávám slovo panu Petrovi z autoškoly. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem přátelům výborného pořadu. Už jsme se dlouho neslyšeli, takže chtěl bych se přidat té velké řadě gratulantů paní Bětce Svobodové. Ona má 91. narozeniny. No a současně má první svátek můj syn Matouš, takže to samé, co budu přát paní Bětce Svobodové, budu přát i jemu. Hlavně hodně zdraví, štěstí a ať on si naplňuje život podle představ, jak si ho bude představovat. No a to samé paní Bětce Svobodové, ať si ho naplňuje dál a je tak vitální, jak jí to dlouho vydrží a doufám, že jich někdy představím. Jo, navzájem.
0: Jo, tak my už jsme byli představeni spolu, pane Petře, no paní Bětka je opravdu obdivuhodná žena. Já mám takový elán v 91 letech, no co bych za to dala. No ale co, poslouchají vaši žáci, pane Petře?
1: No, už žáky už máme doma, dneska už jsme skončili, dneska nám pršelo, jsme jezdili motorky, takže jsme to ukončili o co si dřív. A já samozřejmě paní Bětku Svobodovou dobře poznám, protože 90. nám můj bratr Mira mě tam pozval s kamarády, tak jsme ji zahráli.
0: Aha.
1: No, takže ona si mě velmi dobře pamatuje.
0: Tak vy už jste byli představeni. Dobře, takže písnička bude pro paní Bětku Svobodovou a také pro toho vašeho Matouše. Naschledanou,
1: no,
0: pane Petře.
1: Zdravím i toho bráchu Miru a z Bánova a maminku na Březovu a samozřejmě přítelkyni Magdalénu, která se stará o malého.
0: Takže ano, tak jo, tak ať vám roste do krásy a hlavně v radosti. Naschledanou.
1: Ano, děkuji.
0: Naschledanou, pane Vašku, tak co pak vy nám povíte? Dobrý večer.
2: Já vám bych si poprosil o zahrátí nějaké písničky pro mého vnuka, který bydlí v Rožnově pod Radhoštěm. Mm-hmm. A má 4-5letou dceru a má slaví zítra, to je 22. 35 roků. Je to vynikající a slušný a velmi mě pomáhá v mé práci a už vem v stáří, pochopitelně. A má dvě šikovné děti, mají. 7letého Ríšu a 5letou Aďulku.
0: Mm-hmm. No počkejte, pane Vašku, ale
2: nejlepší.
0: Víte, co by mě fakt zajímalo? Úplně nejvíc ze všeho. Jak se tento úžasný mládenec jmenuje?
2: No, jmenuje se Michal Zim.
0: No ano, tak to je to nejdůležitější, abychom věděli jméno tohoto. Vlastně vy říkáte, že to je moc hodný, že vám pomáhá, tak si zaslouží písničku, stejně tak jako ta jeho milá rodinka. Ano?
2: Ano, i jeho žena.
0: No určitě, předpokládám, že žena patří do rodinky, pane Vašku. Takže hezký večer, musíme se rozloučit, abychom ještě stihli písničku, jo? Tak, naschledanou, dobrou noc a ještě písnička pro paní, a jméno už zaznělo, paní Danu Pavlíňákovou ze Sudoměřic, jejím dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky a rodinné pohody přeje Naďa Jakubíčková a dodává. A ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří mě přáli, ať už osobně, písemně nebo po vlnách rádia, a pozdravit bych chtěla Natálku Jakšovou z Břence i její maminku, dále Jardu Wolfa a Ševelovi. ze Šardic. Tak ještě se podívám do studiových mailů, jestli tady něco je. Paní Ostrá, děkujeme za písničku, posloucháme a moc se nás potěšila. Písničku posíláme i vám do redakce a všem do Českého rozhlasu Brno. Děkujeme, pan Jaroslav Čech. Aha, tak to byl ten milý pozdrav. No a ještě tady mám milá Dano ze Sudoměříc, tvým narozeninám ti ze srdce, tak to se jedná asi o paní Pavlíňákovou, takže k tvým narozeninám ti ze srdce přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, radosti a krásných chvil s lidmi, které máš ráda. Ať je každý tvůj den naplněný úsměvem, pohodou a něčím hezkým, co ti udělá radost. Přeji ti, aby se ti splnila všechna tvá přání a aby tě životem provázeli jenom hodní a upřímní lidé. Užij si svůj narozeninový den krásně podle svých představ a hlavně s pocitem, že na tebe lidi myslí. Všechno nejlepší k narozeninám, Dano. To srdečně přeje Jarda Wolf. A písnička ta také nechybí a je to přímo sen.
3: Český rozhlas Zlín.

No tak to byla pěkná písnička v podání Stříbrňanky. Byla to písnička Iva Horkého a Marty Horké, Sen. No já doufám, že budete mít jenom samé krásné sny, přátelé, dneska v noci. Nakonec Moravu krásnou zem ukončí moravské sny, takže sny pro dnešní večer jsou nám přímo předpovězeny. No a Morava krásná zem je 18 hodin 54 minut, takže Morava krásná zem končí, dále zprávy a na pěknou notečku a bude zpívání z Valašska, Hané a Lašska. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, no a slovem provází Markéta Ševčíková. Pěkný večer, klidnou noc přeje Jiřina Ostrá. Zítra vás pozdraví Ivana Slabáková a na závěr slíbené moravské sny. Moravské sny Miroslava Kolstrunka mladšího v podání mistřiňanky.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Členové volebních komisí už absolvují školení. Kroměřížská radnice plánuje další kruhovou křižovatku. Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. V noci čekejte převažující oblačno až zataženo a nejnižší teploty naměříme kolem 6 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Ve Zlínském kraji se připravují a školí členové volebních komisí. O práci v komisích je třeba v Rožnově pod Radhoštěm velký zájem a radnice eviduje i náhradníky. Roli hrají i vyšší odměny. Novinkou je, že své předsedy a místopředsedy určují komise v tajném hlasování.
5: Podle Hany Bučkové z Rožnovské radnice přitom nejde jen o reprezentativní funkce.
6: Největší odpovědnost má ten předseda, který odpovídá vlastně za průběh voleb, za průběh hlasování ve volební místnosti.
5: Práci v komisích je letos ve městě zájem. Poprvé v ní zasedne jako místopředseda 18-letý Emil Andres.
7: Chtěl jsem mít jako na to místopředsedu. Sice to bude o něco těžší povinnosti než klasický člen té volební komise. Myslím si, že to prostě bude mít i nějakou svoji hodnotu. No.
5: Do 14 okrsků zasednou kromě 18-letých nováčků hlavně zkušení matadoři. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u Rejdiště u supermarketu Kaufland. Zastupitelé už schválili výkup prvního pozemku, který je pro výstavbu nutný. Podle mluvčího města Jana Vondráška kruhová křižovatka zrychlí dopravu a přinese bezpečnější provoz pro chodce, kterým tu chybí přechod přes silnici.
8: Město potřebuje vykoupit 3 pozemky o celkové výměře asi 250 metrů čtverečních. Město oslovilo zhruba před rokem všechny vlastníky, s jedním se domluvilo na směně pozemků, další 2 vlastníci souhlasili s prodejem.
4: Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
9: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
10: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
9: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského, ale plošná regulace není nejlepším řešením.
11: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
9: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka, stejně jako na jaře, budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
12: Pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
9: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
4: Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to při 90. výročí narození bývalého prezidenta. Havlová v červnu oznámila, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno prezidenta. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu.
3: Počasí.
4: Po většinu noci bude v našem regionu převažovat oblačno a hlavně v severní a východní polovině kraje. Čekejte až zataženo, občas s přeháňkami. K ránu budou srážky většinou ustávat, nejnižší teploty budou kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane mírný severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Pozor si dejte na dálnici D55 ve směru na Zlín v úseku u Starého Města, kde měla nehodu dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních aut se stala také na hlavní silnici v Boršicích u Blatnice na Uhersko-Hradišťsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Naše vysílání pokračuje folklorním pořadem Na pěknou notečku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Milí posluchači, příjemný podvečer vám v úvodu dalšího vydání pořadu Na pěknou notečku přeje Markéta Ševčíková. V dnešním hudebním výběru nás autor pořadu Jaroslav Kneisel provede několika národopisnými regiony a bude to spíš severnější část naší milé Moravěnky. Hudebně okusíme Hanou, Lašsko i Valašsko, ale na závěr nás čeká i jedna, řekla bych, panonská perlička. Začneme nyní na nejrozsáhlejším a vpravdě zajímavém středomoravském regionu. Hanácká lidová kultura a její doklady sahají hluboko do minulosti. Projevy hudebního a tanečního folklóru nepatří k těm na první pohled a poslech nejefektnějším, ale nacházíme v nich odlesky starých vrstev hudební tradice, poetiku doširoka otevřené krajiny i odkaz jejich nositelů a vlastně i dávných tvůrců. Hrdých Hanaček a Hanáků, kteří dodnes nedají na svůj region dopustit. Před několika lety přijeli do olomouckého rozhlasového studia nahrávat členové cymbálové muziky Luňák, která je doma v obci Sazovice, tedy v jeho východním cípu rozsáhlého hanáckého regionu. Pokud netušíte, kde přesně obec Sazovice leží, tak vám je nyní umístím do trojúhelníku měst Otrokovice, Zlín a Holešov. A aby těch měst nebylo málo, tak si poslechneme dvě písně, které byly zapsány u Prostějova. Hraje cymbálová muzika Luňák a zpívají Michaela Navrátilová Doležalová a Barbora Paštěková Doležalová. Příjemný a zatím vcelku poklidný poslech.

Cymbálovou muziku Luňák ze Sazovic v dnešní pěkné notečce vystřídali jednou nahrávkou také dudáci Trihuci, tedy jmenovitě Ondřej a Lucie Trihukovi. Takto interpretovali gajdošskou píseň z Ořechova, takže jsme se dnes vlastně neplánovaně podívali i na Brněnsko. Ale teď už pěkně podle v úvodu slíbeného, a to na Lašsko. No, ale ani to není tak úplně pravda. Budou nám totiž vyhrávat a prospěvovat členové cymbálové muziky a souboru Valašský vojvoda z Kozlovic. Tedy spíše to budou písně z Valašsko-Lašského pomezí. Ale abych to zkrátila, v následujících melodiích můžete slyšet ozvěny úpatí pod Beskydí. Melodie k točivému tanci Zvrtek zaspívá Natálie Stonavská a poté nás chlapy, možná bych měla regionálně říci chlopy, nebo synci ze souboru a muziky Valašský vojvoda potěší svým uměním. Muziku primoval v roce 2022 v ostravském studiu Českého rozhlasu Filip Krpec. A s kapelou si zahrál a o hudební režii se postaral i náš ostravský kolega Zdeněk Tofel.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, který nás teď přenese na Valašsko. A to s pomocí vyloženě nomen omen. Budou totiž hrát muzikanti z povodí vsetínské i ronovské Bečvy, kteří si říkají cymbálová muzika Valašsko. Kapelu primuje Vojtěch Gerla. Před 4 lety doprovodili 2 zpěvačky, bodré Valašky. Zuzana Šuláková, vsetíňačka, nositelka jména a především zpěvných genů a dcera Valašské královny matky Jarmily Šulákové. Dvojhlasně si zaspívá s Martou Santovjákovou Gerlíkovou, která je zase doma u Valašského Meziříčí. Robky nám představí milostnou táhlou ze Vsetínska za cymbálového doprovodu Jaroslava Knajzla a poté ještě přidají hybnou točenou Na dvorečku na kopečku. Považte, že tuto píseň měla kdysi v repertoáru také vsetínská cymbálová muzika Kyčera, ve které hrávali muzikanti a pozdější členové vsetínských muzik Vsacan i Jasénka. A například také manžel Jarmily Šulákové a otec Zuzany Šulákové Pavlůskové, kontráž Ludvík Schmidt. Konec řečí a hrajeme. A to po valašsky.

Dospívali zpěvačky Zuzana Šuláková a Marta Santoviáková-Gerlíková za doprovodu cymbálové muziky Valašsko. A víte co? Dáme si v jejich podání ještě jednu hybnou polku a také písně k pomalejšímu točivému tanci Gulana, ve kterém slyšíme zpívat i chlapy z muziky.

Cimbálová muzika Valašsko a zpívající Marta Santoviáková-Gerlíková i Zuzana Šuláková. No a vlastně také i muzikanti, mezi kterými dostal krátké solo i cimbalista a autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisel. Jeho výběr nás v závěru pěkné notečky přesune až na Palocu. Že nevíte, kde to je? Je to prosím pěkně v severním Maďarsku. Tamní verbuňk si dáme v podání muziky folklorního klubu Fogáš z Ostravy. Kapelu umělecky vede a primuje Jaroslav Podžorsky. A tečkou dnešního pořadu bude i cymbálové solo jejich cymbalisty Jakuba Vedry. Příjemný večer vám od mikrofonu přeje a k případnému zpětnému poslechu i dalších noteček zve Markéta Ševčíková a také autor pořadu Jaroslav Kneisel.

ženy jako já, jo jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho, ten, kdo nepřekládá.

Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: kto chce zerknął, trzeba zejdra. Komu jedno wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w správnym místě, kto je prostě prýmaku, ať se na hlconský šípky najmou dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Počúvate Stretnutie. Horkýže Slíže je roková hudobná skupina, ktorá vznikla pred takmer 35 rokmi v Nitre. Počas svojho pôsobenia si našla fanúšikov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ich najznámejšie skladby, ako napríklad Silný refrén alebo Malá žužu, majú dnes viac ako 24 miliónov zhliadnutí. Táto kapela vydala po 5 rokoch nový album, ktorý je, ako inak, plný živelných skladieb. Pripravila Sofie Čiripová.
1: Kapela Horkýže Slíže vznikla v listopadu roku 1992. Jak vypadají začátky takové kapely, vysvětluje kytarista Juraj Štefánik.
2: Začátky jsou také jako u všetkých kapel, že každá kapela začíná v zkoušovni, tam zkouša, potom jde na pivo, tam to všetci preberáme a prostě bavilo nás hrát, hrali jsme za párky, za pivo a byli jsme strašně rádi za každý koncert, který prostě existoval. Hoci, kde jsme hrali, kde nás zavolali a prostě, lebo nás to strašně bavilo. A vlastně a to je asi všetky kapely tak začínají. V krčmách jsme hráli a chodili tam ti štangasti, my jsme tam do toho vrzukali a oni všetci nadšení, že to je super, to je super. Dalo nám to takú energiu a zavolal nás do druhého mesta. My sme, ježiš, ideme hrať do nových zámkov. Tak sme sa tešili. Potom sme hrali zase inde. A tak sme si to pomaličky vydreli, že vlastne každé to miesto, boli tam tie ľudia, oslovili sme ich. A keď sme tam prišli na druhý krát, tak tomu bolo zase trošku viacej ľudí, tak sa to pomaličky nabalovalo.
1: Do širšího povědomí kapelu dostala satirická píseň Maštal, která se stala jedním z jejich prvních hitů.

0: my sme začínali tak pomaličky hrávať, nahrávali sme demá nejaké a takéto veci. A tam až to bola nahrata a jeden taký moderátor v takom rádiu, vlastne Ludo Hiršík, išiel okolo Nitry a nahodil si nitrianske rádio, akorát tam bola hitparáda, ako taká tá lokálna hitparáda a my sme tam boli akože účastníci tej hitparáde a počul to a strašne sa mu to zapáčilo, tak začal to púšťať aj on na takom celoplošnom rádiu a vlastne a potom sa z toho stal akože taký, neviem povedať, že hit, ale no ľuďom sa to zaprosť krátka páčilo. A tým pádom sme sa takto dostali viacej do povedomia.
1: Humor provází Horkýže Slíže už od samotného názvu kapely, který vznikl úplnou náhodou jako rýmovačka.
0: Horkýže je vlastne taký staroslovenský zápor, že nie že by, alebo... Není v tom žiadny význam, nič v tom netreba hľadať. To bolo také, že jeden podal Horkýže a druhý podal Slíže a bolo z toho Horkýže Slíže.
1: A netradiční jsou také přezdívky jejich členů. Kuko, Sabotér, Doktor nebo Vandel. Ty dostali od svých posluchačů a fanoušků.
0: Ty prezivky jsou také Sabotér, lebo je Sabo, tak Sabotér. Prezvisko má Sabo, jakože Doktor mě volají kvůli tomu, že volá, kedy my jsme nosili jako koncertné také mundury nebo koncertný úbor. Mário nosil takovou černou sutanu jako mních a já jsem nosil plášť cukrársky. Jakože normálně, lebo já jsem byl originál cukrár vyučený a nosil jsem ten bílý plášť a byli jsme také šakové figurky. Jeden byl černý, jeden byl bílý. A hrali sme raz na nejakej akcii a kričal tam na mňa Sáva Popovič, alebo neviem kto, kričal, že doktor hraj, doktor hraj. A vlastne ja som bol akože cukrár, ale potom ma začal kukovať stále, že doktor, doktor.
1: Kapela Horkýže Slíže vydala celkem 13 alb. To poslední s názvem A čarovné slovíčko mělo křest na konci srpna. Jak vlastně takové album vzniká?
0: No, můžem povedať, že tento poslední album, tak ten jsme zase se vrátili ku koreňom a tvorili jsme ho spolu normálně zase v zkoušovni jako za starých čas. Lebo ono bylo předtím také, že jak bylo covid, že se nemohlo chodit, někde jsme si to posílali všeli jako ty nápady a potom jsme to posílali, že na to, či potom se to tak všeli jako robilo. A zistili sme, že naozaj toto je najlepšia cesta, akože čo sa týka tých pesniček. Je v tom cítiť duch tých starých Slížov a proste tam si to všetko vydiskutujeme a povieme si, čo aj ako všetci sú spokojní a každý si povie to, čo chce pri tej pesničke.
2: A skladba z nového albumu, ktorá sa volá Menej je viac, začína práve teraz.

0: V Pražskom obecnom dome sa 20. októbra uskutoční koncert, ktorý sa volá Miroš Birka Symphonic Night. Ide o spomienkový projekt k nedožitým 74. narodeninám populárneho speváka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se dnes sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
6: Je cílem provést sanační práce. A to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Několik stovek vojáků Severoatlantické aliance se ode dneška účastní na Libavé 2týdenního cvičení. Jeho cílem je prověřit schopnosti vojáků v takzvaném informačním boji, říká mluvčí cvičení Denisa Menčíková.
7: Válka se v moderním světě nevede jen na bojišti. Právě na tuto část moderních vojenských operací se zaměřuje mezinárodní cvičení Powerful World 2026. Ve vojenském prostoru Libava si cvičící procvičují, jak pracovat nejen s tím, co se děje přímo v terénu, ale také s informacemi, komunikací a různými cílovými skupinami. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Opatrně jeďte na dálnici D1 na kilometru 55,5 směrem do Prahy. Je tam hlášený chodec v tmavém oblečení v odstavném pruhu a jde po směru jízdy. A v Telči v ulici Staňková pozor na olej na vozovce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A já nejsem ani studijní, ani cvičící, jo, takovej ten systematik.
1: Jaký jste typ?
2: No, já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví a jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát svahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala první celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle Rokoko, protože a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, velikej. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy, vlasy, malování.
1: Linky.
2: Ne, linky, krémem na boty.
1: Jo. Cigára.
2: Krémet, no tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne mini hry, bylo to malé divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, abyste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano,
2: ale ten svět není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady mám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různého typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné. Než jsem se dopracovala k té Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču. Je prostě ta doba naprosto jiná. Pracuje se i můžou si dělat lidé sami ve studiu. Můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret. Já nejsem autor. Trošku mi to mrzí. Ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro. No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solisté měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruku.
1: Poruku. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgy, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem řekla, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuji s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo ten anglicizmy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babě, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako... protože si pamatujete křivdy, no, tak já ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalí a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v modě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. Já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já se takovýhle muzikantský křivdy, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dává mi to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti, tak to dokonce do něčeho jdu vědomně s tím, že si to slíznu. Tak to potom, řeknu, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavý. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidi z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak, jo, ale
1: to čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do

0: poradili na hlasovém centru, už jste tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč, ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžité, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že?
1: Ano, ano.
0: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
0: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
0: Moc děkuju, Oskare.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Ex-náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského, ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
2: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Pokračuje Unucka.
6: Mě je samozřejmě líto, co jsem dělal a omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud za opravdu korektní a profesionální jednání.
0: Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz Petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
7: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v osmifinále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 93. kilometru směrem na Brno je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. A na nehodu dejte pozor na D1 na kilometru 196 směrem do Prahy. Střetl se tam kamion s osobním autem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Gambrinus. Pivovar, který vaří pivo už 150 let.
1: Co vám říká značka Gambrinus?
2: No, je to pivo, které, dá se říct, dost často konzumuji.
3: Dobrý pivo.
4: Gambrinus, europivo.
1: A který ze sládků ho první uvařil, byste nevěděl?
2: Jméno určitě ne.
3: Ne, to určitě nevím.
4: Tak to teda opravdu nevím.
1: A jakou má Gambrinus chuť?
5: Nevím, málo ho piju.
6: Takovou nasládlou, jemně sladký pivo, no.
7: Výbornou, hořkova výbornou.
8: Těžko říct, jakou má chuť, nedokážu to popsat.
9: Je hořký, prostě pivo je celkově hořký, nemám ráda pivo. Jsem sice Češka, ale pivo nemám ráda, takže nepovím.
0: Na počátku roku 1869 se v Plzni v hostinci u císaře Rakouského sešlo 20 úspěšných podnikatelů z Plzně a okolí. Například rytíř Emil Škoda, majitel strojírny, Adolf Híra, spolumajitel parního mlýna, stavitel Martin Štelcer a další. Usnesli se na tom, že je na čase založit v Plzni moderní pivovar. První nebyl. Ve městě tou dobou už jeden velký pivovar fungoval. Měšťanský pivovar, dnešní plzeňský Prazdroj, který uvařil premiérovou várku v říjnu 1842. Z Plzně se v polovině 19. století stalo rychle se rozvíjející průmyslové centrum. Podmínky pro podnikání byly příznivé a místní movití podnikatelé si mohli investici do druhého pivovaru dovolit. A také onoho lednového dne upsána akciová jistina v částce 1 000 000 zlatých. Pak už jde všechno jako na drátkách. Koupě pozemků, musí stát za to skoro 20 hektarů. Vypracovávají se plány, stavba má stát skoro 50 000 zlatých. Škodova továrna dodává kotle a strojní zařízení, ty jsou v součtu ještě o něco dražší, no a může se stavět. Když není dost cihel, pořídí se cihelna, kde se můžou vyrábět cihly vlastní. Už 25. června 1869 je zapsána do obchodního rejstříku firma První plzeňský akciový pivovar v Plzni. Se stavbou se začne neprodleně a už koncem následujícího roku se prodává perlivý zlatavý mok. 26 000 hektolitrů. O rok později už je to skoro trojnásobek. Ale dost historických výkladů. Pojďme se spolu s emeritním vrchním sládkem Václavem Berkou podívat do sladovny.
10: Tady to trochu vypadá, jako kdyby tady byl jeden vypuštěný bazén v rekonstrukci na plaveckém stadionu.
11: My jsme právě na sladovně, kde vzniká slad, který si děláme sami na této vlastní sladovně. Z ječmene, který nakupujeme jenom v českých zemích a na Moravě. Tady, jak vidíme, ten prázdný plavecký bazén, to je nádoba, který se říká saladinová skříň. V té saladinové skříni, tak tady klíčí 200 tun toho namočeného ječmene.
10: Prostřední bazén je prázdný, ale tady vlevo, tady to vypadá, jako kdyby tady byl čerstvě vytěžený říční čištěný písek.
11: No a to, když se k tomu podíváme blíž a nabereme si z toho ten vzoreček, tak uvidíte, že to je ječmen, který klíčí a vidíte tam ty krásné kořínky. Počkejte, já tam šáhnu.
10: Jo, máte pravdu.
11: Takže vidíte, z toho zrníčka rostou 3-4 kořínky. Po té jedné straně prorůstá střelka, která ještě než doroste do konce toho zrníčka, tak my ten proces zastavíme tím, že ho usušíme. A tím je slad hotový a je připravený na vaření piva.
10: Kolik se toho sladu asi tak tady připraví?
11: Tady ta sladovna, která byla otevřená v roce 1989, tak dělá přes 80 000 tun sladu, na což potřebujeme něco kolem 100 000 tun obilí, toho ječmene. Jak jsem zmínil, nakupujeme jenom vybrané odrůdy ječmene a to jsou ty, které schvaluje Výzkumný ústav pivovarsko-sladařský. Díky tomu, že používáme jenom ty vybrané odrůdy, tak si taky potom můžeme na to pivo dát etiketu chráněný zeměpisný označení české pivo. A to je pivo Gambrinus. Samozřejmě plzeňský Prazdroj nebo pivo Pilsner, Urquell, Radegast i velkopopovický Kozel, který patří do naší skupiny, tak všechny ty pivovary mají toto chráněné zeměpisné označení.
10: Když to zjednoduším, tak slad, vy jste teď znovu nabral, tady už jsou ty klíčky trochu větší, tak slad, to je vlastně jenom ten ječmen naklíčený?
11: Slad je jenom naklíčený ječmen a my to děláme proto, aby se v tom zrníčku jakoby vzbudil život. My ho namočíme, necháme ho klíčit. Ochutnejte, je to krásná celozrnná strava. V tom zrníčku se aktivují enzymy a ty jsou potom důležitý ve varně, abychom tím procesem rmutování, to znamená toho povařování, rozštěpili ty složitější látky na jednodušší a aby z toho mohlo nakonec vzniknout pivo.
10: Jak se říká, tohle je velmi zdravá potravina. Vy když sem ráno zajdete, hrstičku si vezmete, tak celý rok nezastonáte.
11: To je úplně přesně ono. Ať už na té varně, kdy ochutnáme tu sladinu, nebo tady ten naklíčený ječmen, budoucí slad. V této fázi tomu říkáme zelený slad. Až ho usušíme, tak to bude hotový slad. No a kdybyste přišli, třeba si tady vzali ten vzoreček a nechali to zrničko dál klíčit, tak můžete si připravit krásný mističky na velikonoční vajíčka.
0: Nové pivo se rychle ujalo a našlo příznivce doma i v cizině. O pěnivém moku prvního akciového pivovaru se pochvalně vyjádřil i sám císař František Josef I. A takové pocty bylo třeba zúročit. Správní rada proto zavedla pro své pivo značku Pilsner Kaiserquell, v českém znění Plzeňský císařský zdroj. Jen tak pro zajímavost, od té doby se části sklepů říká Na Kaiseru. Jak to v pivovaru tenkrát chodilo? Toto je vzpomínka zaměstnance, později vrchního vařiče Karla Nového, z doby těsně před první světovou válkou.
12: Pivovar nikdy nemýval učně. Do zaměstnání byli přijímáni jen vyučení chasníci v malých pivovarech. Já nastoupil v pivovaře po vyučení na sladovní kampaň v září 1913. Pracovalo se tehdy 12 hodin, režim byl tvrdý, ale piva bylo dost. Přes polní bydleli v pivovaře na Šalandách, kde byla polovina Čechů a polovina Němců. Na sladovnách tehdy pracovalo 40 slaďáků. Mladý sladovnický dělal jen práce pomocné. Slady se v té době dělaly 9denní.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Vstupem Rakouska-Uherska do války končí zlatá doba plzeňského pivovarnictví. Do války musí odejít kvalifikované pracovní síly, jsou rekvírováni všichni koně, nastávají potíže s telefonem a telegrafem, objednávky komplikuje stížená doprava na železnici. Pivovar musí demontovat celou varní soupravu a odvést ji na válečnou výrobu. Chybějí suroviny, slad se nahrazuje pírem, čirokem, řepou, ba dokonce i medem, ale ani to nestačí. Ke konci války je dokonce nutno pozastavit výrobu. Hladové nepokoje v Plzni vedou ke srážkám s vojskem, vyrábí se pivní náhražka, takzvaný pivolín, který lid vtipně přejmenoval na slzy Gambrínovi.
2: Ať si říká, píše nebo tiskne, kdo co chce, plzeňský Gambrinus jest a zůstane nejlepší plzeňské pivo. Lidové noviny, 11. dubna 1925.
1: Ano, Gambrinus. To je to slovo, které nás tolik zajímá. Konečně jsme se dostali k jádru pudla. Kde pivo v prvním plzeňském akciovém pivovaru vařené ke jménu Gambrinus přišlo a co to zvláštně znějící slovo znamená? Kaiser Quell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Stalo se to 23. července 1919. Víte však, kdo dal slavnému pivu Gambrinus jeho jméno? Podle jedné verze byl Gambrinus legendární král a zároveň historicky první sládek. Pověst o králi Gambrinovi se tradovala od středověku a byla zaznamenána v polovině 16. století v Bavorské kronice. Podle ní začal král Gambrinus jako první vařit pivo poté, co ho to naučila Isis, staroegyptská bohyně úrody a hodokvasu. Podle jiné, pravděpodobnější verze, slovo Gambrinus vzniklo s komolením jména Jean Primus, tedy Jan I. Jednalo se o Jana I. Brabantského, pradědečka krále a císaře Karla IV., který se proslavil tím, že v bitvě u Voringenu nedaleko Kolína nad Rýnem v červnu roku 1288 porazil se svými spojenci lucemburského hraběte Jindřicha III. Na prosbu bruselského sladovnického cechu se pak stal jeho čestným předsedou a od té doby býval v cechovních místnostech vyobrazen jako opulentní usměvavý muž s věncem z chmelových ratolestí na hlavě a s pohárem pěnícího piva v ruce. Stal se tak nástupcem římského boha Dionýza a novověkým patronem pivovarnictví nejprve v Brabantsku, tedy na území dnešní severní Belgie a jižního Nizozemí, a později i v ostatních zemích, jejichž lid holduje zlatavému moku. Setkat se s ním můžete i v Praze. Na Malé Straně najdete pivnici s názvem U krále Brabantského.
3: Tady mi to trochu připomíná velkou laboratoř.
4: Ta velká laboratoř, to je varna pivovaru Gambrinus. A to je varna, když se podíváte pozorněji, tak vidíte tady historický sloupy. To je varna, která tady je od samého začátku, kdy vznikal pivovar Gambrinus a v letošním roce oslavíme 150 let od založení tohoto pivovaru. A tady té varně se taky jednu dobu říkala světovarská varna, protože tady v Plzni vznikly ještě další pivovary, pivovar Prior a Světovar, ale protože akciový pivovar se tehdy Gambrinus jmenoval, tak ten Světovar koupil a tu varnu sem převez, ale my jsme ji v roce 1997 zmodernizovali. Vidíte, že to vypadá skutečně jako laboratoř. Je to, řekl bych, nejmodernější a největší varna v České republice. A my tady můžeme i ochutnat tu sladinku, kterou tady naši sládci připravují.
3: Sladinka to je?
4: Sladinka to je cukerný roztok, který se získává ze sladu povařením, takzvaným rmutováním.
3: Tady jsou různé kohouty, vedou ze scezovací kádě a z mladinového kotle.
4: A já jsem sem přivez Zdeňka Poláka, to je taková ikona pivovaru Gambrinus, který tady uvařil pár hektolitrů piva.
5: Jsou to miliony, už je to pomalu 28 milionů hektolitrů.
3: Tolik piva si ani nedovedu představit. Řekněte mi tak, co vytéká z těchto kohoutů? Mladinový kotel, scezovací káč?
5: Scezujeme právě sladinku. Jo,
3: to je krásná vidět, barva jantaru.
5: Krásná barva. To je takový ten první, řekněte se mu předek nebo sladinka a velice dobrý, takže můžeme ochutnat.
3: Tak jo, mimochodem je v tom také už alkohol? Ne, tam asi nebude.
5: Ne, to je bez alkoholu.
3: Tedy upřímně řečeno, vypadá to trochu jako pivo bez pěny, ale voní to potom sladu.
5: Velice
3: krásně. Je to zdravé?
5: Když dostávám nějakou rýmu, drobíček mi bolí v krku, tak si dám takzvaný předek, nebo tu sladinku a ještě jsem nemarodil. Jsem tu 45 let.
3: Tak já to zkusím. Je to hodně teplé. Já jsem si říkala, sladinka, toto bude sladké, ale zas tak sladké to není. Je to trochu do hořka. Ale víte, že je to moc dobré. A jakou to má teplotu?
5: Kolem těch 70 stupňů.
3: Co všechno to obsahuje, že je to tak zdravé?
5: Je to vlastně vývar z obilí, z ječmene, pak ze sladu. To se udělá slad, tak pak máme nádherný vývar a jako já to tady používám na chřipku.
4: Samozřejmě plný vitamínu a aminokyselin, jedno zdraví. Takže klidně to dopíte.
3: Tak to já se nenechám nutit.
4: Tady na té varně my na tu jednu várku uvaříme až 840 hektolitrů jako jednu šarži. A tady se ta sladina, kterou jsme teď ochutnali, povaří s chmelem a vznikne mladina. A ta mladina se tady ještě schladí a přečerpá se naproti do té budovy, kde bude kvasit a dokvašovat. A tam to taky budeme ochutnat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Gambrinus trpěl nedostatkem surovin, což mělo samozřejmě dopad na kvalitu. Vyráběl slabou válečnou osmičku a přežíval hlavně proto, že zásoboval pivem dělníky ve Škodovce. Po přiblížení fronty na konci války se plzeňské pivovary staly terčem bombardování a utrpěly velké škody. Pro Gambrinus byly málem likvidační. Asi 80 bomb různých velikostí zničilo nebo značně poškodilo zhruba polovinu provozních budov. Ale nakonec se Gambrinus přece jen znovu zrodil. Takřka z popela. Poválečná historie pivovaru nápadně připomíná historii ostatních soukromých podniků u nás. Dekretem prezidenta republiky ke dni 28. října 1945 byly Měšťanský pivovar, první akciový pivovar i ostatní pivovary, které ve městě vznikly, znárodněny a začleněny do národního podniku Plzeňské pivovary. Začala se psát nová kapitola historického vývoje pivovarského průmyslu. Samostatný závod Gambrinus byl na konci 50. let zrušen a sloučen s Prazdrojem. Zatímco si povídáme, pivo se nám pěkně uvařilo. Pojďme se s Arnoštem Erhartem, sklepmistrem a technologem podívat, jak kvasí.
2: Teď jsme ve sklepě, kde pivo Gambrinus kvasí a dokvašuje.
3: Jak dlouho trvá, než pěkně prokvasí ten Gambrinus?
4: Tak ten Gambrinus přibližně tak 10 dní má dobu kvašení, no a pak se to přečerpá do ležení, kde to je další týden a pak to jde na filtraci.
3: Když to pivo tady kvasí, degustujete průběžně?
4: Degustuje se to průběžně, hlavně před přečerpáním z kvašení do ležení a před výdejem na filtraci, aby se vědělo, jakou to má degustaci a jestli to můžeme pustit dál k dalšímu zpracování.
3: Takže na to musíte mít, jak se říká, chlupatý jazyk?
4: Degustační zkoušky a chlupatý jazyk samozřejmě. A i tím, že tady všichni vlastně de facto to pivo pijeme, takže víme, jak má chuť. Můžeme srovnávat.
3: Půjdeme vyzkoušet a bude už hotové, anebo budeme chutnat takový ten polotovar?
4: Budeme chutnat hotový, polotovar bych nedoporučoval. To je jenom tak na jazyk polejt a nic víc.
3: A jakou má chuť třeba právě ten polotovar? Jak se liší už od toho hotového, zkvašeného nebo prokvašeného piva?
4: Tu chuťovou stabilitu tam ovlivňují kvasnice, jelikož tam je jich ještě hodně. Jo? Potom před tou filtrací už ty kvasinky sednutý a tam už je víc vyznát ta chuť správného piva.
3: Tady bych měla vidět nějaké ohromné tanky, ale já tady hlavně vidím kilometry nerezového potrubí.
4: Ne, dřív to bylo pivo, člověk viděl celou dobu toho procesu, ale teďka už, jak je to uzavřený výrobní proces, tak to pivo hodně málo, akorát tak někde v průzorech.
3: A ty tanky, kde to pivo kvasí, ty jsou někde nad námi?
4: Ty jsou nad námi, my jsme vlastně pod týma tankama a nad náma ten tank má 22 metrů, takže tam to pivo kvasí a potom zraje.
3: Tadyhle ty všechny roury a potrubí různých průměrů, ty vedou různě zkvašená piva z jednoho tanku do druhého?
4: Ano, to se používají všechny roury, když se to přečerpává. Jo, je to jak sanitační, přečerpávací, na kvasnice, najímání CO2, je toho hodně tady, toho potrubí.
3: Máte to spočítané, kolik, co set metrů, já bych řekla, kolik kilometrů dokonce toho potrubí tady je? Tak jsem vás dostala.
4: No, to jste mi dostala, přesně to nemáme spočítané, ale je to hodně. Cirka 3 kilometry, dohromady tedy, různých rozměrů. Ochutnejte naši kvalitu. Nefiltrovanou Gambrinu.
3: A proč nemůže to pivo zůstat takhle? Mně by chutnalo.
4: To chutná každému. Já jsem taky pro, aby to takhle chutnalo, ale bohužel spotřebitel chce 6 měsíců, 9 měsíců záruku, tak bohužel se to musí vyfiltrovat, aby ty kvasnice. Samozřejmě pivo by se mělo pít, jakým stavu je teďka současně. A některé výjimky hospody mají nefiltrované pivo, kde se dává tady to přesně, jak teďka pijete.
3: Dá se říct, že to nefiltrované pivo obsahuje víc těch různých kvasinek a dalších přísad a že je tedy ještě zdravější?
4: Samozřejmě máte pravdu, takhle ty kvasnice jsou v tom a tak by to mělo vypadat.
5: My teď ochutnáváme nefiltrovaný ležák Gambrinus
2: A vy jste slyšeli už hlas Zdeňka Poláka, slyšeli jste hlas Arnošta Erharda, ale abyste si je dokázali lépe představit, tak pojďte s námi do srdcovky a tam obě figuríny a ještě dalších zaměstnanců tam můžete vidět vyvedený na stěnách celé té restaurace.

0: V lednu roku 1982 chybělo málo k tomu, aby milovníci plzeňského piva v následujících měsících stáli na svůj oblíbený Gambrinus tak dlouhé fronty, jako bývali zvyklí stát u zelinářů na banány. Onu osudnou noc si totiž noční vrátný povšiml, že ve sladovně hoří. Ihned volal pomoc, jenže už bylo pozdě. Bylo jasné, že hasiči rozsáhlým plamenům sladovnu jen sotva seberou. Budova plná sladu a ječmene beznadějně lehne popelem. Ale mělo být ještě hůř. Plameny už olizovaly i sousední varnu, srdce výroby piva.
1: Tehdy byla mrazivá noc, minus 18 stupňů. Proudnice i hadice zamrzaly. Já sám jsem několikrát upadl na ledu, který se okamžitě tvořil z rozlité vody kolem hydrantů.
0: Vzpomíná jeden z bývalých profesionálních hasičů.
1: Sladovna byla postavená už za Rakouska-Uherska. Oheň polikal staré vyschlé trámoví jako nic. Nejdivočí ovšem hořel slad na sušicích lískách. Když se propadla střecha sladovny, udělala vlastně na hořícím sladu a ječmenu poklop. Nemohli jsme se tam s vodou dostat. A tak jsme souboj s živlem o sladovnu vzdali a soustředili jsme se na ochlazování stěny, za níž byla varna. Nakonec sladovna schořela, ale na varnu oheň nepřeskočil.
0: Záchranáři se zprvu obávali, že ve sladovně uhořely ženy, které tam byly na noční směně. Naštěstí se ale ukázalo, že jsou naživu, protože odešli z práce domů. Kdyby byli na pracovišti a kontrolovali sušení sladu, všimli by si zárodku ohně a bylo by

0: šli do těch sklepů, kde jsme ochutnali, jak to pivo vypadá, když se zrodí. Protože to pivo je nejlepší ve sklepě pivovaru, ale po té cestě do té hospody se mu může všeličo přihodit, ať už při dopravě, při skladování. A proto my máme koncept, kde pivo je dokonale skladovaný. Je tam pravidelná sanitace toho výčepního zařízení. Ale co je důležitý, jsou tam lidi. Je tam pan výčepník, který dokáže perfektně to pivo načepovat. A když se podíváte na tu sklenici, ta je dokonale umytá. A když na ní sáhnete, tak je krásně studená. A protože jsme viděli na výčep, tak jste si mohla všimnout, že ten výčepník tu sklenici ještě předtím, než začne čepovat, vypláchne studenou vodou. Takže ta sklenice má teplotu jako piva. A on, když to načepuje, tak nám to sem teďko přines. Vidíte, tak pěna, jak se ještě krásně zahoupala. A on nám řekl ještě na zdraví. A co nám zbývá? Musíme si připít na zdraví.
1: Obnovení se Gambrinus dočkal až v roce 1990. Spolu se značkami Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel nebo Radegast patří pod křídla firmy Plzeňský Prazdroj, který je největším výrobcem piva u nás.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Pyrotechnici našli v části trasy plánované středočeské části dálnice D3 na Benešovsku prozatím 60 kusů munice. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
3: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkerpr model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70%. Tak to napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas s týmem až 9. října po reprezentační přestávce. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 196. kilometru směrem do Prahy. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním. A v Praze v Národní ulici se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
6: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
7: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danuško, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli před tebou, peklo. Vidíš, zapomněli. No, ale to nelže, to jsou archivy, ty nelžou.
3: No, tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě na DAMU.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla, ale jo? Doma, myslím, no, se odstlášť no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač. A pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později. Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas. Protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Saga rodu Forsythu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak který, byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni tak poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Saga rodu Forsythu, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Irena, dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, Jun. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dáme.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína, to víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to neponičil.
2: No a ještě když proti, nebo vedle tebe sedí takový pánové jako Rošínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
3: ano,
2: viď?
3: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: jo, on se protřásl životem.
3: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: 100 denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
3: no,
2: manželku Ninušku. Ninu Popelíkovou, která ale naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
3: Říkala schody, že stavěla.
2: Ano,
3: no.
2: Všecko. Ano? A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
11: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
11: O paní Čivliové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivliová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
11: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
11: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
11: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
11: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
11: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
11: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
11: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
11: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markízy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markíza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambíčkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markíza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy jí paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté v vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj? Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivně jinéž setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku z ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Právě mi, drahý Vicomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dánceným mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánceným natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. S Bohem, Vicomte, jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnéřským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno!
3: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
4: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
3: Že zrovna vstávání.
4: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
3: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
4: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
3: Ráno?
4: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
3: Co to provádíš?
4: Otvírám okno. No, pojď blíž.
3: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
4: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
3: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
4: Psst, slyšíš něco?
3: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
4: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: Ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle,

0: Kej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
0: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
0: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
0: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
0: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
0: Spíš bych řekla ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem. Počkej, až tě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
0: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
0: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jaku bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
0: Však povídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděla. Až někde zaplzní, pak tu budeš 3 měsíce sama. A pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
0: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
2: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
0: Dobře, dobře, však se dům nezboří.
2: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
0: Komu tak asi? Kuchá rybu.
2: Co?
0: Rybu k obědu v kuchyni.
2: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou... tak tichá.
0: Vím, já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
2: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
0: Tobě se taky zavděčit.
2: Co?
0: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
2: Co říkáš?
0: Že se ti třesou ruce.
2: Já slyším. No jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jak živ slyšel, že by se platnéřskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
0: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
3: A třesou se ti?
2: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro, nejzrádnější čas.
0: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
2: Cože se dělo v noci?
0: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
2: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
0: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
2: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše. Tak budeš Alenu chránit už před tím pokušením. na noc pokaždé zamkneš dům?
0: Jako by to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
2: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
0: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
2: Ovšem, že i do kostela, každý den a to hned na raní. No co koukáš?
0: Říkáš, na raní?
2: Na raní. Ona, abys při mši usnula.
0: Paní, tu bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až před polednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
2: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
0: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká. Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
2: Co?
0: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
2: Jaká voda zase?
0: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
2: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
1: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
2: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám přitom chutnat?
1: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
2: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
0: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
2: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
0: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
1: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
2: Nemusíš.
1: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojí.
2: Nesmysl. Čeho?
0: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
2: Ještě ty, babo, stráž.
1: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
2: Dům bude na zámek, tak co?
1: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
2: Pověz přes okno šátek.
1: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
2: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
1: Takový neklid, víš?
2: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
1: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
2: Tak zkrátka, neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abrahama. Dobré dny, přátelé.
6: 23.6.1975. Zdenka Verichová, Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí. Jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
7: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě, na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl zapřeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerstvý bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku, zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Ať už jste právě doma, v práci, na cestách, nebo třeba nemůžete usnout, vítám vás u Noční linky ze zlínského studia. Jarka Barboříková je u mikrofonu. A o čem si budeme povídat? O žárlivosti. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. Jenže je to opravdu důkaz lásky. Možná nám někdy trocha žárlivosti zalichotí. Máme pocit, že tomu druhému na nás nějak záleží, že o nás nechce přijít. Jenže stačí překonat úplně tenionkou hranici a z nevinného, kdo tě psal nebo na koho se s tou smívala, může být podezírání, kontrolování telefonu, výčitky a postupná ztráta důvěry. No a právě o žárlivosti se budeme povídat až do jedné hodiny. Zažili jste vedle sebe žárlivého partnera nebo partnerku? Vadily jim vaše zprávy, e-maily, přátelé, kolegové, bývalé vztahy? Museli jste vysvětlovat, kde jste byli, s kým jste mluvili a proč jste přišli o pár minut později? A nebo jste žárlili vy sami? Měli jste k tomu skutečný důvod? Možná vás právě žárlivost upozornila, že ve vztahu opravdu není něco v pořádku. Nebo naopak způsobila, že jste přišli o člověka, kterého jste opravdu měli rádi. A klidně dnes přidejte i příběhy, kterým se po letech už dokážete zasmát. Třeba nějakou pořádnou žárlivou scénu kvůli něčemu, co se nakonec ukázalo jako úplné nedorozumění. Tak co myslíte? Patří malá špetka žárlivosti k lásce, nebo by ve vztahu vůbec neměla mít místo? Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Dnešní téma: žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. 23 hodin 5 minut. Někdy stačí jeden pohled, jedna zpráva v telefonu nebo nevinná poznámka a v hlavě se rozjede celý příběh. Dnes si budeme ve vysílání Českého rozhlasu povídat o žárlivosti. Kdy nám ještě může lichotit a kdy už začíná vztahu ubližovat? Na to nám jako první odpoví v noční lince paní Iveta z Olomouce. Vítejte.
1: Děkuji. Paní Jaruško, tak krásnou dobrou noc, teda. To byla nádherná písnička od Petra Nováka. A co bych chtěla říct? Říká se, kdo nežárlí, nemiluje.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. A taky jsem žárila, kolikrát jako. Ale když fakt toho člověka milujete, tak na něho opravdu, když ho milujete opravdově, tak opravdu žárlíte jako. To je přirozená vlastnost. Jo? Kdo nežárlí, opravdu nemiluje. Co bych tomu ještě řekla? Prostě, já jsem taky žárila, když jsem nějakého člověka milovala. Když se podíval třeba na pěknou ženu, jo? Říkám, kam hledíš, jo? Kam hledíš?
0: Dobře, takže vy říkáte, že žárlivost k lásce vlastně nějak přirozeně patří.
1: Patří, ale ano. Ano.
0: Kde je podle vás ta hranice, kdy je žárlivost ještě projevem zájmu a kdy už začíná být nepříjemná?
1: Ano, tam už je nějaká
0: kdybyste
1: hranice.
0: Kdybyste měla dokončit ano, věku, ano. Žárlivost je v pořádku dokud?
1: Dokud ten člověk neřádí. Nedělá problémy, jako.
0: Neřádí, jo? Já jsem nerozuměla. Mm-hmm. Aha.
1: Mm-hmm. No, může se podívat,
0: že? Z toho není italská domácnost.
1: No, pokud nehází nádobím a tak dále, může se podívat na krásnou ženu, že? Ten člověk, ten muž, který teda se mnou žije třeba, jo? Může se podívat na krásnou ženu, to chápu. Ale prostě, já nevím, tam je nějaká hranice.
0: Tak myslíte, že ženy a muži žárlí jiným nebo stejným způsobem? Je někdo žárlivější?
1: Muži. Muži jsou žárlivější.
0: Aha, a no. Proč si to myslíte?
1: Dělají scény. No,
0: Není to podle toho, podle sebe soudím tebe, že by měli strach?
1: Podle sebe soudím tebe? Ne. Muži jsou žárlivější, jo. Když třeba se krásně obleču, jdeme třeba tančit, nebo tak, jo. Se vykočkuju, jak já říkám, jsou kočka, tak chlap prostě, ten by se zbláznil, ten by mě zabil, jako. Jo, chlapi žárli, jo, jak blázni. To jsou mafiáni.
0: Mafiáni. A vám to teda lichotí? Nevadí vám to?
1: Jo, určitým způsobem ano. Mě to lichotí, když jako fakt vypadám dobře a jdu, dám si krásný šaty, dám si punčochy krásný, lodičky a jdu tančit třeba s tím mužem a teď on by se zbláznil a dělá bordel. Jo, jaký je mafián jako. Jo, ty chlapi, oni žárlijou hrozně, víc jak ženy. Oni žárlijou.
0: Dobře.
1: Strašně.
0: Takže vy to berete, to žárlení, jako takové znamení, že mu na vás pořád záleží. A nedáváte mu teda někdy schválně nějaký malinký důvod k žárlivosti, abyste si ověřila, že to pořád funguje?
1: Já Ruško nedávám, jenom se třeba vykočkuju, jak říkám. Krásně se obleču, dám si krásný punčochy, šaty, lodičky. A ten chlap by se zbláznil, jo? A chlap prostě dělá bordel. Já jsem jeho majetek jako, ty chlapi vás vnímají jako svůj majetek, to je něco hroznýho. Chlapi jsou na tom hůř, jak my ženy. Jo, já jsem jeho majetek, já chlapa nikdy neberu jako svůj majetek. A já, když jdu s ním, asi kočka,
0: tak se vás hlídá.
1: No.
0: Dobře, Ivetko, tak uvidíme, když se dovolá nějaký muž, jak na vás naváže, nebo jak vám bude oponovat, necháme se překvapit. Děkuji za zavolání i za váš pohled na dnešní téma. Přeju vám, ať je u vás doma hlavně pohoda, vzájemné porozumění a spousta milých společných chvil i bez žárlení. Ať se vám daří, Ivetko.
1: Děkuji, na dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 16 minut po 23. hodině. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. I minulá posluchačka připomněla tady toto sousloví, ale možná je to jenom věta, kterou si předáváme z generace na generaci a je to úplně jinak. Potřebujete cítit, že na vás ten druhý trochu žárlí, nebo je to pro vás největším důkazem lásky právě důvěra? Tak paní Vlastina Skrnová je s námi. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak Vlastinko, povídejte, už jsme v éteru.
1: Tady je Vlastina Skrnová.
0: My vás slyšíme, povídejte.
1: Jarunko, prosím vás pěkně. Mohla bych popřát jedné babičce, má 93 roku zítra. Já už celý víkend a dneska
0: celý den. Povídejte k tématu, k žárlivosti a na konci můžete popřát.
1: Můžu.
0: Můžete. Začněte.
1: Jsem moc hodná.
0: Tak povídejte.
1: Tak jo. Tak tady je Vlastina Skrnová. A prosím, zarejte mi paní babičce, kouzelné babičce, která má z nás ráda všechny a my jí.
0: Dobře, Vlastinko, můžete teda mluvit první k tomu tématu, bylo by to vhodné, aby to bylo spravedlivé vůči ostatním posluchačům. Žárlivost, to je dnešní téma.
1: Ano, já vím, Jaruško, a já potřebuju poslat té babičce ten pozdrav a pak budu hned navážu na
0: dobře,
1: téma.
0: Tak pojďme na to.
1: Ano. Má babičko paní Liduško Uchyťová z Jeseníku, moc vám přeju narozeninám, 93. narozeninám, hodně štěstí, lásky, zdravíčka, nabuďte nám věrná, máme vás všichni rádi.
0: Vlastinko, tak doufám, že poslouchá nebo že jí to někdo vyřídí a teď už konečně žárlivost. Co k tomu máte?
1: Ano, já jsem byla dvakrát vdaná a poprvé manžel, když jsme šli na zábavu, tak to vždycky skončilo tím, že mě zmlátil, když jsme přišli ze zábavy. A neměl důvod ani jediný. No, vydržela jsem to 10 let, ale lékaři už to nevydrželi. Řekli mě, že jestli budu takhle dál, takže skončím v blázenci a děti v domovech. Tak jsem říkala konec, tak jsem to ukončila na půd těch, co jsem říkala.
0: Mm-hmm. No, no Vlastinko, tak to je těžká zkušenost. 10 let, to je dlouhá doba, tak to jsem ráda, že jste našla sílu z takového vztahu odejít. Děkuju také, že o tom mluvíte, že jste se podělila s posluchači Českého rozhlasu ten příběh. Tak my bychom vám popřali, aby vás v životě provázelo především to bezpečí, klid a lidé, to už jste určitě po těch dalších letech našla. A vy sama, jak vás to poznamenalo? Jste žárlivá? Asi si neumím představit, pochopila jsem teda, když mluvíte k tomu tématu, že šlo většinou o žárlivost, když došlo teda k doma k nějakému incidentu, tak jak to poznamenalo vás? Jak se díváte s odstupem času na tu žárlivost?
1: No, mě to poznamenalo tak, že mě zůstalo 4 děti svoje, 5. jsem se ujala malinkýho do 18 let, takže jsem vychovala 5 dětí. Ale všechno bylo v pořádku. S dětma to všechno bylo v pořádku, byly hodné, dobře se učili, všechno bylo v pořádku.
0: Tak to je tak, dobře.
1: Ale ti muži neměla jsem štěstí, no, tak jsem to ukončila všechno a hotovo.
0: Tak dokázala jste si zařídit dobrý, bezpečný, klidný domov s dětmi, tak to jsem ráda. Možná, když se za těmi roky zpětně ohlednete, tak na sebe musíte být hrdá, pokud jste tady toto všechno dokázala překonat. Tak děkuju za tu otevřenost ještě jednou, přeju vám, ať se máte dobře, ať se vám to dneska hezky poslouchá, ať vám to neotevírá nějaké staré rány, a když, tak je zkuste vždycky pak zalepit nějakou hezkou písničkou. Jako třeba teď od Milana Drobného, písnička pro kočku i pro vás do Krnova. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 25 minut. Láska by měla dávat pocit bezpečí, jenže občas se do ní připlete strach, že o toho druhého přijdeme. Zažili jste žárlivost, která byla ještě milá, nebo už takovou, která vám začala brát svobodu? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Vendola, která volá do Zlína z východních Čech. Vítám vás.
1: Já vás také. Měla jsem opravdu hrozného žárlivce. Napadal mě fyzicky. Dokonce mě i prohodil sklem, kde mám pořezanou celou ruku až k podpaží a neovládám levou ruku. Byl strašně žárlivý, ale opravdu hrozně, prožila jsem peklo. Tak jsem šťastně rozvedená a konečně v klidu.
0: Vendulko, když říkáte, že jste prožila peklo, tak je z toho cítit, že to těžké období opravdu už necháváte za sebou, mluvíte v minulém čase, tak to je krásné slyšet, že umíte žít v klidu, že se na to dokážete dívat s takovým odstupem a dokážete být spokojená, ale řekněte mi, co pro vás bylo tím okamžikem, kdy jste si řekla a dost, tak to už dál žít nechce. Bylo to právě tady ten náročný incident s tím oknem, nebo to přišlo později?
1: Ne, ono toho bylo víc. Napadal mě dost často fyzicky, všude mě kontroloval, kam jsem šla, prostě i na nákup, tak no, bylo to hrozný. A šla jsem na poštu a vrátila jsem se domů a on mě chytil a prostě, kde jsem byla a byly dveře celý prosklený a on mě prohodil těma dveřma a ještě, že jsem si dala takhle rukou přes obličej, no a odnesla to celá ruka. Je to u soudu, ale i to už hodně let, mi se už prostě jako nechce k tomu vrátit.
0: Vendulko, a dokázala jste potom znovu začít lidem důvěřovat?
1: Ne. Jsem sama. Nechci prostě už žádného muže. Ale jsem šťastná.
0: Po takové zkušenosti...
1: Protože jsem v klidu. Jsem v klidu. Dobře spím. Prostě mám radost každého dne.
0: Tak po takové těžké zkušenosti se není čemu divit, že jste ráda i sama, protože pro vás je to důležitější být spokojená sama se sebou, než s někým, s kým vám dobře není. Tak to je to nejdůležitější, že jste našla ten svůj klid a pokoj.
1: Opravdu už to je teda dlouho, ale jsem opravdu v klidu.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo je teď v nějaké těžké situaci, která se možná podobá té vaší, tak se říká, no ono to možná opravdu jde, říct si třeba někomu o pomoc, udělat nějaký krok dopředu a nezůstávat v tom. Tak moc děkuju, že jste se podělila o tu osobní zkušenost, protože je to možná naději pro někoho, kdo je v podobné situaci.
1: Mějte se hezky.
0: Přeju, aby vás ten klid a pohoda provázely i nadále. Ozvěte se zase někdy, Vendulko, budeme tady. Snad to bude milejší téma. Ať se vám daří.
1: Ano, já vás poslouchám každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál. Teď třeba Petra Habku a Janu Kirchner.

0: Když máme někoho opravdu rádi, přirozeně se můžeme bát, že ho ztratíme. Kde ale podle vás končí obyčejná obava o vztah a začíná nedůvěra, která už dokáže společný život pořádně potrápit? Pan František ze Židlochovic je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlasi a všechny posluchači u rádia.
0: No. Děkujeme, co máte k tématu?
1: Paní Jaruško, já vám to řeknu tak. Je za trest mít v baráku pěknou ženskou. Víte, to je, si myslím, že to do chlapů poznalo, jak máte pěknou ženskou, tak se vám každé za něho otáčí, jo? A to by se kolikrát člověk steky, jo? Pukl by člověk steky, když to tak vidí, jo? Ale já se, my jsme se kvůli tomu nikdy nehádali, jo? Ale já jsem to cítil na sebe, že říkám sakra, jo, vždycky toto, no, ale nehádali jsme se kvůli tomu nikdy a když třeba manželka nejela do vás, byla v lázních, jo, tak jsme se domluvili, že já za něho přijedu někdy, tak jsem za něho jel a přijel jsem do Karlových Varů až pozdě večer a vidím tam někde v parku, tam se dva takový, jenom postaví se viděl, jak se tam líbali nebo co. Já říkám, hergo, jestli to je moja stará, tak ať si mě nepřeje, jo. Ale nebyla, já jsem tam přijel na tu, tam, kde byla, v tom domě léčebním, no a oni mi tam umístili na černo mě tam a dobře to dopadlo, já jsem tam byl dva dní nebo co, dobře to dopadlo a ale na starý kojena vždycky mi mám nějaká trochu podezíra, jo, a když už mě střílal 80 roku, já říkám, to už mě nemusí moc vůbec podezírat, teď už člověk nemůže nic ani doma, na tož někde venku, že by něco prováděl, jo, no. Takže takhle to je to naše žádné, říkáme. Je to za trest mít pěknou babu v baráku. Za mladá, že jo? No, za mladá, ale všechno jsme to přežili, přešlo nás, no a teď se tomu jenom smějeme, jo? No a člověk byl takhle, víte, jsme takový chlapi, jo, ale někteří to teda doma richtujou po zlým, ale u nás jsme se prostě nikdy jsme si nevyčítali nic takového, jo, no, takže...
0: Teda to bylo v pořádku s tou žádlivostí. Františko, ale zažil jste nějaký pár v rodině nebo... nějaký pár kamarádů, u kterých ta žárlivost opravdu zdravá nebyla?
1: No tak já jsem to tak nikdo nesledoval, že bych některý lidi pozoroval, nebo že bych se nějak hádali to. Já si tak vím, že se třeba rozvedli, jo, že jste rozvedli, ale vím, že třeba že byli oba takový do luftu, jo, a pak se rozvedli a takže to vím, jo, to tak bylo někde, no, ale u nás, ne, my už jsme spolu 64 roku a no, takže ne, člověk, já vám to řeknu tak, člověk už nemůže milovat ani doma na to, že se někde zanášet teď do letež, jo, takže a to si myslím, že to bývá takový důvod k žárlivosti, jo? Že podezírá žena nebo chlapu, že někde zanáší, jako jo.
0: Františku, a co podle vás nejvíc pomáhá tomu, aby si dva lidé i po letech věřili? Je podle vás třeba důležité nechat tomu druhému jeho přátele vlastní život, nebo jak to je?
1: Tak to k tomu dospěje samo od sebe, že přestanou žádli, anebo žádli ještě víc, jako jo, to samo od sebe, jako u nás třeba, mě už to ani nenapadne žádlit, no, a jestli mě máte jakákolikrát, já třeba jezdím po těch lidech všelijak, že, no, se ptá, kde jsem byl a co jsem tam dělal a tak a s kým tam byl, no, To se mě babička na to ptá, no.
0: Aha, no tak už to z vás leze. Kdybyste měl dát jednu radu párům, které se kvůli žárlivosti hádají, jaká by to byla?
1: No, rada, no. No víte co, musel by každý z těch lidí by musel mít něco za sebou, jo? A uvědomit si, že každý má nějaké z nich vroubek, jo, a prostě a nežádlit, no, jo, musí přiznat, když teda by mě mohla manželka zažívat, no tak bych to mohl oplatit, bych na to měl, že, no, tak a měl by být, to by měl být baráku klid, jo.
0: To jste řekl hezky, každý si má připomenout, že nikdo není bez chyby a každý

0: Jsou lidé, kteří nežárlí skoro vůbec a pak ti, kterým stačí jeden nevinný úsměv přes celou místnost. Do které skupiny patříte vy? A změnilo se to třeba s věkem nebo zkušenostmi? Odpovídat bude paní Ludmila z Brna. Voláte noční linku, my jsme za to moc rádi, tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Děkuji vám, Jaruško. Já vám řeknu něco. Žárlivost je nemoc. Protože já jsem měla prvního manžela, ten byl o 7 roku starší než já. Můžu vám říct,

0: když už jsme spolu chodili a šli jsme na nějakou zábavu, on šel třeba na záchod a pro mě někdo přišel tančit, jako třeba spolužáci, protože mě bylo 16, když jsem ho poznal. A on přišel a normálně jsme se tak pohádali, že jsme museli jít domů, jak jsem si to dovolila jít. To bylo, on žárlil na moje rodiče. On žárlil na to, když my jsme chodili na fotbal, jako s rodinou, můj tatínek, můj bratr. A potkali jsme tam taky kluky z újezda, co byli moji spolužáci, nebo byli o 2 roky starší a byli na mě hned, ahoj, a to jdete na zbrojovku a to. No on byl úplně nepříčetný. Takže já si myslím, že žárlivost je nemoc. A můžu vám říct, že jsme byli na svatbě mýho bratra a tam, on se tam bavil se ženama s nějakýma holkama, ty vypadali jak nějaký poletuchy a já jsem seděla za stolem. Vedle mě seděl jeden člověk, který tam byl s přítelkyní a my jsme se spolu bavili. A před náma byla mísa s obloženýma talířema a on nabral na vidličku šunku, dal něj do pusy. Ten, když to viděl přes stůl, tak přiběhl ke mně. Normálně mě chytl za ucho před těma lidma, bylo nás tam, myslím, 20, a normálně mě začal nadávat. Viděl to můj tatínek a viděl to můj bratr, který byl ženich, ne, tak ho vytáhli ven. To bylo v soukromí, nebylo to v restauraci, napřed to bylo v restauraci, ale potom jsme byli v soukromí u nevěsty. A tam ho teda domluvali a řekli mu, že mě pořád jenom perzekuje, neměl vůbec důvod. Protože já jsem měla děti, který měl 2 roky měla holka a kluk měl 5. Tak kde já se mohla lítat? Nic, je všechno normálně a tak takhle jsem to vydržela 11 roků a potom jsem se rozvedla. Protože opravdu to je nemoc, to je nemoc.
1: Takže vy si myslíte, že se s tím už člověk narodí, nebo se z něj žárlivec stane a podle vás tady onemocní až třeba kvůli tomu, co v životě a ve vztazích prožil?
0: On žil v rodině, kde otec byl hlavní kápo, byl to zedník, který jezdil po světě, manželku neuznával, to jsem říkala včera v Borkovi, proč jsem se rozvedla, manželku neuznával vůbec jako ženu, takže já si myslím, že ty geny nějak to přeskočilo, nebo já nevím. Já jsem potom začala chodit do práce a šla jsem do školky, protože aby mě vzali dítě do školky, tak jsem byla ve školce. Tam jsem zase nepřišla do styku se žádnýma mužela, takže on neměl žádlit na co. A nikde jsem nechodila, jako, a když jsme něco slavili, tak jedině ve školce 9 ženských, a nebo když bylo mládeže nebo den učitelů, tak jsme to měli v restauraci a zase sami ženy. Já to nechápu. A do dneška, teda, jemu je 80, počkej, to je o 7, takže jemu 82, ne? Postup mám špatný. No a on je sám, měl 2 ženy, jako když jsme se rozešli, tak on je 2 ženský. Ze žádnou nebyl. Jedna mu zahýbala, když s ním byl na horách, tak se na něho vykašlala, protože viděl, co to je za morousa. A ta druhá, to byla z Brna z Řečkovic a ona potom mým vnoučatům říkala, byl ten děda na babičku taky, tak jak je na mě.
1: Aha.
0: A oni říkali, no to my nevíme, že byli malí, měli 7 let. A on říká, on mě odděloval prášek na praní, on chcel dalit polívku, když se mu nalila, tak je, buď to je vřelá nebo studená, to vykládala ta paní. Takže ho pak ho vyhodila, protože on bydlel u ní, on neměl kam jít, tak bydlel v garáži, o co ho obrala, on taky dal peníze nějak do toho bytu, ale ona se s ním nemazala. ona ho vyhodila, on bydlel v garáži a potom ho ta dcera povídala, že on nikoho nemá, já si ho musím vzít k sobě. Měla ho tam 2 měsíce, měla plný zuby.
1: No, a tak to se ta paní, která přišla po vás k vašemu muži, asi lehce pak odcházelo, když spolu neměli děti, u vás ten vztah byl samozřejmě úplně jiný, že? Ale mně se vlastně dotkla si to, jak jste říkala, že ten váš manžel některé vzorce chování asi přinesl už z té původní rodiny, protože to je často věc, na kterou často myslím, jak vlastně jsme ovlivněni tím, co jsme zažili a okolí také. No a když jste se teda nakonec rozvedla, jaký byl potom váš život? Přišla úleva, pocit svobody?
0: Ne, tak přišla úleva, ale jenže jsem se zamotala, jak říkají Slováci, já jsem se zamotala s jedním sousedem, který je stejně starý jak já, a on si mě teda s těma dvouma dětma vzal, jo? Ale tam jsem zase žárlila já.
1: Vážně?
0: Ale ne, ale opravdu. Já jsem ho tak milovala strašně a on 5 roků to bylo dobrý a potom začal pít a pořád někde londal a ne, takže jsem to zase vydržela těch 11 roků a říkala jsem, a on začal dělat rozdíly mezi dětma, jo? A to mě strašně vadilo. To mě strašně vadilo. On uznával jenom to malo svoju a moje děcka mi býval káral a nic, děcka měli sem jedničky, jako nebyli to. Ale on ne, dělal. Potom se kluk se ode mě odstěhoval, když mu bylo 16 roku, šel bydlet do Brna k babičce, k mojí mamince a k tatínkovi. A holka, ta se v 18. Měla kluka od 16. a v 18 let se taky dali dohromady. On ale pocházela taky z takové rodiny, že mu zemřela maminka v 38 letech a on studoval Gimpl, potom šel na vysokou a tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho druhá žena. Tak ten kluk bydlel u strýca a tak potom ten strýda umřel, tak tam bydleli s tou Myšou našou, ale potom oni měli soud kvůli tomu bytu, co měl ten druhý manžel té paní, co měla toho našeho zeťa. A on vyhrál, a on mu musel nechat ten 3-pokojový byt. Tak nakonec teda bydleli v tom 3-pokojovém bytě, ale teďka on je pan ředitel, dotáhl to velice daleko. Je pan ředitel, postavili si barák krásný a žijou si dobře, ale že ty děcka jsou poučeny z našich chyb. Takže holce je 52, co jsem měla z prvního manželství, mají krásné manželství a žijou pro děcka, ale můžu teda říct, že pro mě taky. A říká mě, ta prostřední dcera mě říká, mami, buď ráda, že s ním neseš, já když ho tak pozoruju, mě jeho líto, na Vánoce má přednost, to si ho ona bere, protože říkala, že nikoho nemá, ale že teda, že se mě nediví, že jsem s ním nebyla.
1: Tak, děkuji, Ludmilko, za telefon, za vaši návštěvu u nás. Bylo to zajímavé od začátku až do konce. Tak vidíme, o čem si budeme povídat příště. Toto téma, žárlivost pro dnešek, s vámi uzavíráme. Mějte se dobře, poslouchejte dál.
0: Taky, děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou první hodinu dnešní noční linky a vaše příběhy ukazují, jak rozdílné podobě může žárlivost mít. Pro někoho je malým znamením, že tomu druhému na nás záleží. Pro jiného se stala zdrojem hádek, nedůvěry a bohužel i velmi těžkých životních zkušeností. Teď, krátce po půlnoci, pokračujeme ze zlínského studia a stále mě zajímá, jak to máte se žárlivostí. Žárlili jste někdy, i když jste vlastně neměli proč? Nebo jste naopak žili vedle člověka, který viděl důvod k podezírání téměř všude? Co vám pomohlo? Otevřený rozhovor, čas, větší důvěra? Nebo nakonec až odchod ze vztahu? A nemusí to být jenom vážné příběhy, možná máte za sebou žárlivou scénu, která se po letech teď jenom díky, které se radujete, usmíváte, bavíte se nad ní. I na to jsem zvědavá. Telefon do noční linky je 731 800 900. Od mikrofonu stále zdraví Jarka Barboříková a jsem tu s vámi i v další hodině.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný noční čas v noční lince Českého rozhlasu. Je 7 minut po půlnoci, s námi je pan Vláďa. Haló, haló. Ano, jste
1: ano.
0: Tam, výborně. Zůstal jste na telefonní lince, takže můžete povídat k tématu. A tím tématem je žárlivost. Tak povídejte o tom, jestli jste někde třeba stropil žárlivou scénu, nebo jak to bylo u vás doma.
1: Je vás trošku špatně slyšet, ale slyším. Děkuji za šťastí, jsem se dovolal. Tak jmenuji se Vláďa, žiju v Kanadě, ale prožil jsem nejkrásnější, narodil jsem se teda tady, ale potom jsem prožil tu nejkrásnější čas v České republice, na Moravě. Takže zdravím všechny. Jo, a žárlivost. No, tak to je něco. Takže paní Pos, co mluvila předtím, tak to rozvedla teda opravdu na velké detaily, ale tak lidi to potřebují se vymluvit. Výborně. Tak to... Haló?
0: Ano. Povídejte,
1: slyšíme,
0: Vláďo. Ano.
1: Takže žárlivost. No tak, co se týče mě, tak jsem žárlivý byl. Ale rozumně, jo? Ne tak, jak to ta paní říkala, že proletěla oknem nebo co. No tak to jsou extrémy a to by nemělo být. To je opravdu něco hrozného. A žárlivost. No tak já jsem žárlil třeba, když člověk byl mladý, jo, a tak. Když jsem třeba viděl chlapa, jo, vypadal lepší než já, nebo tak jsem si myslel, kolik ten musí být úplně na tom šťastně ve všem, jo? S navazováním známostí a tak dále. Předchozí pán František ten to zhrnul, já si myslím, vynikajícně, tak je to pravda. Jo? Pěkná manželka, jo, v domě, no tak to je samozřejmě riziko. Já když jsem potkal moji ženu, slyšíme se?
0: Ano.
1: A potom jsme se vzali a ona se odstěhovala k nám tam v severní Moravu ze Slovenska, ze Skalice, tak si říkali kolem, kde ten Valach našel takovou ženskou, jo? Ona měla 20, já 24, no a tak jsme začali život a tak to šlo, ale žárlivost se projevuje ve všem, jo? Potom bych se, byly takové pořekadla, jo, kdyby jsme si lidi nezáviděli, my chlapi, tak by jsme si měli všichni, by se na každého došlo a takové věci. No a teď pomožte mi nějak, ať můžu říct něco konkrétnějšího. No tak já jsem třeba žárlil na takové, jak jsem už řekl přes chvíli, jo, ale je to špatná věc.
0: No a jak se to teda u vás projevovalo konkrétně?
1: No tak už takový jenom třeba ve společnosti nebo při cestování někde v letadle, nebo to je jedno, nebo ve vlaku, když se tam našel někdo, kdo jako měl zájem třeba, už jenom pohledama, jo, na moji ženu.
0: No, se usmál, takže... na vaši ženu. No a co jste dělal v tu chvíli?
1: No tak nic. Tak jsem to pozoroval jenom a samozřejmě očima to hovoril.
0: Zdvihl
1: jako...
0: jste obočí a žena hned věděla, nebo komunikoval jste to s ní?
1: No jistě.
0: Nebo...
1: No? No ano, tak někdy to skončila hned a někdy to je jako uměla náladu, takže tak trval takový ten, ty pohledy trvaly delší dobu, no a tak, ale nakonec to většinou vždycky dopadlo dobře. Jsme se vrátili třeba na návštěvu v ty leta na Slovensko, na Moravu, na Slovácko a tam jsme se potkávali jak ona, tak já, s bývalýma lidma a muži a ženama, jako zase já, jo. A takže jsme se bavili, jsme si vypili nějakou tu sklenku, vykládalo se, no a všechno šlo v pohodě.
0: No a když se na to teď díváte s odstupem, vidíte tehdejší situace jinak, že jste vlastně nikdy žádlit nemusel?
1: Musel, a i nemusel, ale já si myslím, že to všechno přejde, když si dva rozumíš. My jsme žili 50 roků, já už jsem 7 roků vdovec a teď nemám ženy. Mám ženy od mojich synů, kolem dokola mám pořád ženy. A pozoruju, teď žiju 3 měsíce, jsem na novém místě v domově pro staré lidi. Je to jako hotel, je to paráda, bere mi to celé ducho, no ale to mi nevadí skoro, celé ducho, ale můžu pozorovat lidi a tak, že to jde. Ale když to má vydržet a žárlivost, aby se nějak rušila mezi těma lidma, jako, takže musí být nějaký určitý zájem, společný zájem. A nejvíc si myslím, že je to hudba a tanec. A hlavně tanec. Protože já, když jsme se potkali, jsme byli mladí, já jsem uměl tančit samozřejmě, ale ona mě naučila tančit. A proč? Protože jsme mohli být spolu denodenně a tak. A teď ty tance. My jsme slavili později úspěchy, dokonce v Mexiku, kdy jsme tančili, protože jsme se opravdu stančili, jak se říká. A to potom, to vám řeknu,
0: že my tančili životem.
1: Takže mi to prostě, ta žárlivost, co bývala, tak vždycky, když ten úspěch byl, tak jsem lidi, chlapí, ženský, jo, pozorovali, tak to u mě konkrétně je to satisfakce veliká, jo.
0: Dobře. Tak Láďo, moc děkujeme, že jste se s námi podělil o svůj příběh. Přeju vám, ať je vám dobře, ať kolem sebe máte příjemné lidi v domově a hlavně klid a pohodu. Vypadá to, že tam máte parťáky, tak si s nima dejte kafíčko, něco si zahrajte, poslouchejte Český rozhlas sám nebo společně. Ať se vám daří.
1: Ještě můžu ještě něco?
0: Ano.
1: Můžu?
0: Ano, ano, no, určitě dokončete myšlenku.
1: Držte mi prosím palce, jak se říká, protože si myslím, že za ty 3 měsíce, co jsem tady, je tady jedna žena zrovna na mojím poschodí, co se vidíme v jídelně a takhle, takže nějaký ten zájem je, takže možná, že se stane nějaký takový kontakt, aha, jako v přátelství. A takže děkuju. A potom bych ještě prosím vás pozdravoval paní Aničku Kalužovou ze Strážnice u brány Veselské, blízko bydlí, takže moc zdravím. Takže děkuji vám moc krát.
0: My děkujeme, Láďo, tak přejeme, ať jsou ty sympatie postupem času vzájemné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 20 minut po půlnoci. Telefon položený displejem dolů, pozdní příchod domů, nový kolega v práci. Někdy opravdu stačí maličkost a fantazie začne pracovat. Dnes v noci mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, co dokázalo probudit žárlivost právě ve vás nebo ve vašem protějšku. Kdo si s námi bude povídat? Vítám další návštěvu.
1: Nebo dobré ráno spíše.
0: Prosím.
1: Tady je Lidka.
0: Ano, prosím, Liduško, stlumíme rádio, abychom se dobře slyšeli a potom už k tématu žárlivost. Co k němu máte?
1: No, tak třeba u mě se...
0: Prosíme, stlumit rádio.
1: Leží ženská nebo na mužské nebo tak. Já jsem jako...
0: Ludmilko, můžu vás přerušit? Slyšíte mě? Musíme vypnout to rádio nebo zeslabit. Ideálně úplně vypnout a potom už můžete pokračovat snad bez přerušení.
1: No. Dobrý, no, můžu?
0: Ano.
1: Tak. A když jsem jako malá holka dospívala, tak jsem hrozně žádlila na bratra. Jsme byli jenom dva, no a já jako, to víte, okolky nikdy rodiče neměli takové obavy jako dcerku, že to rovilo větší nebezpečí v životě a jemu. No já jsem na něho nežalila, prostě se to projevovalo takým způsobem, že jsem utíkala z domu a vyčítala, že Bráškovi všechno projde. On vždycky jak provede, co provede, jo. Tak se nikdy nic ho netrestali. A potom tak se to já viděla, jo. A já, když jsem něco třeba příklad, jo, neřekla jsem našim, už jsem měla 19, jo. Neřekla jsem našim, kam jedu a odjela jsem vedle do vesnice a tak do Karlovina s kamarádama a tak jsme se za chvilku, to bylo od večeru, bylo byš u 9 hodin, tak jsme přijeli zpátky, no a naši mě čekali už na nádraží u vlaku a ten jeden chlapec šel se mnou hned tam naproti a stáli jsme vedle sebe u hospody a on měl něco vypito, ale já ne, já jsem nepila nikdy. No a tak furt, že půjde se mnou a já říkám, nechoď, nechoď, prosím tě, nebo naši mě zastřelíš. No a nakonec jsme šli, teďka mě zavolala, tak pojď. No a tak jsme došli domů a jenom proto, že jsem jim neřekla, kam jdu, tak o mě měli pochopitelně strach, i když už jsem byla plnoletá, jo. A to si pamatuju, ona to do smrti nezapomenu, už jsem u Barbara na věčnosti, ale jak tatínek vzal porud a jak mě řezal, tak mě řezal. Mamka říká, pro Boha, nehyu, lidi z větších má úplně nové knohoty. Jsem dbala o pomoc, no ale kde pomohlo. Takže jsem mamka ti říkala, to pochopíš, až bude mít sama děti, tak to pochopíš. No tak, tak to dopadlo. No, tak. Měl mě rád, to měl já, ale on jako za války jako žít, tak zkusil moc, takže to mi si ani nedovede představit a možná i proto, že měl o mě větší strach jako Brášku, že, tak tímto způsobem, my jsme jako se mě, my jsme si měli hrozně rádi to léto. Když jsem měla nějaké takové ty dětské problémy, tak jsem šla za maminku a naopak Bráška na mě ještě orodoval. Když jsem já jako dostala nářez, tak on se za mě ještě vždycky stavěl. A taky nebiju a my budeme hodní.
0: Dobře, ale Ludmilko, teda žárlivost potom v dospělosti, jak vás tady ty zkušenosti ovlivnily právě v této oblasti?
1: No, jako jak ovlivnili.
0: No, tak žárlivost a vy, kdybyste k tomu měla něco říci, jak to pak bylo?
1: No tak já si myslím, že člověk, který nežárlí, nemiluje za prvé. A za druhé, že ta žárlivost, jak se říká, na úrovni, jo, jak se říká, odbocať, pocať, no tak se to dá vydržet, no, ale jak už to jde, jak se říká, do hloubky a už to není k vydržení, jak říkala ta paní, že proletěla těma dveřma. No tak to už je lepší do sebe. Ten můj manžel, ten je začátku taky na mě žádlil, no, ale potom přišel na to, že asi je to zbytečné.
0: Že nemusí.
1: No vydrželi jsme spolu 43 let a kdyby nebylo covidu, ten mi ho vzal, tak jde spolu do dnes.
0: Tak Ludmilko, děkuju za to, že jste zavolala do dnešní noční linky. Bylo to příjemné povídání a teď je čas na příjemnou muziku. Bude od Javoru.
1: Dobře, já vám děkuju.
0: Javory.
1: Já vám přeju hodně zdraví a štěstí do dalších let. A takových pořadů je ještě hodně.
0: Kežpy. Paní Dana píše na web, můj syn se kvůli žárlivosti rozvedl. Postavili si dům a nebydleli tam ani rok. Moje snacha byla tak hrozně žárlivá, že se doma jen hádali. Měli nový dům a bytovku. Tak on zůstal na bytovce a snacha se dvěma jejich synama v domě. No já jsem to velmi těžce snášela, pořád jsem si nezvykla. Přeji vám jen to nejlepší a lidi nežárlete. U nás to odnesli všichni. Přeju vám krásnou noc. Já poslouchám Linku už 20 let, i když se dřív jmenovala jinak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A teď avízovaná píseň Javory.

0: Občas partner trochu žárlí a nám to vlastně dělá dobře. Řekneme si, že mu na nás pořád záleží. Může být podle vás malá špetka žárlivosti příjemným kořením vztahu? Nebo je lepší obejít se bez ní úplně? Pan František z Kralup je s námi a bude se s námi povídat v noční lince. Vítejte, krásný noční čas přeji.
1: Dobrý večer, přeji vám i posluchačům. Poslouchám, jak ty moje předřečnice, jak mluvili, a mně to připadá, jako když je to někde ve středověku. Dneska už je přeci úplně jiná doba. Když vemete, že třeba jsou případy, a to určitě hromada lidí ví, že jsou manželé, ona má milence, on má milenku a žijou společně, užívají si života, jezdí společně na dovolenou. Dneska už je úplně jiná doba, dneska mají úplně jiné myšlení. Nedávno zrovna jsem četl nějaká herecká rodina, to samý, prostě jsou spolu leta, no ale mají normálně, on má přítelkyni, ona má přítele, no a je, nic se neděje, jde se dál prostě. Dneska úplně mají jiný myšlení lidi, než to bylo dříve, víte, nějaký žárlení, nebo to člověk žasne, co, jak to všecko šlo dopředu, ty vztahy mezi lidma a tohle, to my starými to nemůžeme chápat už vůbec dneska, co se děje. A ono to má i název, tohleto hromadný takový manželství by se dalo říct, jo. Takže to jsou dneska případy v nějakém žárlení, no jsou určitě případy, že žárlej na sebe, ale aby dělali si nějaký naschvály scény, nebo to už dneska ani nepřichází v úvahu. Poněvadž, když to člověk poslouchá, čte, jaký jsou vztahy dneska mezi lidma a normálně to funguje, takže to už je prostě jiná doba, ne, jako to bylo dříve, že třeba na zábavě, že se podívala na jinýho, nebo zatancovala si s jiným a byl doma vyrvál prostě a takovýhle, to už prostě dneska ani člověk nechápe. Dneska je prostě jiný myšlení úplně mezi těma lidma. Tak si myslím, že něco na tom je dobrýho, no ale my starý, my tohle to už těžko chápeme, víte nějak, co se děje, no.
0: No, ano, doba je jiná, některé věci se změnily, některé ne. Já myslím, že ta žárlivost dále se nemění, že vlastně je to nějaká taková přirozená lidská vlastnost. U někoho je silnější, výraznější, u někoho ne. Ale vy říkáte, že teda podle vás i ta žárlivost je úplně jiná, že vlastně jak se lidé jinak chovají, takže i ta žárlivost se vyvíjí. Rozumím tomu dobře.
1: Rozumíte, no, ale mnoho je to složitý prostě, tohleto je prostě, by to byl pořad pro psychologa nějakýho, který se v tom vyzná, jinak by to vysvětlil, víte, než člověk takhle to.
0: Ale my se, ano, na to nechceme podívat z toho odborného hlediska, ale z toho lidského, takže mluvíme o tom v příbězích.
1: My jsme byli vychovávaní, anebo žili jsme v jiný době úplně, víte, a dneska zase jiná doba. Všecko se mění a ty vztahy mezi lidma a všecko, prostě to už dneska my starší ani, no, těžko to chápeme už, no, ale musí se s tím člověk smířit, víte, to je vývoj prostě a tak to jde, no. Zaď to bude lepší, než to bylo za nás třeba s tím žárlením a nějaký ty rozchody a takový ty, ale nejhorší je na to, víte, co já jsem, my jsme s manželkou byli skoro 60 let spolu. A řeknu vám jedno, já jsem se vždycky bál, když by ode mě odešla kvůli dětem, jako to hlavně jsem, měli jsme spolu 3 děti, máme teda, že jo. A takže jsem se vždycky bál toho, že odejde ode mě, nebo to kvůli těm dětem. No ale jinak, co by člověk nadělal, víte, prostě láska je láska, srdíčko si poručí, chce za jiným nebo za jinou, no a co s tím člověk nadělá, no. A nejhorší na tom je, vždycky to jsem se bál, aby to, ty děti, aby to neodnesly, no. Ale jinak prostě žárlit, ono taky záleží na tom, ta žena, když jsou manželé a ta žena, když vidí, že ten manžel má jako sklony k žárlivosti, tak trošičku taky tak mu nedávat příležitost. A některý vzá případy, že sváně, že jí to dělá dobře, když ten muž žárlí, jo, a že tohle, ale prostě potom jsou všelijaký ty neschody doma kvůli tomu, víte. A jestliže manželka jdou na zábavu a ona si s někým zatancuje, anebo manžel s nějakou paní si zatancuje, nebo to, takže na tom přece není nic špatného, no, ale záleží zase, jak se k tomu postaví oba, že jo. Jestli to toleruje, nebo si to vyříkat, říct, hele, mně se to nelíbí, jak se chováš, já to nemám rád, když tancovat s jiným, a nějak prostě, aby byla komunikace mezi těma lidma. Prostě, aby si to vyříkali, co se mi líbí a nelíbí, a tak nějak, prostě to je život, prostě to přináší zkušenosti životní a všecko.
0: Ano, to je určitě důležitá věc. Místo domněnek se toho druhého raději zeptat a říct mu, co nás trápí. Takový otevřený rozhovor dokáže žádlivost zastavit dřív, než začne ubližovat. Františku, děkujeme za vaše povídání, za váš náhled na toto téma, dnešní žádlivost. Zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu.
1: Všem,
0: ano?
1: Ať žijou lidi dobře, ať se mají rádi hlavně a mějte se moc hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Žádlivost nemusí vždycky znamenat hádky a bouchání dveřmi. Někdy člověk nosí hlavně sám v sobě a mlčí. Poznali jste ten nepříjemný pocit, kdy rozum říká, nic se neděje, ale srdce tomu nějak nechce uvěřit? Volejte noční linku a pojďte si s námi povídat na téma žárlivost.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a mluvíme o žárlivosti. Možná jste kvůli žárlivosti, kdy si udělali scénu, na kterou dnes vzpomínáte s úsměvem a říkáte si, co mě to tehdy napadlo. Jestli takovou historku máte, dnes je přesně ten večer, kdy se o ní můžete podělit. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako to udělal. Krásnou noc přeji.
1: Já vás zdravím, Zdeněk u telefonu z Kolína.
0: Zdeněk z Kolína. Zdeňku, tak povídejte, co máte.
1: Takhle, jak to takhle poslouchám, tak se mi to zdá být úplně jiný. Jo, lidi po sobě hážou nábytkem a já nevím, co všechno prohazují se dveřma, jak tam chudinka paní. Já to řekl k sobě takhle jinak. Já jsem měl nádhernou ženu, šikovnou, snad jediná v Evropě. Jo, chodila jak panenka, všichni ty za ní bolížili. Já jsem nosil nos nahoru, jako mám nádhernou ženskou. Vůbec jsem asi nežádlil, nebo asi jo, ale někde jsem to zkrátka podělal a manželka se potom se mnou rozvedla, no, že já byl trošku nehrad takový rapa, no, ne, že bych jí mlátil, nebo
0: to máte ale dobrou sebereflexi, Zdeňku, že to tak dokážete říct, že jste byl takový raubíř.
1: No, raubíř, já jsem byl příš cholerik, jo.
0: Cholerik,
1: ale no. Já jsem měl manželku, říkám, nejkrásnější v Evropě.
0: Ano, no. mě to zaujalo, tak to jsem si říkala, jaký šťastný konec to bude mít a nakonec jste řekl, že jste se rozvedli. Takže to nejlepší konec nebyl.
1: No, protože jsem cholerik, no. Nebo byl, jo, no, dneska to beru jinak, no.
0: No a nedalo se s tím něco dělat?
1: No,
0: možná
1: nedalo.
0: To je to, na co se teď díváte jinak, že možná by se nějaká ulička našla, nějaká cestička, ale tehdy člověk asi tu cestičku neviděl, no. Ale tak teda zpátky k té žádlivosti, takže vy jste říkal, že jste to nějak jako nebyl žádlivý, nebo že jste teda nezacházel do nějakých extrémů, o kterých jsme tady dneska slyšeli. A vaše žena na vás žádlila?
1: Ne, vůbec. Vůbec,
0: tak.
1: Já byla zlatá nej, no.
0: Ano, to už jsme slyšeli. Ale ano, nejkrásnější žena v Evropě. Takže nějaké scény u vás kvůli žárlivosti nebyly?
1: Kvůli žárlivosti ne, no. Říkám, já byl cholerik.
0: No ale já, tak to bych u cholerika právě čekala, že bude řádit i třeba kvůli té nevěře. Vám se to nějak teda vyhlo. A někdo z vašich známých, máte zkušenost, že třeba kvůli tomu právě to manželství skončilo? Že se to nedalo vydržet? Že to opravdu jako přesáhlo hranice?
1: No, takhle. Alenka, ta byla panelákový typ. A já půjde barák. Honil jsem peníze, lítal jsem se všem možným, co se dalo. No, takže jsem lítal autobusy a kamiony a všechno, abych vydělal peníze. Prostě mi lítal barák. No, nepovedlo se to.

0: teď nevím, teď to si zase nějak.
1: To nevadí. Zdendo, no tak děkujeme za váš pohled na toto téma. Možná závěrem řekněte, co je podle vás rada pro ty, kteří teď trpí ve vztahu, kde hraje ta žárlivost hlavní roli. Co byste jim poradil vy, jako člověk, který už něco v životě zažil?
0: Žárlivost to je taková, a když se k tomu dostane ještě nějaký chlas a drogy, no tak to už je úplně katastrofa, že jo. Žijeme v takový blbý době. Já to tady
1: to
0: vidím.
1: Jsme teda zabrousili daleko až k drogám, no vidíte to. Zdeňku, tak děkuju, že jste s námi teď chviličku vysílal noční linku. Číslo uložte, zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Jsme tady každou noc od 23. do 1. Ano?
0: Tak jo.
1: Opatrujte se a krásnou noc.

0: Důvěra se buduje dlouho, ale někdy ji dokáže nalomit jediná pochybnost. Podařilo se vám někde žárlivost překonat a znovu získat jistotu, že tomu druhému můžete věřit? Pan Olin z Kopřivnice s námi, těším se na vaše vyprávění.
1: Já vás zdravím ještě jednou. S tou žárlivostí to je pak opravdu složité. Ten pán, co říkal teď nakonec o tom, že v dnešní době je to uvolněná morálka, to je sice pravda, že někde to vidíme. Hlavně je to důsledek nebo řekl vina různých filmů, hlavně tam ze západu trošičku, kde to je trošičku jiný pohled na to soužití. Ale já si myslím jednu věc. Ten, kdo tvrdí, že nežárlil, myslím si to. Podle ústavy můžu si myslet, co chci, jo? Takže že nikdo nebude stíhat, doufám. Podle ústavy, teda myslím si, že kdo tvrdí, že nikdy nežárlil, tak žárlí dodnes. To je moje věc. Můj názor na tady toto. Jsou případy obrácené, to znamená, že žárlí žena i na muže. Já ze své profesní praxe vím, že spousta mužů byla dokonce ženami týraná, že byli prostě, žili v takovém vaku, kolem neviděli nic, jenom prostě tu ženu, která jim pořád hrozila, chtěla po nich víc a víc a prostě podle mě bylo to jako těžké. Je mi líto těch žen, které tam na začátku říkali, jak byly tyrané. Já bohužel jsem se vlastně setkal s tímto taky, protože můj otec byl horník. Tvrdý chlap, pracoval těžce, měl vinohrad a ten vinohrad byl vlastně počátkem takového smutného vlastně průběhu jeho života. Ten, když šel do sklípku, přišel a nejhorší bylo, když potkal nějaké kamarády, které tam vzal s sebou, kdo ví, co mu nám vykládali a podobně, přišel domů a dělal pořádky. Byl jsem to opravdu svědkem v těsné blízkosti, kdy opravdu taky byl násilníkem svým způsobem, nebo maminku byl prostě. A to ze mě nechalo trošičku takovou smutnou stopu. Takže vím, co to bylo. A žárlení jako takové je opravdu smutná věc. Jak paní říkala, že to je nemoc, je to možné, že u někoho se to vytvoří patologie taková, že s ním sám opravdu nemůže nic udělat. Třeba se snaží nebo chce, ale nejde mu to prostě. Nejde mu to a hotovo. Je to, já pocházím z Moravského Slovácka, to jsem říkal několikrát, a tam, když jsme se bavili třeba s manželkou o takových vztazích mezi chlapcem a ženou nebo dívkou, tak ona mi řekla, protože ona pochází tady z Kopřivnice, jak jsem já teď, kde bydlím, spolu bydlíme teda, a ona řekla, vy jste to tam měli jednodušší, vy máte tam takové krásné písničky, kde pořád objevujete tu lásku, a s kým si pod horu stál, to je jedna písnička pod Ohňanskou horu, tam se ptá syneček přímo, s kým si pod horu stál, a ona mu říká, že s nikým, protože ho má ráda. Prostě v těch písničkách se to tak krásně zaobalovalo a schovávalo se do toho spousta problémů, které ty lidi měli. A že ty problémy tam určitě byly, tak to je jasné. Ale vždycky je to v tom jedinci, který se s tím musí nějakým způsobem poprat. Na odlehčení bych řekl jednu věc. Manžel měl trochu takovou krizi se svojí paní a říká, to, že jsi mě opustila, to ti dovedu opustit. Ale nemůžu ti odpustit to, že se zvrátila. Takže to bylo takové na odlehčení. Já nebudu se zamotávat do nějakých jiných detailů. Jak jsem říkal, mám takovou zkušenost, kterou jsem prezentoval ze svého dětství. Naši bohužel zemřeli velice záhy nebo záhy. Maminka v 50 letech, tatínek v 54 do roka odešli od za sebou nahoru. Takže já teda mám už podstatně víc, takže věřím, že tu dlouhou věkost budu mít po svých stařenkách a stařičcích, kteří se dožili celkem vysokého věku. Ale to nejde tady. Tady je to, aby prostě ten život, každý ten člověk si žil nějakým způsobem. jsou třeba případy, vím o tom, že muž mlátil ženu na ulici a když se jí stali, snažili nějací kolem doci zastat, tak ona jim ještě nadala a řekla, co se do toho montujete, my to máme s manželem rádi. Takže to zase nevíte, jestli někteří lidé to preferují tady tuto, neříkám tu žádlivost, ale prostě takový ten způsob života. Takže každý jsme nějaký jinačí a odsuzovat někoho, aniž by jsme věděli, proč to tak má vlastně on, tak odsuzovat někoho to opravdu nejde. Toto
0: dobře. Oline, děkuji moc, musíme se rozloučit, protože se budeme přepínat ze zlínského vysílání na to pražské. Jasný. Takže se opatrujte, věřím, že jsme řekli, ale všechno. Je to tak.
1: Já jsem to nechtěl nějak moc hrotit, ale prostě je to tak, jak to je.
0: Tak zase někdy naslyšenou. V tomto měsíci jsme se v noční lince, milí posluchači, slyšeli o něco častěji než obvykle a já jsem za to moc ráda samozřejmě. Teď mě ale čeká malé cestovatelské zastavení, vyrážím do Itálie, do Assisi, takže teď budou zase vysílat více kolegové. Tak já se loučím s vámi, ještě s Olinem z Kopřivnice, až se příště potkáme u mikrofonu, tak pro vás budu mít, doufám, nějaký italský zážitek. Děkuji za dnešní společnost, opatrujte se, mějte před sebou klidné dny a těším se na příště.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovém případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například?
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil, onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl Mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto, Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra. Vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na Tři krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den. A první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn.

0: Autorem jedné z dalších povídek ve Strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast s Chotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabyl rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka, je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán s pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní. Jak se vede, kamaráde? Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě,
kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuli v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno, divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak 5x, 6x. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva.

vděčným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Och, já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nehty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. O, to je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal před dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk
V němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobili kovové

pice byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.